vysoká štera krásná vila. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

znowu.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

Marilyn a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem, má vnuk křídly a uletím všem.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný, dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne, mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo?
1: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
1: No,
2: já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130. protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek Schodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to.
1: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol a tak, já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš si, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videa s tobou úplně vymýšlel.
2: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host v mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Anešku.
1: Podívej, já si to
2: jenom
1: taky...
2: to ne.
3: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice. Byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé? Kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou. Takže už seš vlastně jako načáchla. Už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, hele, podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako ty skoro si.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, co mi asi neozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla
0: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
1: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne.
0: Nevíš, vystávala dívka do školy.
1: To si do školy, tak to bylo ta-da-da-da, milí raní cvičenci, vítáme vás u
3: kapely. Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Bylo, tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě
0: stanice.
3: Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
1: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji. A je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
4: Dneska, ano.

0: byl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě za své poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
2: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
3: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
0: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí pán Bůh a rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře? Nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
4: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
0: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
5: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
0: Děkuju, že jste připomněla mistr Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny, takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuji za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli,

0: že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
1: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili, a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná, a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spolupčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
2: Děkujeme velmi.
0: Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. Stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to tornéro.
3: Děkuji.
0: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě daprádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavily jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O
7: tomu.
8: Samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale, úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, no, to do bicí. Za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no.
5: Za
9: bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle,
9: A.
5: To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: ten,
5: ale s tím fagotem
9: jsem teda
5: fakt
9: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne. To ne.
5: Děkujeme, Ilongo. Každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly a děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš Tobis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžem poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je to hrůzdu?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
6: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na příjmu Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
5: Děkuji.
6: Chtěl se znajít, co zeptat ještě.
5: Ne, chtěl jsem dát verš.
6: Jo, jedej.
5: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká, přiléhavý.
6: Ano.
5: Naše rodinka společná, zábava výtečná.
6: To jsi napsal sám?
5: Mm-hmm.
6: Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat. Všichni známe.

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co děláš?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr, hodně cestování, ale samá hezká, příjemná práce, samá hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva, měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kluk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, tam bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli, to co vždycky?
1: To co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může bejt? Jo? Výborně. Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, že? Jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo? No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona potají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30. A kantoři se rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní. Vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasiny
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech po poďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívali.
0: Jinak by si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej se, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká S.A., Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová, jako učitelka Lídlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, no jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny.
1: Ne, Bohdal,
0: to by si nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
4: Dobrý den, milí pánové.
5: Opa, dobrý den.
4: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Je.
5: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme. Ano.
3: Mějte se.
4: Rádo se stalo.
5: Mějte se krásně, díky.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré, hezké páteční odpoledne.
5: Dobrý den.
6: Slava. Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
3: Dobrý den.
6: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
5: Děkuji, děkuji.
6: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku, jenom že jste se vašim rodičům povedl. Tím pádem je zdravím.
5: Výborně, já si to píšu a vyřídím, ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
3: Já bych si ledva zapsal hlas.
6: Děkuju. A mějte se hezký víkend, přeju vám od oběma a dála bych tu Lidlovou.
5: Ano, jistě, no samozřejmě.
3: Děkujeme.
5: Ano, děkujeme a děkuju za ta slova.
3: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
5: Zdravíme.
7: Protože v českém jazyku jsem nikdy nemíkal, šlo by slovo lidva nahradit sotva, no, nebo jenom?
5: Ano, já myslím, že obojím.
3: Sotva
5: obojím,
3: určitě.
5: Přesně, sotva určitě. Mm-hmm.
3: Takže děkuju ledva vás. Jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A tak. Kam s vaším hlasem?
7: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
3: No že jo, ano. Jiřina má protekci.
5: No
3: dobře.
5: Jistě, ano.
3: Tak děkujeme. Ne. Děkujeme pěkně.
5: Učitelka Lidlova.
3: Naslyšenou.
5: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Anežka Lidlova. Kolik je to teďka už? Jako
3: počkej,
5: vítězí?
3: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
5: Ne, to jsem, ale amatérský.
3: Aha, Tak dobrý den.
8: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
5: No. Dobrý den.
8: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? No a když taky si můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschválnou.
5: Určitě to si píšu.
3: Děkujeme.
5: A sotva bude troška času, tak můžu.
3: A nechceš rovnou?
5: Rovnou?
3: No rovnou.
5: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým, Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně, byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku a někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým a ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry, všude s ním
3: proč
5: jezdila,
3: asi?
5: Ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala. Decentní dáma to ano, byla, takže kratinká vzpomínka.
3: Děkujeme pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetl jsem.
5: Ano, počítej správně.
3: Je to Jiřina.
5: Je to Jiřina.
3: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
9: No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
10: To je celý.
9: Ano.
10: Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, pač musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
9: Ano, jako rukou.
10: Rukou. Takhle, jo?
9: Jmenuji se Aneška.
10: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera.
11: Jede.
10: Klapka.
12: Učitelka poprvé.
9: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil
10: Stop, Soluško Lidová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. Bylo by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
9: Nebo jako se žáky, že?
10: No, spíš s diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
11: Jede.
10: Klapka.
12: Učitelka po druhé.
9: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
10: Co se děje? Co je, Pepo?
11: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
10: No tak přepudrovat, jo, a honem.
13: Jo, zasnu, jo.
10: Nezasíne, jedeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
11: Jo, dobrý.
10: Tak pozor. Kamera
11: jede.
10: Klapka.
12: Učitelka po třetí.
9: Jmenuji se Lídleška Aneška.
10: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
13: Ale že jo, to zasvíjí.
10: Nezasvíjí, když jde na každej.
14: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače.
5: No, humor to není mezera. Výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako pláca a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním stolku.
1: Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých, vždycky kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrej

0: Veronika je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
0: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
0: Ano, ale ona
1: vydržet.
0: Vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. Dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
0: Ano, ale dokonce jedna z dám, tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čundedlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
0: Ano, a pozor, Andrea Čundedlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná. Už.
0: Ina je jiná. Tak to byl jen tak drby za
1: zákulisí. Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Tady se ptá ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
0: Zdravíme, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
0: Je, výborně. No tak to je úžasný, ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
2: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
0: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
0: V tom bole, prosím
1: jo,
0: tě. To, já nejezdím ano, s masem ano. Po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
0: Ne. No všecko tam je samozřejmě tak, i langoše.
2: Tak,
1: no, Pepo.
2: Tak jedničku za...
0: Ano.
1: Ačko, Jiřinu, děkujeme,
0: děkujeme
1: krásně.
0: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
0: Dobrý den.
3: Je to Robert Holomouce.
0: Dobrý den.
3: A jestli můžu hlasovat, tak bych hlasoval po ten Silvestr. Paní Bogdala je sympatiačka, ale teďka už jsme uslyšeli tak, aby to aby byla rovnováha.
1: Děkujeme Dobře. Pěkně,
0: ano,
1: mějte
0: děkujem.
1: Se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
4: Haló, haló.
0: Dobrý den.
4: Krásná Plzeň.
0: A, zdravíme.
4: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle i vás, Alešku. Viděli
0: Děkuju.
4: Jsme se na besedě.
0: Ano, Kusni. Ano.
4: Jo? Červený šatek.
0: No, jistě
1: samozřejmě. Ty jsi měl červené šaty?
0: Já se, jo, červený šaty jo. A kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
4: Neodcházejte od rozděleného díla.
0: Ano.
1: Takže Jiřina.
0: Děkujem, děkujem, mějte se krásně.
4: Víkend,
0: taky, taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli a vítěze už máme.
0: Ano.
1: O Drážďanech to bude, ale jen
0: dojde, dojdem Lídlešku, děkuje.
5: Kamera jede! Klapka.
6: Učitelka po čtvrté.
7: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
5: Já jsem vám nemávnul, já jsem vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
8: Kamera jede.
5: Kapka.
6: Učitelka po páté.
7: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Hamzovina s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Strážnici. Náš...
5: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
8: Mně dochází materiál.
5: Se vejdejte to cancourek, prosím tě. Ten maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu odraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lidlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocho Antonína, jo?
7: Ale on se tak jmenuje.
5: No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčoch, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
8: Kamera jede.
5: Klapka.
6: Učitelka po šesté.
7: Jmenuji se Antonín Mlčoch a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. Tom nám velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lídlová.
5: Stop.
8: Pro mě dobrý.
5: Berem.
9: Humoriáda.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, šestmedvědů s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím. Já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH na výsost spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulín nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco? Měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti? Chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval. Potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující, takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědů s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšel asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, no já nevím, zkus se na to zeptat.
1: Zkus se na to zeptat
2: a uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to
1: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fojte s ním. Jo, no, teď Michal David.
2: Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis. Dneska chtějí se všichni fotit.
4: Jo.
3: A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže jo, nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil.
4: Jo.
3: Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se podívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdem podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a 80. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tady brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra 80. Honzi Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Do opraveného náhonu u Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech se po letech vrátila voda. Město plánuje proměnu mlýna na kulturní centrum. Muzeum ve Svitavách otevřelo novou technickou výstavu. Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout a dnes nás na východě Čech čeká jasno a teploty do 24 stupňů.
2: Sváteční ranní zprávy s Petrou Beránkovou. Krásné ráno, vítám vás. Do opraveného náhonu u bývalého Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech na Chrudimsku se po několika letech vrátila voda. Město při opravě náhon odbahnilo a obnovilo taky pískovcové nábřežní zdi. Část původních kamenů znovu využilo.
3: Samotný Kabeláčův mlýn, který je od 90. let prázdný a město ho koupilo v roce 2014, chce radnice přestavět na společenské a kulturní centrum. Nejdřív ale potřebuje získat dotaci. Náklady na rekonstrukci se od původního odhadu 40 milionů korun výrazně zvýšily. Město teď připravuje provozní model a zjišťuje, jak by budovu mohly využívat místní spolky, sdružení a další organizace. Ze Slatiňan Naděja Kubínková, Český rozhlas.
2: Nová interaktivní výstava je k vidění v Městském muzeu ve Svitavách. Má název Technická herna na cestách a návštěvníkům nabízí možnost vyzkoušet si různé pokusy. Vysvětluje kurátor výstavy Jakub Vrána.
4: Tato výstava je opravdu trošku netradiční, nabízí dětem i dospělým možnost vyzkoušet si a pochopit spoustu fyzikálních pokusů z oblasti optiky, elektřiny nebo mechaniky.
2: Klicperovo divadlo v Hradci Králové spustilo na svém webu novou službu spolujízdy. Reaguje tak na komplikace diváků s večerním návratem domů, který často omezuje jízdní řád posledních autobusů a vlaků. Na adrese klicperovodivadlo.cz můžou návštěvníci nabízet volná místa v autě nebo odvoz vyhledávat. A to pro cestu na představení i zpátky. Projekt zatím funguje ve zkušebním režimu. Vedle dopravy má propojovat taky lidi se společným zájmem o divadlo. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to včera řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Vyšší zdanění by mohlo se týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmu a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Číňané poslali dvě pandy zoologické zahradě v americké Atlantě, informovala o tom agentura Nová Čína. Prezident Xi Jinping zvířata Spojeným státům zapůjčil krátce po návštěvě Washingtonu. Černobílé medvědy Čína běžně používá jako prostředek svojí diplomacie. Pandy by v Atlantě měly strávit 10 let za předpokladu, že se americko-čínské vztahy nezhorší. Čína s takzvanou pandí diplomací začala pod vládou komunistické strany v 50. letech. Prvního medvěda darovala Sovětskému svazu.
0: Sport. Počasí.
2: Čeká jasno, ráno ojediněle mlhy, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18, vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění, biomírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 5 hodin, skoro 4 minuty, ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. Kvůli opravě parkoviště je dočasně zavřená spodní vrátnice Pardubické nemocnice. Do areálu se proto nově vyjíždí z Komenského ulice u školy a omezení potrvá až do listopadu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Funguje jako přirozený tlumič nárazu a zajišťuje stabilitu kolene. Tak řeči o menisku, který si lidé obvykle zraní při sportu nebo při špatném pohybu, a trendem v léčbě je ho při operacích zachovat a ne odstraňovat, připomínají ortopedové v nové osvětové kampani Zachraň meniskus. Podrobnosti přidáme v pondělním svátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice už za pár minut, stejně tak jako písničky, které nestárnou, zahrají nám Golden Kids a teď skupina Katapult.
0: Dobré ráno s Petrem Seidlem.

0: Desítky tisíc Čechů ročně skončí podle odhadu ortopedů na operačním sále kvůli poranění menisku. V nové kampani Zachraň meniskus upozorňují, že dříve běžné odstranění této vazivové chrupavky vede k rozvoji degenerativních změn a k artróze kolenního kloubu. A jak se dozvěděla reportérka Andrea Skalická, moderní operační metody se proto snaží poškozený meniskus zachovat a opravit pomocí šití.
1: Já jsem před 7 lety na lyžích skočila na skokánku a stal se mi úraz.
2: Popisuje už na operačním lůžku ortopedické kliniky ve fakultní nemocnici Olomouc padesátnice Kamila Fojtášková.
1: Poslední měsíc a půl mi začalo to koleno vypadávat. Poslali mě na magnetickou rezonanci a tam zjistili, že mám urvaný ten přední svaz a oba dva menisky.
3: Naším cílem bude koleno stabilizovat, udělat plastiku předně odkříženého vazu. Menisky se pokusíme zrekonstruovat, přišít, zachovat.
2: Shrnuje ortoped Radim Kalina, co dnes lékaře na sále čeká. Pro lepší hojení menisku využijí i krevní plazmu. Vysvětluje mi další z operatérů Petr Neoral.
4: Na začátku operace se nabrala krev, dalo se to do centrifugy, tam se připravila tady ta plazma obohacená o desíčky. Teď s tím vlastně pracujeme.
2: Než plazma stuhne a vytvoří se z ní koncentrát, odebírají lékaři pacientce šlachu. Později využijí na plastiku předního skříženého vazu. Pomocí artroskopie, tedy miniaturní kamery, kterou mají přímo v koleni, následně zjišťují, že vnitřní meniskus je poškozený jen částečně, hůř je na tom ten vnější, vysvětluje operatér Radim Kalina.
3: Je to jako velké roztržení, nejčastěji dělá problém, že se uskřinovává mezi ty kloubní plochy, blokuje pacientům koleno, může omezit vlastně propnutí kolena, pokud dojde k tomu skočení toho menisku mezi ty kloubní plochy. Dříve se to odstraňovalo, dneska, když tato dáma není nejmladší, tak stejně se pokusíme jí to tam sešít, protože je to důležité pro to koleno.
2: Celkové i částečné odstranění menisku totiž vede k rozvoji degenerativních změn a následně i k artróze.
3: Dneska je trendem menisky zachovat, pokud je to možné, ne vždy to možné je, takže jdeme na to. No.
2: Meniskus se šijí lékaři přímo uvnitř kolene pomocí speciálních artroskopických nástrojů.
3: Dáme ještě jeden steh a pak to teprve dotáhneme. Háček. Podařilo se nám zrekonstruovat přední střížený vaz, sešit neúplně jednoduchou rupturu zemního menisku, vnitřní meniskus byl jenom částečně poškozen, ten jsme jenom zakrátili. Podařilo se nám i ta biologická podpora pomocí koncentrované plazmy, která nám pomůže s tím hojením.
2: Shrnuje hlavní operatér Radim Kalina. Asi 4 týdny po operaci může začít pacientka rehabilitovat. Z fakultní nemocnice Olomouc Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: počasí.
1: Přeji vám krásné sváteční ráno, je 28. října, minuta po čtvrt na šest a dnešní den bude v Pardubickém kraji převážně jasný, ale teď po ránu se mohou místy objevit mlhy a co se nejvyšších denních teplot týče, ty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia.
2: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes máme státní svátek, den české státnosti. 28. září je výročím úmrtí českého knížete a mučedníka svatého Václava, hlavního patrona české země a právě symbolu české státnosti. S dětmi ale dnes nebudeme mluvit o svatém Václavu, ale taky zmíníme jeden důležitý den, a to dokonce světový den. Před 10 lety, právě 28. září, totiž potvrdili badatelé českopolské expedice, že hranická propast na Přerov s hloubkou 404 metrů pod hladinou vody je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. A nutno dodat, že pozdější výzkum za pomoci robota naměřenou hloubku ještě překonal, a to s výsledkem 450 metrů. Tak vzhůru do jeskyně, tedy té pomyslné, s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je jeskyně?
2: Jeskyně je z kamenůk.
3: Jeskyně je taková věc, kde je tma.
2: A tam budou být i medvědě. Zvířata tam jsou.
1: Jenom medvědi?
2: I netopíři. Tam můžou být. I blouci.
1: A žili v jeskyních třeba někdy lidé?
2: Pasověky.
1: A nebyla mi tam zima?
2: Kdy tam objevili oheň.
1: Báli byste se sami v jeskyni?
2: Jo.
4: Jo.
2: Já bych si vezmu lampičku.
1: A jsou lidé, kteří ty jeskyně prozkoumávají třeba?
2: Můžou být.
1: A jak to dělají?
2: Vemou si batelku a svítějí se na to.
1: A jak ta jeskyně může být hluboká?
2: Hodně.
5: A můžou tam být pasti a díly.
1: Ale bydlet byste tam nechtěli, co?
2: Ne, tak ne. To teda ne.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. We'll be right back.

0: Ambulantní odlehčovací služba Červánky v Mikulovicích u Pardubic pořád přijímá nové klienty. Zařízení zajišťuje denní péči pro seniory a lidi se zníženou soběstačností. Klienti můžou službu využívat v pracovních dnech, a to od 7 do 17 hodin. V Červené vodě na Orlicko-Ústecku otevřeli reuse centrum na opětovné využití starých věcí. Službu bude provozovat obec v areálu technických služeb. Důchodci mají posledních pár dní na to, aby požádali o papírové oznámení o valorizaci důchodu, pokud o něj mají zájem. Žádost musí Česká správa sociálního zabezpečení dostat do konce září. Srbský prezident Aleksandr Vučić včera abdikoval, odstoupil z funkce a vypsal nové volby. A počasí v Pardubickém kraji čeká na slunečno. Bude ráno mírně nepříznivě, ale jinak během dne polojasno až oblačno. Teploty vystoupí až k 22 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: A ještě míříme na silnice. Silnice třetí třídy přes kopec Hřebeč na Svitavsku je zavřená. Stará cesta k silnici 1/35 za tunelem je neprůjezdná až do konce letošního roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Teď je přesně 8 minut po půl šesté, posloucháte sváteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a novou sezónu pardubické scény zahájí na malé scéně inscenace s názvem Dorian. Jde o současnou adaptaci románu Oscara Wilda a podílí se na ní i mladý scénograf a skladatel Martin Šimek. Co všechno musí zvládnout?
1: Zrovna tady máme takovou rekvizitu svítící knihy, s kterou všichni budeme bojovat ještě, vyrábět na to přímo takové polepy, které musí mít určitý průsvit a za ty se schovává baterka. Každá inscenace je vždycky pro mě něčím technologicky takhle nová nebo zajímavá. Takže člověk musí trochu předpovídat, jak vlastně to bude v tom procesu toho zkoušení fungovat a vymyslet co nejmíň závadnou věc dramaturgicky, která potom v tom procesu může i třeba rozvíjet nové cesty, které nejsou objevení. My jsme se rozhodli vydat se tou dobovou částí, takže opravdu, co se týče kostýmu, tak vycházíme z té viktoriánské módy a co se týče té scenografie, tak to odkazuje na takovou viktoriánskou knižní grafiku. To je ta jedna kniha a jsou to vlastně dva takové prostory, které se zrcadlejí. Jeden je takovej sešlej, jeden je novej, stejně tak, jako se Dorianovi zrcadlí ten svět. Tam se ještě zároveň odráží ten samotný příběh Oscar Wilda s tím Dorianem Grayem. On tam vepsal ten svůj osud hodně do toho, takže já to tak kombinuju. Sedím na několika židlích. Kam mě život zaved, to dělám. A to je krásný.

0: počasí.
1: Za 3 minuty bude 6:45. Přejeme krásné sváteční ráno. Je 28. září a vrací se nám baví léto. Dnešní den bude v Pardubickém kraji jasný, i když teď po ránu počítejte místy s mlhami a nejvyšší denní teploty v průběhu dne dosáhnou až 23 stupňů Celsia.
2: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v raní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad osobností Česka a moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. No a jeho dnešním hostem bude známý chirurg Tomáš Šebek. Teď krátce po 6:15 nabízíme malou ochutnávku.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak.
0: No a připomínám, že pořad osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině a hostem o Oskara Hesse bude chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Pardubicích Svítkově budou dvě nové knihobudky. Zadržené muže u vojenské základny ve Velké Británii policie podezírá z přípravy teroristického útoku. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. A nás čeká slunečno. Jasno, teploty až 23 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné sváteční ráno z Pardubic. V šestém pardubickém obvodu přibydou dvě nové knihobudky. Jednu plánuje radnice ve Svítkově za lékárnou u dětské zóny, druhá bude ve Svítparku u vstupu u laviček. Lidé je budou moct začít využívat v nejbližších dnech. Celkem tak bude na území obvodu šest míst s knihami k volnému výběru.
3: Další čtyři knihobudky už stojí ve Starých Čívicích, Svítkově, Lánech na Důlku a Opočínku. Městský obvod je teď nechal opravit a obnovit jejich vzhled. Knihobudky fungují na principu volné výměny. Lidé si můžou vybranou knihu odnést a místo ní přinést jinou. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Obyvatelé sousedního Hradce Králové se můžou zapojit do průzkumu bezpečnosti ve městě. Radnice spustila anonymní dotazník, ve kterém zjišťuje, jak lidé vnímají bezpečnost v různých městských částech. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek.
4: U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii policie zadržela pět mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Tamní úřady označily situaci jako vážnou. Od včerejšího rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Obyvatelé nedaleké vesnice se museli evakuovat. Sport.
1: České tenistky ovládly finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu v čínském Chenšenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály svoje dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si vážila toho, s jak kvalitními tenistkami může spolupracovat.
5: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Hokejisté Třince vyhráli v Tipsport Extralize i po páté. Domácí Liberec porazili 3-1 a jako jediný mají 100% bilanci. Na prvním místě tabulky mají oceláři dvoubodový náskok na Pardubice. Ty zvítězili 5-3 v Brně nad Kometou. V ostatních nedělních duelech nejvyšší soutěže České Budějovice přehráli Litvínov 5-4, Kladno podlehlo Olomouci 1-4, Plzeň zdolala Hradec Králové 2-1 a Vítkovice porazili Mladou Boleslav 6-2.
2: Počasí.
1: A nás v Pardubickém kraji čeká jasno teď ráno o jedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a biojednička. To znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 3,5 minuty po šesté přesně míříme na silnice Pardubického kraje. Moravská Třebová zahájila závěrečnou etapu oprav ulice Lázeňská. Ty rekonstrukce probíhají postupně už 4 roky. Řidiči musí v těchto 2 měsících počítat s dalšími dopravními komplikacemi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kůrovcem napadeného dřeva bude letos v Krkonoších méně než v uplynulých sezónách. Proč bylo jeho rojení slabší a jak lesníci s tímto broukem bojují, povíme v této hodině pondělního dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice a přidáme i písničky, které nestárnou. Zaspívají Petra Černocká, Petr Novák a teď je tu Petr Rezek.

0: I tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dneska si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokryt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No už zítra si povíme o záchranné uličce.

0: počasí.
1: Je přesně 7:15, přejeme krásné sváteční ráno a babí léto, které přinesl uplynulý víkend, pokračuje dál i dnes. Čekáme jasno, teď po ráno ojedinělé mlhy a nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 6:30, posloucháte pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a teď už je ten pravý čas na náš pravidelný spotřebitelský servis, ve kterém budeme tentokrát nakupovat se slovou. Pojmy nám upřesní pan Josef Černý.
1: Paní Petra si koupila v obchodě s outletovým zbožím svetřík, na kterém ale doma objevila vadu. Při reklamaci bylo řečeno, že se na použité zboží záruka nestahuje. Paní Petra se ale domnívá, že outletové zboží by snad nemělo být použité. Paní posluchačko, máte plnou pravdu. Prodejce je buď slušně řečeno neinformovaný, anebo spíše to jenom předstírá, aby se vadného zboží zbavil. Je pravdou, že mnoho lidí zaměřuje outlet se second-handem. Outletové zboží je opravdu nové a nepoužité, pouze například výprodejové, ale stále je na něj normální douletá záruka se všemi spotřebitelskými právy.

0: Dora.
1: Ono.
0: On. Obraz Doriana Gaye. Teda Greje. Pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Druhý pardubický obvod plánuje opravy okolí pergoly v Polabinách na křižovatce ulic Bělehradská a Kosmonautů. Letos má být hotová projektová dokumentace. Samotné úpravy chce obvod sladit s plánovanými pracemi na vodovodní a kanalizační síti, které tam připravuje společnost Vodovody kanalizace. Uzavírka několik ulic v centru Hradce Králové dnes změnila trasu 12 linek MHD. Důvodem je pořádání cyklistických závodů Gočárovy schody. Některé linky vynechávají zastávky Adalbertinum, Magistrát města, Zimní stadion, kampus UHK a Komenského a jezdí náhradní trasou. Zároveň je zřízená náhradní zastávka Soud před budovou hotelové školy v ulici ČSA. Podrobné informace najdou cestující na webových stránkách Hradeckého dopravního podniku. Senát dnes v den české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos předá 14. Ocenění každoročně získávají třeba vědci, umělci, sportovci.

0: nebo další osobnosti. Loni mezi nimi byl například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Papež Lev XIV. Dnes ukončí čtyřdenní návštěvu Francie. V Métách bude mluvit o míru i jednotě evropských národů. Francouzský prezident Emmanuel Macron do města na východě země pozval i evropské lídry. Francie hostí papeže skoro po 20 letech. Jeho cestu provázel velký zájem věřících. Nás na východě Čech na státní svátek čeká slunečno, jasno, teď ráno ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio dnes jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Čerstvé omezení ze silnic Pardubického kraje od dnešních 4 hodin raní až do noci. V Opatovicích nad Labem v části Pohřebačka uzavřená silnice, a to kvůli pořádání pohřebačskému jarmarku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce, lesníci ale mají obavy z roku příštího. V lesích je totiž sucho, chybí voda a to by mohlo k jeho množení přispět. Natáčela Kateřina Kohoutová.
1: Jsme v lese nedaleko Špindlerova mlýna. Stojíme v místě, kde kůrovec byl.
2: Tady to oko, který vidíte, ty pařížsky, to je pozůstatek kůrovcového oka, kde se vyskytnul kůrovec. Včas jsme ho zachytli, protože je to jakoby, dá se říct, na očích.
1: Vysvětluje lesník Pavel Zázvorka. Lesníci chodí po lese a snaží se toho brouka, když to řekneme, odhalit.
2: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
1: Včasný zásah je potřeba.
2: Ten kůrovec je potřeba monitorovat, hledat a zpracovávat. A za svoji éru 40 letou je to stěžejní věc a byl, je a bude ten kůrovec, takže jsme nikdy stejně ho nevyhubili tak, aby nebyl.
1: Letos toho kůrovce tady v Krkonoších nebylo tolik, jako v předchozích letech.
3: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při, řekněme, obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%.
1: Říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
3: Když kůrovce bylo opravdu hodně někdy mezi lety 2019-2022, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví. Tedy ten letošní rok je opravdu zjevně vidět pokles.
1: Lesníci už nyní mají obavy z příštího roku, kdyby se toho kůrovce právě kvůli letošnímu suchu mohlo objevit víc.
3: Ta situace, jaká je a to, co vidíme pro příští rok, určitě nenechává lesníky v klidu. Zdaleka si nemůžou říct, máme hotovo, dáme ruce do klína a budeme příští rok úplně v pohodě. Naopak, lesníci jsou velmi obezřetní a v příštím roce vědí, že je bude čekat velmi tvrdá práce.
1: Důležitými opatřeními jsou lapače a lapáky.
3: A abychom nepostupovali jak v minulém století, kdy se všechno psalo v ruce nebo potom později do excelových tabulek, tak dneska už naši lesníci mají moderní aplikaci, do které zaznamenávají vlastně všechny údaje, které mohou z toho daného lapače vyčíst a tím pádem jsme schopni vlastně i predikovat ten vývoj v té lokalitě.
1: Jaká situace bude v příštím roce s tímto nebezpečným broukem, bude záležet na počasí. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je přesně 6:45, přejeme krásné sváteční ráno, je pondělí 28. září a uplynulý víkend přinesl do Pardubického kraje babí léto. I dnes bude hezky, čekáme jasno, teď po ránu ojediněle mlhy, nejvyšší denní teploty do 23 stupňů Celsia a v podobném duchu to bude vypadat i v těch nadcházejících dnech a teploty budou navíc až do středy postupně stoupat.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.

pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda, doufám, že mě pochopíš.

0: se skupinou MiG 21 jsme se v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice projeli malotraktorem a teď už 10 minut před 7 vyrážíme za sportem. Zápas dvou posledních mistrů hokejové extraligy nabídl drama s nečekaným koncem. Že úřadující šampioni z Pardubic vyhráli na ledě loňských mistrů z Brna, nějaké velké překvapení není, ale rozhodující moment přišel v okamžiku, který měl přinést výhru spíš Kometě. Za stavu 3-3 totiž hráli Brněné 5 minut před koncem přesilovku, ale v ní Dynamu výhru darovali.
1: Hokejisté Komety Brno zakládali v závěru zápasu s Pardubicemi za vyrovnaného stavu útok v přesilové hře. Kristián Pospíšil ale přihrál přímo na hokejku protihráče Jana Mandáta a ten následně přesně zakončil samostatný únik. Hosté pak přidali trefu do prázdné branky a vyhráli 5-3. Takto o klíčové situaci mluvil asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.
2: Řeknu k tomu asi tolik, že vstup do útočního pásma máme systémově nacvičený. Bohužel místo, aby my jsme byli ty, kteří ten zápas rozhodnou, tak jsme nabídli Pardubicím šanci, který samozřejmě nezaváhali.
1: Pardubický asistent Václav Kočí připustil, že rozhodující moment byl spíš štěstí než výsledek analýzy toho, jak Kometa přesilovky rozehrává.
3: Já si myslím, že to vyplynulo z té hry, že my jsme tam střídali a myslím, že Pospet si ho nevšim, prostě šel ze střídačky. A to jsou momenty, které se prostě stávají takhle, když někdo jde z té střídačky, tak vy ho nemáte načtenýho a vletí tam, kam si myslíte, že nikdo není a on se tam objevil.
1: Podle pardubického útočníka Jiřího Smejkala si ale Dynamo za výkon ve třetí třetině vyhrát v Brně zasloužilo.
4: V třetí třetině jsme byli od první do poslední minuty koncentrovaní a byli jsme za to odměnění i v tom oslabení.
2: Já souhlasím s tím, že Pardubice měli utkání pod kontrolou. Myslím si, že to byl velmi kvalitní zápas a že vyhrát mohl kdokoliv.
1: Reagoval asistent Komety Pokorný. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Národní hřebčín chce zrekonstruovat historické stáje u zámku ve Slatiněnech. Na hradě Rychenburg budou dnes 3 komentované prohlídky. Hokejisté Pardubic v Brně vyhráli 5-3 díky vydařenému závěru utkání. A nás čeká slunečno, jasno a teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné sváteční ráno z Pardubic. Historické stáje u zámku ve Slatiněnech na Chrudimsku chce Národní hřebčín Kladruby nad Labem zrekonstruovat. Areál potom využije pro koně ve výcviku. Na místě původního výcvikového centra ve Slatiněnech totiž vznikl nový stájový dvůr pro chovné klisny, vysvětluje ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
6: Koně ve výcviku, kteří byli ustájeni na tomto místě, tak ty jsou vlastně vystěhováni. Někteří jsou v krytetické hele tady ve Slatiňanech, někteří jsou ustájeni v Heřmanovém městě, někteří jsou v Kladrubech nad Labem. A my je chceme vrátit do zrekonstruovaných stájí do toho historického dvora, ale tam musíme teda zrekonstruovat a tu rekonstrukci máme připravenou a v ideálním případě bychom ji teda realizovali v příštím roce.
5: Hrad Rychenburg v předhradí na Rychenbursku dnes nabídne návštěvníkům 3 komentované prohlídky. První začne v 11 hodin a zaměří se na historii hradu a jeho expozice. Další 2 prohlídky ve 13.30 a 14.30 představí výstavu Alchymie planet. Provázet ji bude její autor, fyzikální chemik Martin Ferus. Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. V České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová.
7: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
5: Ministerstvo zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek. V úvahu podle Schillerové přichází i zavedení některých sektorových daní. V rozpočtu by to mohlo ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že nechce zvyšovat daně. Zlepšit státní finance měl důslednější výběr daní, potírání šedé ekonomiky a úspory na provozu státních institucí.
4: Sport.
5: Extraligoví hokejisté Pardubic vyhráli v 5. kole na ledě Komety Brno 5-3. Rozhodující 4. gól vstřelil útočník Jan Mandát několik minut před koncem při vlastním oslabení, kdy přečetl rozhrávku domácího Kristiana Pospíšila a jel sám na branku. Takto situaci viděl pardubický asistent trenéra Václav Kočí.
8: Já si myslím, že to vyplynulo z té hry, že my jsme tam střídali a myslím, že Pospet si ho nevšim, prostě šel ze střídačky a to jsou momenty, které se prostě stávají takhle, když někdo jde z té střídačky, tak vy ho nemáte načtenýho a vletí tam, kam si myslíte, že nikdo není a on se tam objevil.
4: Počasí.
5: Nás dnes čeká slunečno, jasno teď ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 16 až 19 stupňů. Vítr mírný jihovýchodní, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Mezi Českou Třebovou a Skuhrovem pokračuje rekonstrukce silnice třetí třídy. Dělníci opravují průtah obcí i víc než kilometrový navazující úsek směrem na Českou Třebovou. Kvůli pracem je silnice úplně zavřená a řidiči musí využívat objížďku přes Ústí nad Orlicí. Tahle rekonstrukce má skončit v polovině listopadu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Přesně 4 minuty po 7 hodině pokračuje pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a naší další zastávkou bude Polička. Tradiční umělecký salon v barokní radnici v Poličce totiž nabízí v těchto dnech ukázky z děl 4 výtvarníků. Věnovaný je ale hlavně obrazům polického rodáka, absolventa Fakulty výtvarného umění VUT Brno Martina Šmída. A právě ten nás po ní už za malou chvíli provede. No a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Spálený a teď Hana Zagorová. Hezké ráno.
4: Dobré ráno s Petrem Seidlem.

0: obyčejnou ženu.
1: Barokní radnice v Poličce se na pár týdnů proměnila v galerii plnou velkých obrazů. Městské muzeum a galerie tam pořádá už 77. ročník tradičního uměleckého salonu, tentokrát věnovaného polickému rodákovi, výtvarníkovi Marianovi Šmídovi a jeho třem hostům. Ve třech výstavních síních jsou k vidění velkoformátové kresby uhlem, pastelem i akrylem, především výseče z krajiny a netradiční zátiší. Výstavou reportérku Věru Pavlasovou provedl sám autor.
2: V první místnosti vidíme díla hostů, které jsem si pozval ke spoluúčasti. Jedná se o spolužáky nebo lidi, kteří nějakým způsobem konvenují s tím mým uměním.
3: Tady vidím, že ty obrazy jsou hlavně abstraktní.
2: Některé jsou abstraktní, některé jsou na hranici abstrakce a konkrétna. Můžeme zde vidět jak krajinné motivy nebo instalace do prostoru. První z autorek je Lea Sehnalová ze Svitav. Na zdi pak můžeme vidět hosty z dalekého severu, Jablonce. Nad ní jsou je to Tereza Kleinová a Jarmila Maturová.
3: Pojďme k těm vašim dílům. Některé tady ty obrazy už jsem viděla.
2: Ano, některé ty obrazy jste mohli vidět na světovské výstavě, která proběhla v muzeu a galerii v loňském roce na podzim. A jsou tu i nové přírůstky, nové věci.
3: Které z těch obrazů jsou nové?
2: Například tyto obrázky na levé straně, které zachycují podzimní světlo a atmosféru.
3: Paní Zdenka tady chodí hlavně kolem obrazu Martina Šmída. Co se vám na nich líbí?
4: No, mně se na nich moc líbí, jak se to teď hodí k tomu skoro už podzimnímu období a jak je to tak trošku pochmurný, ale zároveň je to i trošku vlastně veselý, dá se tam najít to i to. Já jsem poprvé se potkala s díly Martina Šmída ve Svitavách na výstavě.
3: Proč jste si na vlastně vaši výstavu pozval právě ty tři umělce, kteří tady vystavují?
2: No tak já si nesmírně vážím toho, že přijali toto pozvání, přijeli z takové dálky a vystavili svá díla. Cením si toho, jakým způsobem nebojácně pracují vlastně s těmito tématy. Vzhledem k jejich věku je to stále svěží a moderní.
3: Výstava výtvarníků v barokní radnici potrvá do konce října. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je přesně minuta po 7:45, prodloužený víkend pokračuje, je pondělní sváteční den 28. září a dnes čekáme jasno. Teď po ránu se mohou ojediněle objevit mlhy, no a nejvyšší denní teploty krásných 20 až 23 stupňů.
0: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zpívala Olga Lounová, která dnes vystoupí na pohřebačském jarmarku, který nabídne stánky s víc než stovkou trhovců, bohaté občerstvení, atrakce pro děti, ale i vystoupení umělců různých žánrů na dvou pódiích s koncerty už zmiňované Olgy Lounové či Andreji Kalivodové. Tak takový bude letošní pohřebačský jarmark, kterým vás od 9. dopolední až do 17. hodiny provedou Radek Šejvl a také moderátor Českého rozhlasu Pardubice Jakub Malý, který se nám z místa přihlásí už za hodinu společně s navigátorem Alešem Loprajse Martinem Horákem, který bude dnešním ranním hostem. Ale zpátky k bleskovce. Máme pro vás černou tašku s logem Českého rozhlasu Pardubice a získá ji ten z vás, který si teď správně tipne, kolikátý ročník pohřebačského jarmarku se dnes v pohřebačce u Opatovic nad Labem koná. Tak za A buď to 14. ročník, nebo za B 13. nebo za C 12. Pokud máte svého favorita svůj tip, tak nám zavolejte na 726 46 48 48 a já už teďka ve vysílání přivítám prvního dnešního typujícího. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kdo pak se nám dovolal?
1: Pavel.
0: Pavle, zdravíme vás. Tak co myslíte, kolikátý ročník pohřebačského jarmarku se dneska v pohřebačce koná?
1: Tuším, typuju Bčko.
0: Zlatá střední cesta, sázíte na 13. ročník. Je to tak?
1: Fakt?
0: No není. Já jsem to myslel na tu možnost B, ale dobře, moc krát děkuji za váš tip, Pavle, mějte se krásně, naschledanou. Zkusíme tedy další tip, Český rozhlas Pardubice, krásné ráno, kdo pak se dovolal teď?
2: Dobrý ráno, tady Jirka Svitavý, já tipnu Ačko, nevím taky, jen tipnu Ačko.
0: 14.
2: Ne, 12, Ačko.
0: 12 je Cčko.
2: No tak a 14. No.
0: Tak zkusíte Ačko 14. A dobře děláte. Jirko, taška je vaše s logem Českého rozhlasu Pardubice. Já moc gratuluji a přeji krásný zbytek prodlouženého víkendu, hezký sváteční den a mějte se moc hezky. Naschledanou. Děkujeme.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilá Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nižší jsou výnosy pšenice, ječmene, žita i ovsa. Oproti loňsku klesly až o tunu na hektar. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí. Volební komise v sousedním Hradci Králové jsou dva týdny před komunálními a senátními volbami plně obsazené. Magistrát do nich po skončení delegací politických stran doplnil 130 členů z řad veřejnosti. V regionálním muzeu v Chrudimi je nová výstava. Jmenuje se Oheň v kapse a představuje stovky zápalkových etiket a další exponáty související se zápalkami nebo zapalovači. Jak řekla ředitelka muzea Klára Habartová, jde o přeshraniční spolupráci. Laboratoř nenašla nadlimitní množství olova ani v jednom z 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i dál musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i ve dnech následujících. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji označit za bezpečnou. V Bruselu se dnes sejdou ministři zemědělství členských zemí Evropské unie. Řešit budou například podporu pro rybolov nebo společnou zemědělskou politiku pro příští rok. Česko bude na jednání zastupovat ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Srbský prezident Aleksandr Vučić rezignoval, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám v zemi. Rezignaci slíbil v

0: V souvislosti se sílícími protesty, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Vučič se ale chystá kandidovat v parlamentních volbách s ambicí stát se premiérem. A počasí čeká nás slunečno. Jasno, teď ráno ojedinělé mlhy, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Stará cesta přes kopec Hřebeč k silnici 1/35 za tunelem je neprůjezdná. Mimo provoz bude až do konce letošního roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Místo rentgenu jenom kontrastní látka. Zjišťování poruch trávení může být díky českým vědcům pro pacienty zase o něco jednodušší. Odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd totiž vyvinuli fluorescenční látku, která sleduje, jak potrava prochází trávící soustavou a není přitom potřeba rentgenové záření, které se používá dnes. Reportérka Eva Kézerová se o novou metodu zajímala podrobněji.
2: Trávící trubice je u běžného člověka dlouhá asi 8 metrů a poměrně špatně se vyšetřuje. A tak jsme vyvinuli takovou metodu, která používá magnetickou rezonanci a nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
3: Přibližuje Ondřej Grobař z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který v tomto výzkumu propojil své chemické i medicínské znalosti.
2: Bavíme se přibližně o čtvrtině populace, že má nějaké klidně i dlouhodobé obtíže.
3: Princip vyšetření je ale stejný. Pacient musí nejprve vypít takzvanou kontrastní látku, na kterou se naváže potrava.
2: Zůstává pouze ve střevech, tak my můžeme sledovat přesně, kde se ta fluorovaná látka nachází.
3: A to tady teď vidíme na počítači výsledek magnetické rezonance, protože novou metodu vědci ověřovali už na potkanech.
2: Červeně tam vidíme ten fluor a vidíme tady, jak se ten signál nachází nejprve v žaludku a v tenkém střevě, poté se přesouvá do slepého střeva a poté přes tlusté střevo vychází ven.
3: Zásadní bylo najít kontrastní látku, která se naváže na potravu, ale tělem jen projde, jak přibližuje Kristýna Kolouchová z Univerzity v belgickém Chentu.
4: Tyhle ty polymery jsme navrhli tak, aby nevcházely do celkového oběhu, aby se z toho trávícího traktu v jednu chvíli vyloučily. Většinou, co jsme naměřili, bylo 24 až 48 hodin a nezpůsobuje to nějaké vedlejší účinky.
3: Výhodou magnetické rezonance je, že při jednom vyšetření může sledovat více věcí najednou a zjištěné informace se pak spojí dohromady.
2: Vždycky získáme ten vodíkový signál, to znamená, uvidíme veškeré orgány a ten fluorový signál a my je přeložíme přes sebe a vidíme všechno. Vidíme anatomii a vidíme přesně, kde se nachází ten signál, jak prochází.
3: Lékař z toho pak podle Ondřeje Groboře vyčte, jaký problém má naše trávící soustava.
2: Sledujeme, jak dlouho ta daná látka zůstává v žaludku, ve střevu a tak dále. Můžeme sledovat, jestli tam jsou nějaké anatomické změny, deformita toho žaludku, která by vysvětlovala ty obtíže. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
3: Jedna z nových látek českých akademiků teď směřuje k patentu a rýsuje se i spolupráce s velkou farmaceutickou společností. Eva Kézerová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Jsou přesně 2 minuty po 7:45 a krásné sváteční ráno už také přejeme do Hradce Králové, do Českého hydrometeorologického ústavu. Na lince je pan Jaroslav Tuček, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Venku už nám to krásně svítí, vypadá to, že babí léto se nám vrátilo v plné síle. Zdá se mi to jen tady z toho našeho podkrovního okna, nebo to tak skutečně?
2: Nezdá, je to skutečně tak. Tlaková výše, která je nad severovýchodní Evropou, tak kolem ní k nám proudí teplý vzduch od jihu. Dneska to bude slunečný den, bez mráčků, jasná obloha, teď po ránu výjimečně nějaká mlha může být. 20 až 23 stupňů to budou maximální teploty dnešní, na horách 16 až 19 a vítr ten bude foukat od jeho východu a bude mírný o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty budou dobré a bio to je na jedničce, mírná zátěž.
1: Díval jsem se na výhled toho nadcházejícího pracovního týdne, tam to vypadá, že by mohlo být počasí podobné tomu dnešnímu a možná i teploty budou trošku nahoru, jak to vidíte vy?
2: Bude to podobné tomu dnešnímu s tím, že občas těch mraků bude víc, občas míň. V noci ty mraky vlastně ještě nebudou, bude jasná obloha, takže jasno s tím, že nějaká výjimečná mlha v průběhu noci se může utvořit. Nejnižší noční teploty od 9 do 6, no a vítr slabý od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. A zítra opět slunečno, jasná obloha, ranní ojedinělé mlhy, no a maximální teploty shodné jak dnes 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 a vítr stále od jeho východu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a v tom týdnu dál budeme pokračovat, teploty se budou pohybovat v maximech kolem 21 stupňů, to znamená od těch 19 do 23 a ve čtvrtek očekáváme trošku větší oblačnost, mělo být o vysokou, takže to slunce by to stejně mělo prosvítit, takže ano, dokonce na tohoto týdne bychom měli mít velmi pěkné počasí.
1: No máme před sebou nádherné dny, děkujeme za pozitivní předpověď ve sváteční den a naslyšenou příště.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
3: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
2: Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru, z toho 450 metrů obsahuje mokrá část. Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
4: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
2: Jan Libíček, dožil se jen 42. A já přeju hezký sváteční den.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Osm hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Silniční průtah Klášterce nad Orlicí je kompletně hotový. V dětských domovech v Pardubickém kraji přibývá dětí s psychickými problémy a náročným chováním. Hokejisté Pardubic zvítězili v extralize v Brně 5-3 a nás čeká slunečno, jasno a teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné sváteční pondělí z Pardubic. Klášterec nad Orlicí se po třech letech dočkal kompletní obnovy silničního průtahu směrem do Pastvin. Opravené jsou taky opěrné zdi, příkopy a propustky. Modernizace silnice stála 130 milionů korun. Investorem bylo pardubické hejtmanství.
5: Kvůli chybějícím dotacím rozdělil kraj obnovu silnice na několik etap. Poslední stála 65 milionů korun. Součástí projektu bylo i nové osvětlení, dopravní značení a bezpečnostní prvky. Místní se dočkali i obnovy kanalizace, kterou nechala obec opravit na své náklady. Z Klášterce nad Orlicí Ondřej Wolf. Český rozhlas.
4: Počet dětí v dětských domovech v Pardubickém kraji v posledních letech neklesá. Celkem je v regionu v ústavní péči asi 220 dětí. Častěji navíc přicházejí s vážnými psychickými problémy. Péče o ně proto klade větší nároky na vychovatele i další odborníky. Důvody umisťování dětí do ústavní péče shrnuje vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Petra Bílá.
6: Většinou je to zanedbaná péče v tuto chvíli. U dětí starších jsou to poruchy chování, které ty rodiče fakt nezvládají. Děti začínají mít velké problémy, jak psychické, tak psychiatrické, a ty rodiče na to připravení nejsou.
4: Janské lázně připravili pro návštěvníky dnes poslední venkovní akci letošní sezony. Do 18 hodin je na lázeňské kolonádě připravený kulinářský den. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny.
0: Sport.
4: Hokejové Dynamo Pardubice vyhrálo v 5. kole Tipsport Extraligy na ledě Komety Brno 5-3. Zápas nabídl několik zvratů. Oba týmy se střídali ve vedení. Co rozhodlo pro Pardubice, popisuje útočník Dynama Jiří Smejkal.
7: Myslím si, že rozhodla ta třetí třetina, kde jsme od první do poslední minuty dělali to, co jsme chtěli, a byli jsme trpěliví a zároveň jsme byli agresivní a byli jsme odměněni třema gólama a tím jsme ten zápas otočili.
0: Počasí.
4: A jaký bude dnešek v Pardubickém kraji podle meteorologů? Čeká nás slunečno. Bude jasno, teď ráno ještě ojedinile mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 23 stupňům Celsia. Na horách pak nastoupí 16 až 19 stupňů. Vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré. Tlak slabě až mírně klesne, večer může slabě stoupnout a biometeorologická předpověď pro všechny oblasti jednička. A to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pomalu jedoucí vozidlo údržby, právě teď hlášené z D35, mezi 130. a půltým a 144. kilometrem, tak buďte trpěliví.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Spěcháte a projdete ještě na žlutou, ale už to skoro žlutá nebyla. A nebo si nenecháte dostatek místa mezi sebou a autem před vámi, protože jste přeci dobrý řidič a pokud se nedej bože něco stane, stihnete zareagovat včas. Statistiky ale mluví úplně jinak. Právě takové běžné návyky mohou způsobit i smrtelnou nehodu, o kterých budeme mluvit už za malou chvíli společně s Naďou Kubínkovou a přidáme i písničky, které nestárnou. O ně se postarají Věra Špinarová a Janek Ledecký.

0: přečíst si zprávu, která přeci nepočká, a to zrovna ve chvíli, kdy řídíte. Tak to by podle průzkumu České asociace pojišťoven udělala téměř polovina řidičů, i když vědí, že to není dobře. Věří totiž, že právě oni to zvládnou a právě před takovými situacemi, které mohou způsobit vážnou dopravní nehodu, varuje asociace v nové kampani. Podrobnosti má reportérka Naďa Kubínková. Naďo, hezké ráno.
1: Hezké ráno, tak vlastně kvůli způsobu řízení, který je obecně považovaný za běžný, loni podle České asociace pojišťoven zemřelo 346 lidí. Z průzkumu asociace vyplývá, že lidé vědí, jaké chování na silnici je nebezpečné, věří ale, že právě oni tím problémem nejsou a kritizují ho jen vlastně u ostatních, říká výkonný ředitel asociace Jan Matoušek.
2: Je prostě tak nějak normální jet trochu rychleji, na té stopce nezastavit, přeci to tam znám, na oranžovou, ona to možná byla trochu červená, ale to už nikoho nezajímá.
1: Právě na takový způsob řízení má upozornit nová kampaň Normální řízení zabíjí. Její součástí jsou taky vraky aut vystavené na několika místech v Praze.
0: Jak na takové situace reagují policisté? Potvrzují, že si řidiči své chování omlouvají?
1: Tak naprosto s tím souhlasí, řekl šéf dopravní policie Michal Hodboď.
3: Denodenně, to jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte, proč tady někde nechytáte zloděje. No a pak jsme v té druhé pozici, kdy vyšetřujeme ty dopravní nehody, ty tragické dopravní nehody, a ty případy jsou stejné. Ten člověk porušil to samé, akorát v tom prvním případě dostal ještě šanci, a v tom druhém už ne.
1: Typicky řidiči používají telefon za jízdy, drobně překračují rychlost, nechávají si dostatečný prostor mezi svým autem a autem před nimi nebo prostě usedají za volant velmi unavení. Jen kvůli nepřiměřené rychlosti v loňském roce policisté řešili 11 422 dopravních nehod, kvůli kterým zemřelo 124 lidí. Nehod, které způsobil řidič, když se nevěnoval dostatečně řízení, policisté evidovali 17 473 případů. Zemřelo kvůli tomu 62 lidí.
0: No to jsou přesně situace, na které upozorňuje ta nová kampaň a její součástí je i film.
1: Ano, je to tak. Snímek režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina představuje 4 nehody, které se opravdu staly a skončily tragicky. Jedním z příběhů je nehoda, kterou před 5 lety způsobil Tomáš. Po 16-hodinové službě jel domů, když ho přepadl mikrospánek.
4: Byť si myslí, že je mladý, tak že prostě zvládne víc. To v mém případě bylo to fatální, co vlastně se stalo.
1: Srazil sloup, který spadl na skupinu mladých a zabil 21-letou studentku Evu z Polska. Tomáš za nehodu dostal 5-letou podmínku a zákaz řízení. Další příběh o Julii, která jela po dálnici se svou dcerou na sedadle spolujezdce.
5: Tam jsem narazila do kamionu a dcera přišla o pravou ruku. Teď to byly 2 roky. Od policie tam je uvedeno, že nedodržení vzdálenosti plus pozornost.
1: Další 2 příběhy se týkají manipulace s telefonem a příliš rychlé jízdy.
0: Tak tolik několik skutečných příběhů, které se nemusely stát, pokud by řidiči dodržovali pravidla. Naďo, moc děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: počasí.
1: Teď jsou přesně 3 minuty po 8:45. Ve studiu se mnou už je Jitka Slezáková, která přivezla sluníčko do Pardubického kraje. To nás bude provázet celým dnešním dnem, ale i během celého dopoledne tady ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jitko, hezké ráno všem.
2: Děkuju, já doufám, že bude krásně a bude krásně i s naším vysíláním. Máme toho opravdu hodně. Za chvíli se podíváme do pohřebačky. Ano. To už v našem pořadu máme hosty a my na to navážeme, protože tam se už 14. ročník pohřebačského jarmarku koná, měl si to nakonec v soutěži. Já jsem tě poslouchala celou cestu z hor, kdy jsem mířila sem do rozhlasu, takže všechno vím, žádnou chybu si neudělal, perfektní ranní vysílání sváteční.
1: Tak moc děkuju. No, perfektní bude 100% i celé to dnešní dopoledne. No a kromě toho, že se podíváme za Jakubem Malým, který bude pohřebecký jarmark moderovat jako tradičně, tak vyrazíme i na houby s tebou, viď?
2: Ano, ano, my jsme připravili takový houbový speciál s Mikloškou Terezou Tejklovou. Mezi 11. a 12. hodinou vás zveme, abyste šli spolu s námi na houby. Tak nějak v okolí Bíště jsme se pohybovali a našli jsme, ten pořad jsme nazvali Na Václavky, na svatého Václava. No tak si poslechněte, jestli nějaká ta Václavka tam na pařezu taky na nás zbyla.
1: No já vás obdivuju v tom houbaření. Já jsem ti to říkala před malou chvílí. Vy kdybyste šli se mnou na houby, tak vás to bavit bude a mě ne. Protože já půjdu před vámi, neuvidím nic kromě prašivek a vy za mnou budete sbírat jednu za druhou.
2: Jsou lidé, kteří prostě houby sbírat umí a potom ti, kteří na to nemají buňky. Ale baví nás to snad všechny, jsme takový národ houbařský.
1: No tak doufám, že vás to bude bavit i v dopoledním vysílání s Jitkou Slezákovou. Jitko, díky za pozvánku.
2: Není za co. Hezký den.

0: nás tří.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří. Sám jedenkrát bych splnul prašnou cinklu dveří.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Kratičký sen se mi kránu až zdal. Před probuzením a já spát chtěla dát zamilovaná.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Tak to je ona.
4: Ono.
3: On. Obraz Doriana Gaye. Teda Greje. Pardon.
4: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
3: Also can't believe it.
4: Kniha od jednoho hodně, hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
5: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
4: novou adaptaci světoznámého románu
5: Dorian.
4: Od 3. října na malé scéně.
5: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.

0: svaté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Druhý pardubický obvod plánuje opravy okolí pergoly v Polabinách na křižovatce ulic Bělehradská a Kosmonautů. Letos má být hotová projektová dokumentace. Samotné úpravy chce obvod sladit s plánovanými pracemi na vodovodní a kanalizační síti, které tam připravuje společnost Vodovody a kanalizace. Uzavírka několika ulic v centru sousedního Hradce Králové dnes mění trasu 12 linek MHD. Důvodem je pořádání cyklistických závodů Gočárovy schody. Některé linky vynechávají zastávky Adalbertinum, Magistrát města, Zimní stadion, kampus UHK a Komenského a jezdí náhradní trasou. Zároveň je zřízená náhradní zastávka Soud před budovou hotelové školy v ulici ČSA. Podrobné informace najdou cestující na webových stránkách Hradeckého dopravního podniku. Senát dnes v den české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos předá 14. Ocenění každoročně získávají třeba vědci, sportovci, umělci a další osobnosti. Loni mezi nimi byl například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Marl nebo kněz Ladislav Herián. Papež Lev XIV. Dnes skončí čtyřdenní návštěvu Francie. V Métách bude mluvit o míru i jednotě evropských národů. Francouzský prezident Emmanuel Macron do města na východě země pozval i evropské lídry. Francie hostí papeže skoro po 20 letech. Jeho cestu provázel velký zájem věřících. A počasí. Hezký sváteční slunný den bude, jasno. Ráno ještě mlhy, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio jednička. To je pro dnešek mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Silnice z Litomyšle do Ústí nad Orlicí v obci Kornice je z důvodu stavby dálnice zavřená už od 1.7. a to všechno bude trvat až do roku 2027. Objížďka je tam přes obec Němčice. Řidiči jezdící do Sloupnice se otáčejí na autobus

0: Je přesně 8 minut po půl deváté a pokud ještě nemáte plán na ten dnešní sváteční den, tak můžete zkusit 14. pohřebačský jarmark. Všechno začíná už za pár minut a přímo na místě je taky moderátor Jakub Malý a pevně věřím, že i jeho host. Hezké ráno, Jakube.
1: Je to tak, krásné ráno přejeme z pohřebačky, kde za malou chvíli začne 14. pohřebačský jarmark. My jsme teďka u nádrže Šmídovka a to proto, abychom vám představili dakarský speciál. Určitě ten letošní ročník bude hodně ve znamení motorsportu, protože odpoledne zaspívá Olga Lounová s kapelou, i ta je spojená právě s Dakarem a s těmi různými automobilovými závody. Bude tady i operní pěvkyně Andrea Kalibodová, to by mělo být po 11. hodině. Budeme mít i rock and roll a hity 50. a 60. let se skupinou The Backway. No a bude i u Zvoničky, kde vystoupí manželé Táborští, tedy Miroslav Táborský jako patron letošního jarmarku znovu nechybí na této akci. Pohoda ve stylu folku, pouta ve 12.15 i dechovka Pardubická 6 14.45 a všechno zahájíme zhruba o 9:30 přímo s patronem zmíněným Miroslavem Táborským. Přijede kníže Václav, když má dnes ten svůj svátek s družinou, vystoupí děti základní školy Opatovice nad Labem. A ještě můžeme doplnit, že v letošním ročníku na vás znovu čeká více než 100 stánků ukázky řemesel, tvoří dílničky pro děti a mnoho dalšího. Jezdí speciální vláčková linka, to bychom neměli zapomenout, jarmareční expres. Kdybyste chtěli dorazit i vlakem, tak samozřejmě je možnost vystoupit na zastávce Opatovice nad Labem, pak už jste hned v centru dění přímo tady na jarmarku. A teď už se dostávám konečně k tomu hlavnímu, o čem si teď budeme povídat v několika minutách, kdy jsme ten náš pořad Máme hosty přestěhovali do terénu. A jsme tady u dakarského speciálu a je tady se mnou taky mechanik a je to Martin Horák. Přeji vám pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak vidíme před sebou ten stroj, který možná znají v podobě nějakého modílku, měli ho doma, já jsem zrovna z té generace, jak jsem měl taky jeden z těch dakarských modílků. Co to s vámi dělá? Ještě to nějak prožíváte, nebo už je to taková všední věc, když s tím někam vyjedete takhle na akci?
2: Tak člověk to furt prožívá, protože ti lidi o to mají zájem, lidi zdraví po cestě, jak člověk jede, tak že řekne, že vypadá jak nějaká celebrita, protože lidi blíkají, auta blíkají a jsou všichni to, co jsou rádi vidět, jo, to auto.
1: Tak říkali jsme, že vy jste mechanik přímo, který se i účastní těch dakarských závodů.
2: Ano, já jsem letos byl jako mechanik tady u toho auta na té naší Pumě a seděl jsem na prostřední sedačce.
1: Takže tato Puma má za sebou přímo Dakar?
2: Tady ta už má druhý Dakar. Toto je vlastně replika Tatry, s kterou jezdil Karel Price. Originál stojí v Národním technickém muzeu. A toto je úplně totožná replika postavená a vlastně už to má druhý a vítězný Dakar za sebou.
1: Karla Price tady vidíme na obrázku. Jak vy na něj vzpomínáte?
2: Tak já se s Karlem znám vlastně od dětství, jo, protože bydlel kousek vedle mě, to auto tam jezdilo pořád jakékoliv z Dakarské, když přijel k němu, nebo když s ním přijel domů, tak samozřejmě jako děcka jsme byli u toho. Tak jsme to sledovali, jo, a pak postupem času jsem se dostal do týmu a jsem tu a jezdím.
1: Co je nejnáročnější být jako mechanik na Dakaru, protože není to přece jenom stroj, u kterého si můžete skočit někam do nejbližšího servisu, co musíte mít všechno sebou při těch závodech?
2: Tak my máme doprovodné auto, které je vybavené náhradníma dílama, jo, jsou tam různé věci od nějakých válečků, jo, brzdy, všechno náhradní. De facto to auto je rozebrané a veze se jako náhradní a v týmu jezdíme v závodech, máme jenom to nejnutnější, co potřebujeme.
1: Tak my zkusíme za chvíli i nastartovat, ale teď dáme posluchačům chvilku hudebního předělu, chvilku muziky přímo ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a pak budeme pokračovat v našem přímém přenosu z pohřebeckého jarmarku, který má letos 14. ročník, jak slyšíte, nechybí tady ani Tatra Puma. Naším hostem je mechanik Martin Horák. Takže za chvíli jsme zpátky tady v pohřebačce.

0: přesně minuta po 8:45. Pondělní pořad Máme hosty v rámci svátečního Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice pokračuje a my se vracíme na pohřebačský jarmark, který je letos hodně ve stylu motorismu a motorsportu. A na místě je moderátor Jakub Malý. Kubo, ještě jednou hezké dopoledne, máš slovo.
1: Ještě jednou krásné dopoledne, sváteční, svatováclavské tady z pohřebačky a máme tady, jak už bylo zmíněno, 14. pohřebačský jarmark zaměřený na motorismus a máme tady taky ten dakarský speciál. Tatra Puma konkrétně stojí u požární nádrže Šmídovka. Přijel s ní taky mechanik Martin Horák, který už teď sedí nahoře. Já jsem se díval, jak tam vystupoval, lezel tady po tom kole nahoru. To je nejlepší cesta?
2: To nejlepší a nejrychlejší, no. Než tady ty po těch stupačkách to člověk může zakopnout.
1: Vy už to možná znáte, ale poslepu, když tam vystupujete do té kabiny.
2: Jasně, to člověk už to má nacvičené za tu dobu všechno.
1: Zkusíme teď nastartovat, snad se nám to povede. Krásný zvuk. Tak, děkujeme za tu ukázku. Jak jste říkal o tom, že jste přímo přijel s tím strojem sem k nám, s Tatrou Puma. Jakou rychlostí vůbec může takhle na těch běžných silnicích?
2: Tak po běžných silnicích je to obyčejný nákladák, takže může maximálně 80 km, ale člověk někdy potřebuje předjet rychlejší, tak se to aj trošičku urve, jak se říká.
1: A nebojíte se někdy takhle v tom běžném provozu, když vezete právě Tatrovku na nějakou akci?
2: Já mám spíš strach, aby do mě někdo nenaboural než já, protože snad se to může každopádně, člověk jezdí opatrně, to auto stojí nějaké peníze, je to, nějak to vypadá, takže člověk to nechce mít rozbité, takže opatrně všechno.
1: Co se děje, když to nenastartuje? My to známe jako motoristé, co pak následuje. A jak je to u té Tatrovky?
2: No, tu se nemůže stát, aby to nenastartovalo, to musí nastartovat vždycky, jo.
1: Vy znáte do posledního šroubku doslova, co byste řekl, že je na ní takové nejzajímavější z pohledu mechanika?
2: Na tom je nejzajímavější asi ten motor, protože to je vodou chlazený, není to klasická Tatrovka, je tam dojezd motor, takže vodou chlazený a vlastně už šlape tolik roku ten motor.
1: Co obnáší ta výměna kola, když se tady na něj dívám? Pamatuju si, že když jsem si měnil sám kola v autě dvakrát ročně, vždycky ty zimní, letní. Jak je to v tomto případě? Děsí vás to, když se musí vyměnit kolo na Tatrovce?
2: Tak vždycky to člověka děsí, nechce mít defekt, ale tady u toho je výhoda, že my to vlastně jenom zvedneme to auto a sundáváme jenom gumu, nesundáváme celé kolo, ten disk něco váží, takže my sundáme jenom tu gumu a je to pro nás lehčí a je to rychlejší.
1: Při těch samotných dakarských závodech, co je největší strašák? Víme, že tam bývá velké vedro, je tam písek a tak dále, co je nejhorší?
2: No, s tím vedrem se člověk nějak vypořádá, ale nejhorší je asi zabloudit. To člověk nechce, protože on hledat, člověk jezdí, nebo jezdíme od bodu k bodu a jak ten bod nenajdeme nebo ztratíme, tak je potom problém najít ten další.
1: Dakar je pořád legenda pro nás fanoušky, je tomu tak i na místě pořád má ten závod svoji atmosféru a je velmi významný?
2: Jasně, protože tam se sejde spoustu lidí, všichni jsou de facto kamarádi, všichni jsme se tak nějak známe a je tam prostě perfektní atmosféra a furt to má toho ducha, toho Dakaru, jak to bylo kdysi.
1: Máte tady napsáno Dakar Classic, co to znamená pro laiky, jak byste to vysvětlil, rozdíl mezi klasickým Dakarem a Dakarem Classic?
2: Tak toto je vlastně ten Dakar Classic, znamená, že to je vlastně Dakar, který jel původní auta, které kdysi jeli ten Dakar jako ostré auta, potom už nemohli s nějaké homologaci, tak se teď upravil a jezdí se Dakar Classic. Nejezdí se po trasách ostrých aut, jako jezdí třeba Aleš Lopraj s přímo závodním autem, jezdíme jinou trasu, ale je to taky dost náročné, není to prostě procházka růžovým sadem, jak se říká.
1: Vy jste tady mechanik v tom týmu, kolik vůbec je lidí v týmu, aby to všechno fungovalo, jaké jsou tam různé profese?
2: Tak ono tam většinou bývají motoráři, bývají elektrikáři, jo, podvozkáři, takže těch kluků je tam hodně a ten tým náš obsahuje tak 10-12 lidí.
1: Občas se někde o vás mylně uvádělo, že jste navigátor. Byl jste i navigátor, nebo to je nějaká chyba novinářská jenom?
2: To bude asi chyba, protože nikdy jsem navigátor nebyl a nechtěl bych tu práci dělat, protože jak zabloudíte, tak je to vždycky na navigátorovi.
1: A závěrem se můžeme ještě ptát na to, na co se tak lidé nejčastěji ptají, když vidí právě Tatru Puma takhle někde na nějaké akci. Co bývají nejčastější dotazy?
2: Jak rychle to jede. Jak rychle to jede nejčastější a kolik to má spotřebu v tom Dakaru, takže pouští to má těch 45-40 litrů, jak kdy při jakém tom terénu. Takže to tak hodně lidí zajímá.
1: Tak asi už poděkujeme za rozhovor, protože se zvolna rozbíhá pohřebecký jarmark letošní 14. ročník. Naším hostem byl tady mechanik Martin Horák. Díky za rozhovor, ať se vám daří, naslyšenou.
2: Taky moc děkuju, mějte se pěkně, nashledanou.
1: A pro vás posluchače ještě můžeme upozornit, že 14. ročník oficiálně zahájíme už brzy, po té 9. hodině. Mělo by to být v 9.30 s patronem Miroslavem Táborským, přijede kníže Václav s družinou. A z toho programu ještě jednou můžeme vypíchnout Olgu Lounovou, ta bude vystupovat v 16 hodin a v 11 hodin Andrea Kalibodová. My s ní máme taky přislíbený rozhovor ve vysílání, mělo by to být po 10. hodině, takže zhruba ve 10:45 se znovu přihlásíme tady ze 14. pohřebeckého jarmarku. Jakub Malý se loučí od mikrofonu i za Petra Sajdla, který vás provázel tím svátečním dobrým ránem, a budu se těšit buď dnes dopoledne nebo odpoledne z pohřebačky, případně zítra ráno už klasicky ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Tak zatím pěkný sváteční den.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Svitavy povolili výjezd z náměstí Míru ulicí Soudní. Mimo provoz byl 3 roky. Lidé po celé zemi dnes slaví Den české státnosti a svátek národního patrona svatého Václava. Hokejisté Pardubic v Brně vyhráli 5-3 díky vydařenému závěru utkání. A nás čeká slunečno, jasno a teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné sváteční dopoledne z Pardubic. Výjezd z náměstí Míru ve Svitavách ulicí Soudní je po 3 letech znovu otevřený. Uzavření souviselo se změnou dopravního režimu v centru města a s rekonstrukcí ulice Milady Horákové. Řidiči tak můžou tuto trasu zase využívat k výjezdu z náměstí.
2: V místě je teď už funkční kamerový dohled. Řidiči tak můžou při cestě z náměstí Míru využít také druhý výjezd centra přes ulici Soudní a pokračovat směrem k Milady Horákové. Výjezd z této ulice na náměstí ale povolený není a část ulice Soudní zůstává jednosměrná. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
1: Hrad Rychenburg v předhradí na Rychenbursku dnes nabídne návštěvníkům 3 komentované prohlídky. První začne v 11 hodin a zaměří se na historii hradu a jeho expozice. Další 2 prohlídky ve 13.30 a 14.30 představí výstavu Alchymie planet. Provázet jí bude její autor, fyzikální chemik Martin Ferus. Lidé po celé zemi dnes slaví Den české státnosti a svátek národního patrona svatého Václava. Připomínají si ho i na poutním místě ve Staré Boleslavi, kde byl světec zavražděný v roce 935. Za hodinu začne na Mariánském náměstí poutní mší tradiční národní svatováclavská pouť. Laboratoř nenašla nadlimitní množství olova ani v jednom z 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky ale není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i dál musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i ve dnech následujících. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji označit za bezpečnou. Izrael zabil v pásmu Gazy muže, který se podílel na teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. Oznámila to izraelská armáda a zpravodajská služba Shin Bet. Podle nich byl zabitý muž před 3 lety natočený na videu, jak z Izraele unesl na motorce 2 rukojmích. Teroristé z Hamásu tehdy unesli 251 lidí, přes 12 dalších při útoku zabili.
0: Sport.
1: Extraligoví hokejisté Pardubic vyhráli v 5. kole na ledě Komety Brno 5-3. Rozhodující 4. gól vstřelil útočník Jan Mandát několik minut před koncem při vlastním oslabení, kdy přečetl rozehrávku domácího Kristiana Pospíšila a jel sám na branku. Takto situaci viděl pardubický asistent trenéra Václav Kočí.
3: Já si myslím, že to vyplynulo z té hry, že my jsme tam střídali a myslím, že Pospíšil si ho nevšiml, prostě šel ze střídačky. A to jsou momenty, které se prostě stávají takhle, když někdo jde z té střídačky, tak vy ho nemá. Máte načtenýho a vletí tam, kam si myslíte, že nikdo není a on se tam objevil.
0: Počasí.
1: A nás v Pardubickém kraji čeká slunečno, jasno, nejvyšší teploty vystoupí k 20 až 23 stupňům Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni. Vítr dnes povane mírný jihovýchodní do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě až mírně klesne a biojednička, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Jedno omezení na nejvytíženější silnici v regionu 1/35 mezi Litomyšlí a Cerekvicí nad Loučnou. V části Litomyšle u trati jede teď vozidlo údržby a je tam uzavřený pravý jízdní pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Je 28. září, pondělí, sváteční den a právě odstartovalo sváteční Dobré dopoledne. Skoro půl století měl v Královéhradeckém kraji svůj druhý domov bývalý prezident Václav Havel. V jeho chalupě na Hrádečku u Trutnova vznikala Charta 77. Sepisovalo se tam několik vět. V trutnovském pivovaru Havel jako režimu nepohodlná osoba pracoval. A ode dneška až do pátku vám budeme v tomto čase stopy Václava Havla v našem regionu připomínat. První díl nabídneme už za pár minut, tak hezký poslech vám všem.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Stále vám přejeme pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice. Je 9 hodin 12 minut. Tento týden si na našich vlnách vydáváme Po stopách Václava Havla. Ode dneška až do pátku vám nabídneme jedno připomenutí postavené na jednom konkrétním otisku života Václava Havla na východě Čech. A začneme místem, které bývalý prezident považoval za svůj druhý domov. Jak připomíná reportér David Macháček, v roce 1967 si s manželkou Olgou koupili nedaleko Trutnova na inzerát schátralou chalupu v Hradečku u Vlčic.
1: Pěkně vás vítám na Hradečku, což cítím jako takový svůj existenciální domov. Máme to už skoro 40 let a byla to taková zvícenínka, jsme to zařizovali a mnoho věcí jsem to prožil.
2: Technicky poněkud horší, za to však zcela autentická je nahrávka z roku 2005, na které Václav Havel vítá před svou chalupou filmový štáb, který s ním přijel natáčet záběry pro projekt Největší Čech.
1: Tady se ocitáme v chalupě, tady vstupujeme do hlavní místnosti. Tady bylo na tom Hrádečku až 150 lidí, když tady byly undergroundové koncerty a mnoho to zažilo ten dům. No, všechno jsme to budovali někdy počátkem 70. let, byla to opravdu zřícenínka.
2: Rozpadající se venkovské stavení, stojící u jedné z prudkých serpentin na silnici mezi Vlčicemi a Mladými Buky, si Václav a Olga Havlovi koupili v roce 1967. Nešli do neznámého prostředí. V sousedství už chalupařil divadelní režisér a Havlův přítel Andrej Krop.
3: Za disidentských časů to byl vlastně svobodomyslný prostor, kde se sjížděli kamarádi z Prahy. Undergroundový koncerty tady byly, u Vaška ve Stodole. Já jsem tady mýval zase takový jako divadelní věci. Olženy narozeniny se tady slavili, Olgy Havlový. Tady se žilo velmi svobodně. Tady to byl takový prostor, který byl tedy obehnán samozřejmě hlídkami.
2: Hlídky, o kterých mluví režisér Andrej Krop, byly za komunistického režimu trvalou součástí disidentského života na Hrádečku. Havlova chalupa byla pod nepřetržitým dozorem veřejné a státní bezpečnosti.
4: Oni nemohli stát pořád venku v tom nečase nebo v zimě nebo podobně, takže tam měli takovou maringotku proti nám v zatáčce, kde vždycky jeden odpočíval a druhý chodil kolem domu a hlídal. A posléze se jim i to zřejmě zdálo být málo komfortní, tak vybudovali na protilehlé straně takovou chatu a tam bydlí dneska moje ochránka a ta chata se tam některak zvlášť nehodí do toho údolí. Ona byla postavena jako dvojúčelová. Pod záminkou mého hlídání tam měli policajti jakýsi abštaj.
2: Bez ohledu na stálý policejní dozor byl Hrádeček pro Havla po Praze jeho skutečný druhý domov. A například Vánoce trávil se svou první ženou Olgou právě tam.
5: Já hlavně vzpomínám na vánoční pobyty na Hrádečku. Tam jsme odjížděli už tak 14 dní před Vánocem a je zajímavý, že několik let za sebou padal na Štědrý den sníh, odpoledne začal padat. Václav šel pro stromeček do lesa, zdobil ho a já byla v kuchyni a vařila jsem a měli jsme zapálený oheň v krbu a v kuchyni na kamnech se prostě smažilo a peklo. Myslím si, že to bylo takové, když mnohdy za okny stála policie, tak přesto jsme si to nenechali narušit a že jsme trávili Vánoce velice pěkně.
2: Na Hrádeček jezdil Václav Havel téměř 45 let a 18. prosince v roce 2011 tam také zemřel. Od té doby hoří v zatáčce v lesní stráně nepřetržitě svíčky, které tam lidé přichází z piety zapalovat. Zítra nabídneme záznam zvláštního setkání, kdy se u Hrádečku potkali se svíčkou v ruce bývalý disident a bývalý policista. David Macháček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: jsme tady pro vás i ve sváteční den a dnes je krásný sváteční den. Možná, že se chystáte na houby, jestli to tam ovšem už není za celý víkend vysbírané. My pro vás na 11. hodinu chystáme na svatého Václava, samozřejmě pořad, který jsme nazvali Na svatého Václava na Václavky. Se známou Mikološkou Terezou Tejklovou jsme se vydali prozkoumat les v okolí Bíště. Už teď vám nabízíme krátkou ukázku. Kousek od silnice jsme objevili první obydlený pařez.
1: Tohle skutečně Václavky nejsou. Jsou to houby, které někdy si lidé, pravda, s Václavkami pletou. Je to třepenitka svazčitá. Plodnice jsou hořké a mírně jedovaté.
2: Pařízek jsme obešli a z druhé strany vidím další oranžovou houbu. To bude nějaká dřevokazna.
1: V podstatě je to lištička pomerančová. Tu si zase naopak lidé často pletou s liškou obecnou, ale jednu bych teda vytáhla. A takový hlavní rozdíl mezi liškou obecnou je, že ta lištička ze spodní strany klobouku má lupeny, přes které jde přejet prstem, kdežto liška obecná má vlastně jenom takové lišty nebo lištny, se říká, prostě takové tuhé žilky, ale určitě ne pravé lupeny.
0: Tahle je nejedlá.
1: Udává se jako nejedlá, nicméně by nám neublížila.
2: Dobrý den. My tady vysíláme pro Český rozhlas houbový speciál, tak se jenom zeptám. Máte plný košíček?
3: Ano, máme košíček, ano.
2: Jak dlouho jste hledali?
3: Myslím, že jsem asi 2 hodiny, ale my to máme procházku s klackama a tak, no.
2: Našel jsi houbu nějakou?
4: Jo.
2: Jo, a jak se jmenuje ta houba, víš to?
3: Jo. Houba hřib, viď?
2: Aha. Máme tady zkušenou Mikološku sebou, Terezu Tejklovou, tak ta vám to může zkouknout, jestli tam nemáte něco, co by nepatřilo do kuchyně.
1: Ne, já vidím krásně, jsou to hřiby hnědé, to je právě taková ta krásná podzimní klasika, co většinou lidi nejvíc láká do toho lesa a vidím teď jeden výborně, tak rovnou uděláme mykologickou poradnu v terénu, to je klouzek strakoš, nebo postaru taky hřib strakoš. Od těch ostatních klouzků se liší, že má takový plstnatý klobouček a nejde vlastně oloupat a roste pod borovicemi.
2: Tak vidíte, tak jste moudřejší. A ještě tam hledáte něco, co by stálo?
3: No, my jsme už loupali rovnou hlavičky.
1: Ty máš krásnej taky hnědej hřib.
3: Mimi, ano.
2: To je miminko ještě.
1: A myslím, že tam máte ještě jeden klouzek kravskej, co vidím.
3: A babku jednu.
1: Přesně.
2: A hodně podoubáků.
3: No, co to je? No. Aha.
2: A co z toho bude?
3: To nám táta něco řekne, asi kulajda.
5: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jsou turistické cíle v okolí Těchonina. Jaký je ale Těchonin jako takový? Pohraniční Vísku a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Před chvílí jste slyšeli krátkou reportáž z lesa v okolí Bíště. Pokud se chcete podívat na to, co jsme přesně našli i vizuálně, doporučujeme k nahlédnutí náš Facebook nebo Instagram Českého rozhlasu Pardubice. Mikološka Tereza Tejklová tam názorně ukazuje, jak poznat třeba růžovku, ryzec nebo holubinku. Našli jsme i vzácný pavučinec, tak ho tam máme zaznamenaný na videu, který je ovšem nejedlý. A les se hemžil pušvatkami. Dozvěděla jsem se, že jsou jedlé. Více, mnohem více si můžete poslechnout také po 11. hodině na našem rádiu. A teď už si řekneme, jak vzniklo slovo ampule. Vysvětlí nám to jako vždy jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Tentokrát začneme ve starém Řecku, kde se na víno používala dvouuchá nádoba se štíhlým hrdlem a zašpičatělým dnem. Amphoreis. Latina slovo převzala v podobě amfora a pořád šlo o tu nádobu na skladování vína. Pro menší lahvičky, na olej,

0: mast nebo líčidlo, pak vznikla zdrobnělá pojmenování amforula, ampodla nebo ampula. A to poslední se dostalo i do staré češtiny. Nejdřív pro nádobku na tekutiny užívané při bohoslužbě, mešní konvičku. Později se tak říkalo i olejové závěsné lampě a taky průsvitnému baňatému stínítku lampy. A dnes je ampule nádobka s úzkým zataveným hrdlem, zpravidla na léčiva.
1: Tak jako skoro každé slovo se vyvíjel význam jeho. Zítra si řekneme, co je to alambik.

0: Dnes vám s těmi houbami nedáme pokoj. Mám tady pro vás knížku, jmenuje se Nejčastější otázky o houbách a najdete tam více než 100 otázek a odpovědí mykologa. Když se podívám dovnitř, vidím tam rovnou muchomurku citronovou, růžovku šedivkou, jaké jsou rozdíly, nebo tady je otázka, existují i jiné jedlé ryzce a je třeba si dávat pozor na jedovaté druhy, všechno velice názorně s obrázky ukázané. Tuhle knížku můžete vyhrát, pokud zůstanete při poslechu Českého rozhlasu Pardubice i po 10. hodině. No a teď už si řekneme, jak docílit krásných a vláčných rtů s pomocí toho, co máte po ruce doma v kuchyni. Vysvětlí to v dnešních babských radách Jarka Vykoupilová. Hodí se prý med, teplá voda i tvaroh.
1: Babské rady.
2: Krásné hladké rty mohou při chladnějším nebo větrném počasí trpět. Jak jim vrátit vláčnost i půvab? Naneste na rty včelí med a nechte ho působit ideálně 15 minut a poté jemně setřete. Vyzkoušet můžete i cukrový peeling, smíchejte lžičku medu a lžičku krystalového cukru. Směs krouživými pohyby jemně vmasírujte do rtů a poté opláchněte teplou vodou. Tím odstraníte šupinky od umřelé kůže. Místo umělých vazelín, které rty jenom mastí, ale nehydratují, zkuste použít čisté bambucké máslo, kvalitní kokosový nebo olivový olej. Pro rty je velmi prospěšná také tvarohová maska. Směs ze lžičky tučného vychlazeného tvarohu a pár kapek medu naneste na rty. Je to příjemně ochlazující a dokáže to sklidnit popraskanou a pnoucí kůži na rtech. Dá se říct, že suché a popraskané rty mohou signalizovat nedostatečný pitný režim i méně vitamínu B, zinku nebo železa.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A co od nás uslyšíte za chvíli? Kam zavolat o pomoc v případě domácího násilí? V Pardubicích ji například nabízí intervenční nebo krizové centrum při SKP centru. Na témata krizových situací, ve kterých se lidé mohou ocitnout, bude dopolední seriál v tomto týdnu. První díl uslyšíte za chvíli. Breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Do životní krize se mohou dostat lidé bez ohledu na věk i sociální situaci. U mladých může mít podobu sebepoškozování nebo sebevražedných myšlenek. U dospělých domácího násilí, které se nevyhýbá ani seniorům. S podobnými příběhy se setkávají pracovníci krizového a intervenčního centra při SKP centru v Pardubicích. O jejich práci bude náš dopolední seriál v tomto týdnu. A v prvním díle budeme mluvit s koordinátorkou Ivou Banžuchovou. Šárka Rusnáková se s ní potkala v nových prostorách krizového centra v Polabinách a zeptala se jí, jaká je vlastně její konkrétní práce.
1: Tak pro mě v tuhle chvíli je to hodně náročné, protože jsem zároveň i koordinátorka intervenčního centra, které sídlí na Dubině, kde pomáháme osobám ohroženým domácím násilím. Takže já děkuju za sdílené počítače. Teď to bylo náročné i v tom, že jsme díky tomu, že jsme šli do nových prostor, nabírali nové pracovníky. Takže jsem hodně často teďka přejížděla mezi oběma dvěma službami.
2: Pojďme si říct ty rozdíly mezi tím, co nabízí krizové centrum a co nabízí intervenční centrum.
1: Tak intervenční centrum je služba ambulantní a terénní a máme na starosti celý Pardubický kraj, kde teda pracujeme s osobama ohroženými domácím násilím, což je ten důvod, když sem třeba přijde člověk, který si není úplně jistý, jestli to, co se doma děje, je domácí násilí nebo není, tak ho odkazujeme právě do intervenčního centra, protože tam můžeme za ním vyjet. Máme dobře nastavené kontakty i s policií České republiky v rámci intervenčního centra a můžeme tomu člověku pomoct i v jeho přirozeném prostředí, nejenom tady na ty ambulanci.
2: A to krizové centrum tedy?
1: No, krizové centrum je právě ambulantní centrum, takže my vlastně nevyjíždíme a proto tam nemáme vlastně domácí násilí jako hlavní složku pomoci a přicházejí sem lidé vlastně s různými typy krize. Ale pokud budeme mluvit, že tam to domácí násilí je, tak se to snažíme odsud přesunout na intervenční centrum. Mám tady kolegyni, nejen já, ale ještě kolegyně je vlastně zaměstnaná ve obou dvou centrech, takže si může ty lidi odsud vlastně přirozenou cestou převést na Dubinu.
2: Je domácí násilí opravdu stále velké téma?
1: Domácí násilí je velké téma, netýká se jenom partnerských vztahů, ale narůstá mezigenerační domácí násilí. Klienti k nám přicházejí buď tak, že si nás najdou sami, anebo nám posílá policie informace o vykázání právě v rámci celého Pardubického kraje a my máme nasmluvaná místa, kam můžeme vyjet a pracujeme vlastně s těmi lidmi ohroženými domácím násilím, takže jim pomáháme sepisovat návrhy na předběžná opatření, doprovázíme je k lékařům, k výslechům, když je potřeba.
2: Možná častokrát ten člověk, který je obětí domácího násilí, se bojí toho procesu, takže si říká, že to ještě vydrží.
1: Já vždycky, když konzultuji s těmito lidmi, kteří zažívají domácí násilí, tak se jich ptám, co je ten zlom toho, že to šli nahlásit. Kdy vlastně si řekli, že takhle už dál ne a že je potřeba to řešit. A já musím říct, že já tam vlastně v intervenčním centru pracuji od roku 2009, takže strašně dlouho. A pokaždý je to něco jiného. Jednou to je třeba to, že šáhl už na společné děti a vlastně ta máma si uvědomila, že ten problém netýká se jenom jí, ale i společných dětí. Důvod může být ten, že třeba se tam objeví daleko větší brutalita toho napadání, než byla předtím. Já bych jenom chtěla říct, že domácí násilí není jenom fyzické, z mého pohledu je daleko horší psychické násilí, protože to vlastně nekončí, nezanechává stopy a pro policii je daleko hůř uchopitelné.
0: A jak se tedy pozná psychické domácí násilí? Řekneme si více v dopoledním seriálu už zítra v tomto čase.

0: písničky, které nestárnou.
1: Zavři oči, když se červenám, jednoduchý návod já ti dám.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V pardubických Polabinách plánují opravy okolí pergoly. Děti z Pardubic ozdobily vraky kol jako upoutávku na cyklistický závod. Lidé si dnes nenakoupí ve větších obchodech a supermarketech. Na den české státnosti platí zákaz prodeje. A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno a teploty do 23 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné sváteční dopoledne. Druhý pardubický obvod plánuje opravy okolí pergoly v Polabinách na křižovatce ulic Bělehradská a Kosmonautů. Letos má být hotová projektová dokumentace. Samotné úpravy chce obvod sladit s plánovanými pracemi na vodovodní a kanalizační síti, které tam připravuje společnost Vodovody a kanalizace. Děti ze základní umělecké školy v pardubických Polabinách ozdobily stará kola jako upoutávku na cyklistický závod. 14 barevných výtvorů se za pár dní objeví v centru města a upozorní na LTAP Česká republika Tour de France, který se v regionu pojede poprvé 4. října. Žáci tak zároveň pracují s letošním tématem recyklace a dávají nový život věcem, které byly na odpis, říká vedoucí výtvarného oboru Veronika Korbelová.
2: Letošní naše téma recyklace odpady, takže my vlastně teďka dáváme takový druhý život kolům opuštěným a jsme si jich takhle ujali, takže teď je tady spravujeme výraznými barvami a zkusíme do nich vplíst nějaký slova poselství.
0: Velké obchody dnes musí zůstat zavřené. V den české státnosti platí zákaz prodeje pro obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákon ale umožňuje řadu výjimek, říká prezident obchodního a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
3: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
1: Sport.
0: Hokejové Dynamo Pardubice vyhrálo v 5. kole Tipsport Extraligy na ledě Komety Brno 5-3. Zápas nabídl několik zvratů, oba týmy se střídali ve vedení. Co rozhodlo pro Pardubice, popisuje útočník Dynama Jiří Smejkal.
4: Myslím si, že rozhodla ta třetí třetina, kde jsme od první do poslední minuty dělali to, co jsme chtěli a byli jsme trpěliví a zároveň jsme byli agresivní a byli jsme odměněni třema gólama a tím jsme ten zápas otočili.
1: Počasí.
0: A nás v Pardubickém kraji čeká slunečno, jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni. Vítr povane mírný jihovýchodní rychlostí do 5 metrů za sekundu, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a biojednička. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pohled do sousedního Hradce Králové. Uzavírka několika ulic v centru Hradce změnila trasu 12 linek městské hromadné dopravy. Důvodem je pořádání tamních cyklistických závodů Gočárovy schody. Některé linky vynechávají zastávky Adalbertinum, Magistrát města, Zimní stadion, Kampus UHK a Komenského a jezdí náhradní trasou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A jen co Petra dočte zprávy, už jí dávám knížku, kterou dnes budeme soutěžit k dispozici, aby si prohlédla a řekla, co tě tak nejvíc na tom zaujalo. Rychle zběžně.
0: Ta je krásná. Je krásná. Včera jsme byli na Houbách s dcerou a s jejím klukem. Klouzek. Těch bylo včera hodně. Takže klouzky bych potřebovala od sebe rozlišit a je jich tu hned několik. Klouzek Výborně. Obecný, strakoš. Ten je zajímavý.
5: Všechny jsou jedlé a jestli si poslechneš po 11. až pojedeš z práce náš celohodinový výlet za houbami, tak tam budeme s Mikuloškou Terezou Tejklovou o houbách taky mluvit a klousky jsme nevynechali, neboj.
0: Krásná knížka.
5: Tak jo, o ní budeme taky soutěžit už v této hodině a podíváme se také do pohřebačky, protože ta ožila jarmarkem a jeho součástí bude i pěvkyně Andrea Kalivodová. Pozveme ji k mikrofonu.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Dnes je Den české státnosti, svatý Václav dominuje tomu dnešnímu vysílání také, tak pojďme si o tom českém knížeti a svědci něco více říct. Je považován za hlavního patrona české země. Jeho otcem, jak jsme se všichni učili v dějepisu, byl kníže Vratislav, maminka Drahomíra, dědečkem byl první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a babička svatá Ludmila, která si vzala na starost Václavovu výchovu. Ale svatý Václav už dávno není jen postavou z idealizovaných středověkých legend. Díky moderní vědě, hlavně antropologickým výzkumům, které v minulosti vedl například profesor Emanuel Vlček, a nejnovějším historickým analýzám známe řadu fascinujících faktů o jeho skutečném životě. Tak například při zkoumání Václavovy lebky byli vědci zmatení. Měl zcela srostlé lebeční švy, což u běžných lidí ukazuje na věk kolem 60 let. Legenda přitom tvrdí, že zemřel mladý, kolem 30. Záhadu vyřešil až výzkum ostatků jeho otce Vratislava I. Zjistilo se, že šlo o dědičnou anatomickou anomálii prvních přemyslovců. Jejich švy srůstaly extrémně brzy, což antropologi dlouho mátlo při určování věku. A jak vypadal Václav? Byl vysoký, nadprůměrně vysoký. Jaký měl tvar obličeje? Podle dochované lebky měl výrazně podlouhlý úzký obličej s vysokými očnicemi. A dokonce se ví, že měl zdravý, hustý chrup s mírným předkusem. Také svatováclavská přilba a její zkoumání je nesmírně zajímavé. Je uložena na Pražském hradě a prošla detailním metalurgickým výzkumem. Samotný korpus přilby je staršího, pravděpodobně domácího původu, avšak stříbrný nánosník, tedy chránič nosu, s vyobrazením ukřižovaného Krista, často mylně považovaný za severského boha Odina, je vikingského původu a k přilbě byl připevněn až dodatečně, nejspíše jako vzácný dar nebo kořist. Tolik tedy pár zajímavostí a za chvíli už zamíříme na jarmark do pohřebačky. Také je tento jarmark věnovaný svatému Václavovi.

0: plném běhu už je 14. ročník pohřebačského jarmarku. Ráno jste u nás mohli slyšet rozhovor moderátora Jakuba Malého, který se týkal legendárního Dakaru, dokonce i motor startoval, všechno jsme poslouchali, bylo to napínavé. No a teď se za ním vracíme živě přímo na místo. Jak to v pohřebačce vypadá a kdo je po tvém boku tentokrát, Jakube? Pěkný den.
1: Krásné dopoledne sváteční přeji opět z pohřebačky. No, my jsme tady všechno zahájili před malou chvílí s patronem Miroslavem Táborským. Byl i příjezd knížete Václava s družinou, už i vystupovali děti základní školy Opatovice nad Labem. Jinak dnes dorazí taky třeba ještě Olga Lounová v 16 hodin s kapelou. Bude i rock'n'rollové vystoupení. Manželé Táborští teď budou mít představení pro děti, kdybyste to měli blízko do pohřebačky. Bude i pohoda ve stylu folku se skupinou Pouta nebo dechovka Pardubická šestka. Jak už Jitka říkala, je tady i Tatrovka s týmu Loprice přímo úvodní nádrže, s tou se můžete vyfotit, jezdí jarmareční expres, jsou tady stánky, řemesla, dílničky a tak dále. No a v 11 hodin bude vystupovat přímo na pódiu na návsi operní pěvkyně i muzikálová Andrea Kalibodová, to je právě ta žena po mém boku. I vás vítáme v pohřebačce, krásný den.
2: Krásný den.
1: Někoho to možná překvapí, že budete vystupovat na návsi v pohřebačce. Jak jste se sem těšila?
2: Já jsem se těšila moc, protože já miluju tady ty akce, jarmarky a vlastně svatý Václav, to setkávání těch lidí, právě tady ty dílničky, děti zpívají, je krásný den dneska, takže já se to moc užívám, protože to je to, když přinášíte ten pěkný zpěv nebo pěknou kulturu těm lidem vlastně takhle opravdu do terénu a to mě baví moc.
1: Je tady letos, jak už jsme několikrát ve vysílání říkali, ta linka motorsportu, je tady Tatrovka z Dakaru. Jak vy máte blízko k motorsportu? Vím, že taky docela hodně.
2: Docela jo a docela jako čím dál tím víc a víc, protože vlastně mám dva syny a tak mě zajímá všecko, co je jako chlapský, klučičí a tak nějak to jde i ze mě, protože jak říkám, jako máma musí mít přehled nejenom ve fotbale, v hokeji, ale i v těchto věcech a jakoby mě strašně baví a líbí se mi, když lidi dělají něco pořádně, baví je to, mají proto vášeň, jsou o tom přesvědčený, takže mně se to líbí a já vždycky říkám, že bez práce nejsou koláče, že nejdřív si odmakat povinnosti a pak ta zábava, ale samozřejmě zase něco jiného, když opravdu někdo to má jako poslání životní, živí se tím, tak mě to strašně baví, mě baví to rozšiřování obzoru a baví mě vlastně se vzdělávat a vlastně učit se pořád něco a poznávat ty nový lidi a poznávat nejenom nový sporty, ale poznávat vlastně to, co vlastně vystupuje z té komfortní zóny. Upřímně řečeno, to taky ten motosport je. No.
1: Říkáte učit se, i vy sama učíte?
2: Já učím, to je jako docela, musím říct, taky jako náročná disciplína, ale já dokonce vedu celý klasický oddělení zpěv na Mezinárodní konzervatoři Praha a baví mě to teda čím dál tím víc. Musím říct, že mám teď velmi šikovný nejenom tým pedagogů a skvělý prostě tým lidí, který s náma spolupracují, ale taky výborný studenty. Já jsem teďka přijala třeba nově solistu, dlouholetého solistu Národního divadla Pepu Moravce, taky mladou sympatickou pěvku Gabrielu Koperovou, jo, takže všechno to jsou lidé, kteří sami už něco prožili, prošli si tím uměleckým světem a to se mi jako líbí, ta praxe je důležitá, takže to byly, teď jsem přijala nový dva pedagogy a vlastně baví mě hrozně pracovat aktivně s těma studentama, připravovat představení, koncerty, připravovat právě ty věci s tou tématikou, takže se teďka těšíme už jako na vánoční koncerty a vůbec, takže je to takový pes. To mě baví.
1: Kousek od pohřebačky jsou Pardubice, pochopitelně. Vy se tam taky chystáte jako čarodějnice v Rusalce.
2: Ano, já se tam chystám, přesně tak utíká, to v listopadu to bude. Tam je nádherný divadlo, východočeské divadlo v Pardubicích a to je fakt krásný. Já jsem tam měla už Carmen několikrát a teď tam budeme mít Rusalku se Severočeským divadlem, takže myslím, že to diriguje šéf-dirigent Martin Pešík. Těším se na to moc, určitě.
1: Já musím jako muž teda ocenit i vaši postavu, musím říci, protože většinou, když se řekne nějaká operní pěvkyně nebo diva, tak s tím se pojí, tak jako lidé mají tu představu, nějaká korpulentní osoba a vy máte skvělou figuru, jak to děláte?
2: Děkuju. No tak teďka třeba včera jsem fakt pracovala na zahradě, sekala jsem trávu, běhám kolem bazénu, studna, Ne, jako mám hodně pohybu. Mám hodně pohybu i s těma dětma, jako jsem v pohybu a já sama už prostě taky jako musím trošku mít tu disciplínu. Mám disciplínu, jako nejím večer, starám se o sebe, to víte, ta schránka boží. Takže jako musíme nějakým způsobem se o sebe starat. Samozřejmě je to naše povinnost a ještě mám dvě malé děti, takže ten zdravý životní styl, prostě je to důležitý.
1: Nebudeme už zdržovat, blíží se začátek vašeho vystoupení v 11 hodin. Máte ještě trému vůbec?
2: No tak spíš takovou zodpovědnost.
1: Andrea Kalivodová byla naším hostem. Díky za rozhovor.
2: Krásný podzim vám přeju všem a užijte si jarmark, protože je to tady úžasný. Děkuju moc za pozvání.
1: A Jitko, ty končíš ve 12 hodin, ty bys to sem ještě stihla do pohřebačky, protože je to až do 17.
0: Ano, já bych to stihla, ale víš co, já zase se vracím na houby do říček, protože my tady žijeme pohřebačkou v našem vysílání a houbami, takže to máme takové rozdělené. Ty máš pohřebačku, já houby. Takže takhle to zůstane. Moc zdravíme Andreu Kalivodovou, ať se jí daří udržovat tu boží schránku i nadále. No a zveme do pohřebačky do 17. hodiny, to tam bude ještě určitě v plném varu. A Jakube, tobě ať se tam moc líbí. Hezký den.
1: Moc díky, já se přihlásím po 15. hodině snad i s Olgou Lounovou s dalším rozhovorem.
0: Výborně, těšíme se na to.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve Swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ještě než vám nabídneme soutěž Věřte, nevěřte a knihu Nejčastější otázky o houbách, tak tady máme pár informací o fermentaci. O té se mluví hlavně v souvislosti se zeleninou, ale věděli jste, že fermentovat se dá i maso a pak z toho vznikne například dlabajka. Aspoň takhle to mají v řeznictví sloupnice. Nedávno jsme o fermentovaných výrobcích mluvili s vedoucím řezníkem, panem Vlastimírem Fikejzem.
1: Základem pro nás byla v podstatě dobrá klasická pikantní klobása a nechtěli jsme ji dělat takovým tím zvyklostním způsobem nebo tím starým způsobem a přišli jsme na to, že v podstatě ji uděláme za studena, jako tepelný masný výrobek neopracovaný.
0: To je ten fermentovaný.
1: Ano, a fermentovaný, ano. Kdy v podstatě se vybere vepřové maso a hovězí maso. A po zamíchání s kořením se přidává mléčná kultura, která v podstatě nastartuje za 24 hodin procesy zrání, vyzrávání toho masa a pak se udí studeným kouřem 3 dny za určitých podmínek, za určitých intervalů a vlastně pak nám dozrává asi týden, nám dozrává v zrací komoře za určitých podmínek relativní vlhkosti, teploty a proudění vzduchu.
0: Že to trvá nějakých 14 dní, ano, než se dlabajka vyrobí.
1: Ano.
0: To by mě teda zajímalo. Nikdy jsem nic takového neochutnala. Napadá mě snad jenom taliány. Je to něco podobného?
1: Taliány vyrábíme taky. Aha. Taliány děláme pouze z telecího masa, kdy vlastně jsme se nechali inspirovat. Vrátili jsme se k té klasice, kdy v Praze slavný Ital vlastně zavedl taliány, takže děláme je tou klasickou poctivou vlastně cestou, kdy se maso zamíchá, narazí se do hovězích střev, převáže se ručně motouzem a dává se do láku na 3 dny, láku s kořením, slaného láku, a pak se vlastně vaří.
0: Hmm. Některé ty recepty jsou vyloženě nové, že jste je vyvinuli a na druhou stranu máte ty klasické, nebo už se nedá vůbec nic vymyslet, něco, že by byla teď, bum, prásk, bomba.
1: Vymýšlet se dá vždycky něco nového, ale já se vždycky nechávám nějakým způsobem inspirovat tou klasikou, ověřeným vlastně to, co bylo jednou dáno, vymyšleno a vracet se k tomu v dnešní době si myslím, že je velmi zajímavé a v podstatě necháváme se inspirovat i náměty našich zákazníků, našich cest, ale říkám, jako vracíme se vlastně k tomu dobrému, poctivému, zdravému, tak, aby to mělo spojení s tím regionálním původem, tam, kde žijeme, tam, kde pracujeme, tam, kde vyrůstáme.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Co v atlase hub nenajdete? Každého houbaře někdy zaskočí otázky, na které v běžném atlase hub nelze najít odpověď. Pomoc nabízí kniha, kterou teď držím v ruce, napsalí zkušení certifikovaní mykologové a díky své dlouholeté praxi vědí, co se v lese nejčastěji honí hlavou milovníkům hub. V téhle příručce najdete více než 100 fundovaných odpovědí na záludné otázky a jsou tam i fotky. Tak jdeme soutěžit.
1: Věřte, nevěřte.
0: Je vidět, že o knihu zájem máte, protože už se nám tady rozblikaly telefony, aniž bych řekla telefonní číslo. Tak pro vás, kdo jste si třeba naše rádio Český rozhlas Pardubice naladili dnes poprvé, ráda číslo zopakuji 726 46 48 48. A teď pozor, jestli pak víte, co jsou to Michalky. Když máme dnes ten houbový den, tak tvrdím, že na Slovensku se tak říká Václavkám. My máme svatého Václavka. Slava a Václavky, oni mají svatého Michala a Michalky. Je to tentýž název, nebo je to různý název pro tutéž houbu. Tak co myslíte, mám nebo nemám dneska pravdu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jaromír ze Sázavy.
0: No zdravím, Jaromíre.
2: Dobrý den. No ale jsem houbař tělem i duší.
0: Ano.
2: Ale Michalky jsem v životě neslyšel.
0: Tak, nejezdíte asi na Slovensko?
2: Nejezdím na houby na Slovensko, nejezdím. Na dovolenou, ano, ale na houby. Mm-hmm. Ale dneska ve svátek já vám budu věřit.
0: Tak to zkusíte, no výborně.
2: Zkusím, je svátek, budu to zkoušet.
0: Ano, když jste teda ten houbař, jak jste říkal, nadšený, jaké máte úlovky už letos?
2: Jelikož teďka mám problémy s kolenama, tak jsem ale dcerka chodí, já teda houbařím z nákladňáku, takže když vidím někde nějakou bedlu, tak zastavím, seberu, jako už něco jsem našel.
0: Takhle ze silnice, to oblížíte. No, je to letos opravdu neskutečné.
2: U nás pod těma Orlickýma horama, tam to teďka teprve začalo.
0: Ano,
2: tam vůbec do teďka nerostly,
0: nic nebylo.
2: Teď to
0: začíná. Tak ano. Jaromíre, srdečně zvuk poslechu našeho houbového speciálu, abyste věděl, na co se můžete těšit. A děkuju za účast v soutěži. Naschledanou.
2: Není zač, mějte se hezky, naschle.
0: Další z posluchačů na lince, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak kdo pak je tam?
3: Blanka.
0: Ano.
3: A já vám taky věřím.
0: Nezamluvili jsme to, tak já tvrdím, že na Slovensku mají Michalky a v Česku máme Václavky, je to ta stejná houba.
3: Jo, já tomu věřím.
0: Mm-hmm. A víte to, nebo si to tak typujete, že by to mohlo být?
3: No, typuju, teď je to soutěž.
0: No, ano, a Blanko, jaká vy jste houbařka?
3: Jo, taky náruživá.
0: Aha, a taky už něco máte na kontě letos?
3: Mám nějaký hříbek a poslední kotrč.
0: No, je to neuvěřitelné. A co růžovek je? Takové ty letní houby se pořád ještě vyskytuje. To opožděné, ta sezóna.
3: Přesně.
0: Teď to začíná. No, po tomto víkendu prodlouženém budeme mít všechno vyzbírané, tak snad ten příští ještě si zahoubaříme.
3: No,
0: tak jo.
3: Já si to taky myslím.
0: Blanko, děkuji moc za zavolání. Hezký den.
3: Naschledanou.
0: A třetí volající bude taky věřit, že na Slovensku mají místo Václavek Michalky. Dobrý den.
4: No taky, protože vám Buba řekli, že ráno souhlasím, tak já budu proti. Mm-hmm. Nesouhlasím.
0: Neslyšel jste to nikdy, že by to takhle mohlo být?
4: Ne, to jsem neslyšel. No. A dřív jsem rád chodíval na houby a teď taky už nemůžu, takže...
0: No já jsem teď měla možnost...
4: Když někdo přinese nějakou houbu.
0: Tak si pochutnáte, tak aspoň takhle. Říkám, měla jsem teď možnost porovnat lesy u Pardubic v té naší polabské nížině a v Orlických horách a musím říct, že teda ty Orlické hory, to je neskutečné, co se tam dá najít. Tady Pardubice, Hradec, to prostě je vyzbírané během jednoho dne, je nás moc v těch statisícových městech. Dobře, tak Toníku, díky i za tu nedůvěru a přeju vám hezký sváteční den. Naschledanou.
4: Děkuju, nápodobně. Naschle.
0: Jestli máte chuť i ve sváteční den posílat e-maily, můžete. Hrajeme o moc pěknou knížku Nejčastější otázky o houbách, tak se jmenuje, je z nakladatelství Kazda. A já dnes tvrdím, že na Slovensku mají Michalky a my u nás máme Václavky. Jedná se o stejnou houbu.

0: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Děkujeme vám všem, kteří se účastníte naší soutěže. Věřte, nevěřte, ještě úplně poslední mail tady teďka přišel. Věříme a i je tam asi tak 10. Lída, Majka, Jan a Erik. Dobře, tak možná si vás zapíšu tady na lísteček, možná ne, ještě chvilka napětí. A jak to je s těmi Michalkami? Opravdu mají Slováci Michalky a my Václavky? Zeptáme se zkušené Mikološky Terezy Tejklové.
1: Pro nás to jsou prostě Václavky, ale představ si, že na Slovensku je mají o den posunuté a tam jim místy říkají Michalky.
0: Tak je to skutečně pravda, kdo věřil, dobře udělal, takže i babi Lída tady dostane svůj lísteček a za chvíli tu hromádku zamíchám. Jenom ještě k tomu podotknu. Tento název vznikl podobně jako česká Václavka podle jména v kalendáři, zatímco v Česku začínají tyhle houby masově růst kolem svátku svatého Václava, což je dneska, tak na Slovensku si je Slováci tradičně spojují se svátkem svatého Michala, což je zítra 29. září. Jinak oficiální slovenský botanický název pro rod Václavka je podpňovka. Například Václavka obecná je podpňovka obyčejná, ale v běžné řeči mezi slovenskými houbaři mají právě ty Michalky nebo třeba taky hromádky, protože Václavky rostou v trsech na hromádkách, nebo taky hromadzinky, takový krásný název pro Václavky a takhle bychom mohli pokračovat. No tak jo, jdeme vylosovat jednoho z vás, kdo získá opravdu moc poučnou knihu o houbách. Předpokládám, že se naší soutěže zúčastnili samí nadšení houbaři a vyhrává posluchač František. Gratulace! A v houbovém tématu budeme pokračovat i po zprávách. Za 8 minut bude 11 hodin.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silniční průtah Klášterce nad Orlicí je kompletně hotový. V dětských domovech v Pardubickém kraji přibývá dětí s psychickými problémy a náročným chováním. Cyklista Vacek si při pádu na mistrovství světa zlomil nos. Možná přijde o evropský šampionát. A nás čeká slunečno, jasno a teploty do 23 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Dobré dopoledne. Klášterec nad Orlicí se po 3 letech dočkal kompletní obnovy silničního průtahu směrem do Pastvin. Opravené jsou taky opěrné zdi, příkopy a propustky. Modernizace silnice stála skoro 130 milionů korun. Investorem bylo pardubické hejtmanství.
2: Kvůli chybějícím dotacím rozdělil kraj obnovu silnice na několik etap. Poslední stála 65 milionů korun. Součástí projektu bylo i nové osvětlení, dopravní značení a bezpečnostní prvky. Místní se dočkali i obnovy kanalizace, kterou nechala obec opravit na své náklady. Z Klášterce nad Orlicí Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: Počet dětí v dětských domovech v Pardubickém kraji v posledních letech neklesá. Celkem je v regionu v ústavní péči asi 220 dětí. Častěji navíc přicházejí s vážnými psychickými problémy. Péče o ně proto klade větší nároky na vychovatele i další odborníky. Důvody umisťování dětí do ústavní péče shrnuje vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Petra Bílá.
3: Většinou je to zanedbaná péče v tuto chvíli. U dětí starších jsou to poruchy chování, které ty rodiče fakt nezvládají. Děti začínají mít velké problémy, jak psychické, tak psychiatrické, a ty rodiče na to připravení nejsou.
0: Rusko podle Kaji Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Cílem sabotáží ze strany Ruska je podle Kalasové hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat i zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 nezbrojí dostatečně efektivně. Sport. Cyklista Matyáš Vacek spadl v závěrečném závodě mistrovství světa v Montrealu, zlomil si nos a přivodil odřeniny. Český jezdec tak možná přijde o evropský šampionát, který začíná v sobotu v Lublani. Záležet bude na dalším vyšetření, jak řekl Vacek ve videu na sociálních sítích cyklistického svazu.
4: Cítil jsem se dobře, všechno šlo podle plánu. Bohužel pak na těch kruzích tak došlo k pádu a bohužel jsem skončil v nemocnici. Navštívím odborníka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
0: Závod nedokončili ani zbylí dva Češi, Jakub Otruba a Pavel Novák. Mistrem světa v silničním závodě se stal Američan Brandon McNulty.
1: Počasí.
0: A nás v Pardubickém kraji čeká slunečno, jasno, nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 23 stupňům Celsia. Na horách naměříte 15 až 18 stupňů. Vítr bude mírný, jihovýchodní do 5 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě až mírně klesne a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Řidiči nám hlásí nebezpečný předmět na silnici na D35 na 144. kilometru. Je to trasa Sedlice Ostrov, tak prosím tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dnes na svatého Václava jsme pro vás připravili speciální pořad a nazvali jsme ho Na svatého Václava na Václavky. Se známou mikološkou Terezou Tejklovou jsme se vydali prozkoumat les v okolí Bíště. Zajeli jsme do lesa kousek od Bělečka. A co všechno jsme našli a s odbornicí určili, nenechte si to ujít. A pokud se chcete podívat na to, co jsme našli i vizuálně, doporučujeme k nahlédnutí náš Facebook nebo taky Instagram, protože mikološka Tereza Tejklová tam názorně ukazuje, jak poznat růžovku, ryzec nebo holubinku. Našli jsme i vzácný pavučinec, který je ovšem nejedlý, a les se jen hemžil pušvatkami. Dozvěděla jsem se, že tyhle muchomůrky jsou jedlé. Více už ale neprozradím. Popřeju vám jen pohodový sváteční poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radio poradna.
1: Posloucháte speciální pořad Českého rozhlasu Pardubice na svatého Václava na Václavky. No a s kým jiným bych tak mohla vyrazit do lesa, než s bezvadnou Mikološkou Terezou Tejklovou, se kterou se známe už hodně let. Terezo, díky, že jsi udělala čas.
2: Ráda, na houby vždycky ráda.
1: Ano. A musíme přiznat, že jsme tady v pátek odpoledne, takže doufejme, že lesy v okolí Bíště, Bělečka a Hoděšovic nebudou ještě hradečáky úplně vyzbírané. No a když na ty Václavky vstoupili jsme právě teď do lesa a jen co jsem pohledem zavadila o první pařez, tak tam vidím nějaké houby, ale Václavky to nebudou.
2: Tohle skutečně Václavky nejsou. Jsou to houby, které někdy si lidé pravda s Václavkami pletou, je to třepenitka svazčitá a plodnice jsou hořké a mírně jedovaté.
1: Pařízek jsme obešli a z druhé strany vidím další oranžovou houbu, to bude nějaká dřevokazna.
2: Asi. V podstatě je to lištička pomerančová, tu si zase naopak lidé často pletou s liškou obecnou, ale jednu bych teda vytáhla. A takový hlavní rozdíl mezi liškou obecnou je, že ta lištička ze spodní strany klobouku má lupeny, přes které jde přejet prstem, kdežto liška obecná má vlastně jenom takové lišty nebo lištny, se říká, prostě takové tuhé žilky, ale určitě ne pravé lupeny.
1: Tahle je nejedlá.
2: Udává se jako nejedlá, nicméně by nám neublížila.
1: Dobrý den. My tady vysíláme pro Český rozhlas houbový speciál, tak se jenom zeptám. Máte plný košíček?
3: Ano, máme košíček, ano.
1: Jak dlouho jste hledali?
3: Jsem asi 2 hodiny, ale my to máme procházku s klackama a tak, no.
1: Našel jsi houbu nějakou?
4: Jo.
1: Jo, a jak se jmenuje ta houba, víš to?
3: Jo. Houba hřib, viď?
1: Aha. Máme tady zkušenou Mikološku sebou, Terezu Tejklovou, tak ta vám to může zkouknout, jestli tam nemáte něco, co by nepatřilo do kuchyně.
2: Ne, já vidím krásně, jsou to hřiby hnědé, to je právě taková ta krásná podzimní klasika, co většinou lidi nejvíc láká do toho lesa a vidím teď jeden výborně, tak rovnou uděláme mykologickou poradnu v terénu, to je klouzek strakoš, nebo postaru taky hřib strakoš. Od těch ostatních klouzků se liší, že má takový plstnatý klobouček a nejde vlastně oloupat a roste pod borovicemi.
1: Tak vidíte, tak jste moudřejší. A ještě tam hledáte něco, co by stálo?
3: No my jsme už loupali rovnou hlavičky.
2: Ty máš krásnej taky hnědej hřib.
3: Mimi, ano.
1: To je miminko ještě.
2: A myslím, že tam máte ještě jeden klouzek kravskej, co
3: jo,
2: vidím.
3: A babku jednu.
2: Přesně.
1: A hodně podoubáků.
3: No, to je jen, no.
1: Aha. A co z toho bude?
3: To nám táta něco řekne, asi kulajda.
1: Dobře, no tak vám přejeme, ať vám chutná a jenom křestní jméno vás poprosím.
3: Jana a
1: dobře.
3: Eda.
1: Jana a Eda. Děkujeme, naschledanou. No a udělali jsme snad 10 kroků a už tady vidím první babku, tak asi budeme úspěšní. A tyhle velké houby, ty už jsou hodně staré.
2: Tahle první je skutečně stará, ale kousek za ní máme plodnici, která byť vypadá jako dost stará, tak je vlastně ještě relativně mladá. A já se pro ní sehnu. A tady vidíš ze spoda, že vlastně zas tak stará není, naopak vypadá docela pěkně a je to velmi chutná a zároveň dobře poznatelná houba. Je to holubinka a konkrétně holubinka černající, takže to tmavé zbarvení je její charakteristický znak a také ji otočím a tady je krásně vidět, jak ty lupeny její jsou hodně prořídlé. A mimochodem, já tuhle houbu mám velmi ráda, do jídla ji sbírám pokaždé, když ji najdu, obzvlášť na podzim už není červivá, někde se jí říká vrzavka, protože na rozdíl od těch dalších druhů holubinek je poměrně tuhá, pevná a říká se, že vrzne ještě potom mezi zuby.
1: Tak poprvé v životě, díky tobě, Terezo, ji beru do košíku, protože jinak bych si téhle houby nevšimla. A samozřejmě ti věřím, takže bude něco dobrého i z této holubinky černající.
2: Přesně tak, holubinka černající.

0: Jsme v lese s Mikuloškou Terezou Tejklovou a rozhlížíme se z cesty zatím jenom po těch houbách. Tak už někam půjdeme mimo cestu, i když je pravda, že ty houby, říká se, že nejvíce jich najde při pohledu z cesty.
1: No, nejenom při pohledu z cesty, ale obecně se dá říct, že hodně hub se najde přímo při cestě. Právě protože do té cesty se stahuje vláha. A já tady koukám, samozřejmě upoutala nás tady další růžová holubinka, ale tu já chutnat nebudu, protože mám podezření, že bude velmi pálit. Ale vlastně 2 metry za ní, když se tamhle podíváš.
0: Já to vidím, to jsou růžovky.
1: Přesně tak, to jsou muchomůrky růžovky, které vlastně se taky naučila sbírat se mnou.
0: No ale to jsou ukázkové růžovky, takže můžeme možná, Terezo, pro posluchače, kteří se stále neodvažují sbírat vynikající, chuťově vynikající růžovky, ty úplně nejzákladnější znaky.
1: Já jsem ji teď začala čistit a vidíme, že zase v bázi je červivá, takže krásně můžeme vidět, jak ty červivá místa jsou růžová, zároveň celkově je ta houba do růžova a tady máme velmi hezky vyvinutý prsten a vidíme, že je skutečně od zhora dolů krásně rýhovaný.
0: A jsou, jak říkáme, přímo u cesty, si tady seděli a čekali na to, až je dáme do košíku. A tamhle vidím zase něco načervenalého. Těch holubinek je celá řada. Teď v září, nebo máme vlastně konec září a houbová sezóna se teprve rozjíždí. Nebo se pletu, Terezo?
1: Teď letos se skutečně teprve rozjíždí, protože vlastně spousta lidí chodí na houby i v době prázdnin a letos nebylo skoro vůbec nic a až teď v půli září se začalo dát tady na Pardubicku chodit na houby.
0: No podívej, je to muchomůrka červená, už jsme k ní došli. Je pravda, že tam, kde se nacházejí muchomůrky červené, mohou být i hřiby?
1: Skutečně se to říká, že vlastně ta podhouby žijou v symbióze a zároveň se říká, že právě když už se v lese ty muchomůrky červené objeví, tak je ten hřibový čas.
0: No tak to prozkoumáme tady v okolí, jestli náhodou, protože pro takové ty lajky, houbaře platí to, že nález pravého hřibu je to nejlepší, co můžou najít, nebo už se to mění. Máš v poradnách různé houbaře, kteří přicházejí se svými úlovky?
1: Chodí spousta houbařů, ty houby oblíbená je zejména prostě klasika. Spousta lidí říká, já si sbírám jenom ten svůj čtyřboj. Hřiby, kozáky, bedly a třeba lišky. Aha. A v ostatních se bojej. Říká spousta lidí, že právě ty hřiby smrkové jsou to nejlepší. Ale mě naopak víc, daleko víc chutnají právě ty hřiby hnědé. Ty naše podoubáčky.
0: Jsou voňavější.
1: Přesně, jsou voňavější. A tady na tom písku jich je vždycky mnohem víc než těch pravých hřibů.
0: A co jsi to ulovila teď?
1: Já tady mám další růžovku, další pěknou, mladinka. Mladou. Šla jsem se podívat, jestli to skutečně není ten hříbeček, jak jsme ho hledali tady u muchomůrky, ale růžovka. Nicméně neříkám jenom, protože růžovky jsou skutečně výborné jedlé houby.
0: Ano. Vypadá to, že do smaženice něco určitě nazbíráme během dneška. Je, ta je krásná.
1: No, a tady budou další, tady lezou.
0: Muchomůrky červené. Tak nějakou zajímavost o nich, když bychom tady snědli ten klobouk, muchomůrky červené, co by se s námi stalo?
1: Já bych se pak bála s tebou vlézt do auta.
0: Řídila bych asi jako opilá?
1: Je to možné, skutečně jako po té muchomůrce jsou popisovány stavy podobné opilosti, taková euforie, trošku ztráta zábran, ale zároveň se nám může udělat těžkou od žaludku, může nám být špatně. Ty muchomurky se používaly už před mnoha stovkami let právě k dosažení nějakých povznesenějších stavů.
0: Tak ale riskovat to nebudeme. Koukej, tady je celá rodina takových hub, které mají středně hnědou hlavu.
1: Je to ryzec, konkrétně vlastně, když se podíváš na ty plodničky, tak mají takový hrbolek uprostřed a jsme v jehličnanech, takže ryzec ryšavý. Je to teda jeden z těch nejedlých ryzců, tam snad si můžeme říct, že tedy všechny rysce mají mléko nebo roní tekutinu po poranění a všechny ty, které ho mají oranžové to mléko, tak můžeme bez problému dát do košíku. Tady, když ho sebereme, tak to mléko bude bílé a zároveň ta houba není chuťově dobrá, takže ryzec ryšavý nezbíráme, budeme hledat třeba ryzec smrkový.
0: To nás poučuješ každý rok, když je doba ryzců, oranžové mléko, to znamená jedlost toho ryzce a bílé naopak nezbírat.
1: Jsou i ryzce s bílým mlékem, třeba ryzec syrovinka nebo ryzec černohlávek, ale to už chce nakoukat ty konkrétní druhy.
2: Když se snáš

0: No, to jsou nejvoňavější do jídla. Já si půjčím od tebe ten nůž, ať se pořád nemusíš ohýbat.
1: Určitě.
0: Tady se otočím a vidím houbu, kterou tady v Hradeckých lesích vídám poměrně často a vůbec netuším, má takovou špičku a světle hnědou hlavu a určitě ze spodní strany budou radiátory.
2: Já si počím ten nožík, ano, a vyndám ji. Jak říkáš, budou tam radiátory, my teda řekneme lupeny, ano, ale potřebuju nůž, abych ji dobře vyndala a ukážeme si její zásadní znak.
0: Vyndat i s tím spodkem.
2: Přesně tak. A vyndávám a můžeš vidět, co má ta houba vlastně na spodu.
0: No, to snad to je kalich nějaký, dá se tomu říct kalich?
2: Říká se kalich nebo pochva a zároveň nevidíme prstýnek. Je to muchomůrka, která patří mezi takzvané bezprstenné muchomůrky. Posluchači můžou znát názvy jako pošvatka nebo katmanka. Tohle je muchomůrka ze skupiny muchomůrky ryšavé neboli plavé, nebo taky pošvatka ryšavá plavá, má spoustu jmen a přestože ty na ní zahlížíš tak jako hodně.
0: No, čekám, jestli ji dáš do toho košíku mého nebo ne.
2: Je to houba jedlá a třeba to je jedna z hub, kterou já si pamatuju z toho dětského houbaření, protože my jsme je sbírali. Vždycky teda taťka musel přeskládávat košík, protože jsou hodně křehké a bylo potřeba je neustále dávat nahoru na ty hříbky, ale vždycky jsme jich pár do směsi brali.
0: Takže pošvatka, to je takové známější to jméno, ale jinak je to muchomůrka?
2: Muchomůrka ryšavá.
0: Dalo by se říct, že dnešní výprava za houbami je úspěšná a to jsme v první třetině. Košík se nám plní různými houbami, ale zdaleka nejvíc je tady těch hřibů hnědých, nejvoňavějších, výborných třeba do smaženice. Ale Terza mě volá...
2: Tady tě volám vlastně k houbě, která je mírně jedovatá a je to pavučinec.
0: Takže tvůj výzkum.
2: Přesně tak, můj výzkum. A posluchači si možná pamatují, že když jsme mluvili o pavučincích, říkali jsme, že jich je mnoho set druhů, nejzastoupenější rod u nás. No ale tenhle ten, to je jeden z mála těch dobře poznatelných, protože on z vrchu je takový, řekněme, skořicově žlutý, ale já mu takhle protrhnu tu pavučinku a ukážou se nám krásně na chově rudé lupeny a je to pavučinec polokrvavý. Já možná si vezmu zase ten nůž,
0: jo,
2: potom se bojím.
0: Dám, na, tady
2: to je můj
0: mám
2: památečný.
0: No, tak pozor, tak to musíme, ale se na něj podívat zblízka na ten tvůj nůž památeční. To je i takový pro štěstí, že ho nosíš na každé houbaření.
2: No, musím říct, že tenhle nůž se mnou projel všechny moje terény, takže byl na Slovensku, v Polsku, ve Švýcarsku, byl se mnou i v Řecku. Je to nůž, který jsem dostala od Ježíška, už na střední škole a svého času, kdy ještě v něm byla funkční baterka, tak ten nůž dokonce uměl měřit nadmořskou výšku. A proto mě ho naši koupili, protože mě tehdy zajímaly velmi kytky a dělala jsem si herbář a tehdy nebyly mapy.cz, kde kliknu a mám, a byla to jedna z mála možností, jak zjistit relativně přesnou nadmořskou výšku, takže to je můj souputník.
0: Tak to chápu, že si ho hlídáš, tak abychom pak nestratili tady někde u bíště, to by byla věčná škoda. Tak jdeme dál. Ty, Terezo, i podle skladby stromů druhové poznáš, kam bychom měli zamířit, abychom našli zase nějaké další druhy hub?
2: Já vidím tamhle břízky a jiné listnáče, jinak jsme vlastně v takovém smrkoborovém lese, takže určitě bych se zkusila podívat pod ně, protože bychom tam mohli najít třeba právě holubinky nebo další druhy jiných lupenatých hub a samozřejmě do tvého košíku třeba kozák nebo křemenáč.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

Mají vagóny, a Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tak tady pod břízkami to je jedna houba vedle druhé, ale samé lupenité, nejčastější jsou které ty druhy, Terezo?
2: Právě nejčastěji tady máme tu pošvatku, o které jsme mluvili před chvílí. Tady skutečně, když se rozhlednu kolem, tak vidím alespoň 20 plodnic. Je tady i strmělka kionoha, tamhle byla muchomurka porfirová a je tady zase nějaký další druh rysce.
1: A u těch rysů, tam když se zjišťuje, jaké mléko z nich teče, tak to teče z celé houby nebo jenom z nůžky?
2: Tak já schválně tady vyndám jednu plodnici.
1: Podíváme se,
2: samozřejmě, pokud je ta houba relativně mladá, tak stačí takhle přes lupeny a už je vidět,
1: že
2: jsou kapičky, přesně tak, je to bílé mléko. Tohle je ryzec liškový a případně, když pořád máme pocit, že ta houba jako nechce mléčit, tak skrojíme takhle při okraji klobouku a tam je to skutečně velmi intenzivní a tady je opravdu krásně vidět to bílé mléko.
1: Takže klouzek. Klouzku je taky celá řada a vesměs jsou všechny jedlé, nebo taky musíme dávat pozor?
2: Ne, klouzek je výborný rod hub, protože všechny druhy rostoucí u nás jsou jedlé. A tady vidíš, tady máme takový prazvláštní strom, který leží a přesto podle vršku vidíme, že je živý a poznáš
1: modřín,
2: ho.
1: Modřín.
2: Přesně tak, modřín, ten klouzek, který ho taky vyndám, je postaru klouzek modřínový, dneska používáme jméno klouzek sličný a je to druh právě vázaný na ty modříny.
1: Jak se leskne krásně po tom dešti dopoledním, to mám hrozně ráda, když se ty kloboučky takhle krásně lesknou, no ten je.
2: A on je skutečně jako výstavní.
1: Toho ještě dáme na video, abyste mohli vidět potom také na našich sociálních sítích, cože jsme to s Terezou Tejklovou ulovili. A slyšíte, že pod námi praskají větvičky, tak teď už to není taková procházka, teď už by ty podpadky asi možné nebyly, protože přece jenom jsme se dostali do obtížnějšího terénu.
2: Tak a já tě zavolám zase zpátky, Jitko, protože tady přišla zase jeden druh hřibovité houby. Uznávám, že on je poměrně nenápadný, je maskovaný.
1: A má hodně tmavou hlavičku.
2: Je to hřib osmahlý. Dvojník listnáčového druhu hřibu plstnatého, on je skutečně takový celkově tmavší, někdy až do zelena. Mně se třeba stalo, že jsem přišla do porostu mechu a tam jenom koukali takové nazelenalé klobouky a říkám, je, tak vás bych, kluci, přehlídla.
1: Je to pořádný maskovaný hříbek, ale Tereze neuniknul. No a my se pomalu vymaníme tady z toho březového hájku. A už jsme zase na trochu rovnější ploše. A musím dávat pozor, opravdu těch hub je tady tolik, že se bojím, že na nějakou šlápnu. Terezo, tyhle ty houby taky vídáme často. Jsou to rysce nebo ne? Tady ta celá skupina.
2: To spoznala dobře, Jitko, jsou to rysce. A tady, když se zase zvedneš oko, tak stojíme pod dubem a je to ryzec dubový, který také není jedlý. Je charakteristicky takovým nepříjemným ploštičným pachem, ale tamhle se podívej na ten pařízek a pojďme se podívat na ty fialové potvůrky.
1: Že by holubinky?
2: To nejsou holubinky, jsou to, podívám
1: je
2: se.
1: Je krásná.
2: A možná znáš čirůvku fialovou, tohle je její příbuzná čirůvka špinavá. Je drobnější, taková křehčí, ale je taky výborná jedlá.
1: A ještě je tam jedna čirůvka fialová.
2: Ne, čirůvka špinavá.
1: Pardon, ona je fialová, tak jsem si to spletla.
2: Pořádku.
1: Čirůvka špinavá. Mají něco společného čirůvky a holubinky?
2: No dá se říct, trochu jsou to vlastně bělovýtrusé houby. To mají,
1: jsou takové barevné.
2: No to určitě. I hlavně mezi těmi holubinkami je spousta barevných druhů. Ty čirůvky zpravidla nebývají tak barevné, ale tahle se nám zrovna podařila.
1: No a teď přináší Tereza ještě jednu houbu, to mi dáváš do košíku podoubák?
2: No, trochu může připomínat hřib hnědý, skutečně dokonce jsem se setkala s názvem fitness houba, protože je to houba, pro kterou se vždycky sehneš, ale otočíš ji a Ona nemá rovrky, ale má lupeny a má takový chlupatý třeň a je to čechratice černohuňatá.
1: To je krásný název. A opravdu vypadá na první pohled z vrchu jako ten podoubák. Je jedlá nebo není?
2: V minulosti se jedla, sbírala, ale dneska už se nedoporučuje, protože v příbuzných druzích byly nalezeny nějaké neúplně zdraví prospěšné látky, takže z opatrnosti se tahle houba dneska už nedoporučuje. Hmm.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: V našem vysílání Českého rozhlasu Pardubice posloucháte houbový speciál. Nacházíme houby v okolí Bíště s Mikološkou Terezou Tejklovou. No a košíček se nám pomalu plní, jak těmi jedlými, tak ale i nejedlými houbami. Tak v tuto chvíli přímo na cestě, Tereza, jako když se uklání nějaké houbě, co pak to je?
2: Ne, ukazuju ti, aby jsme se tu zastavili. Je to zase klouzek a tohle to je klouzek kravský. Ale hned tam hle přes cestičku je taková zajímavá růžová houba.
1: S bílou nožkou.
2: A to je slizák růžový, který přímo parazituje na podhoubí tohohle klousku.
1: Většinou je najdeme společně, tyhle
2: často
1: houby.
2: Často je najdeme dokonce v jednom trsu a jinak tady vidíme, že maximálně metr jsou od sebe vzdáleny. Oba jsou jedlé.
1: Tak šup s nimi do košíku. To bude manžel koukat.
2: No možná ho pobavíš, ze mě si dělávali legraci, že nosím domů hřbitovní směs.
1: Já se nebojím, i když sama bych nikdy takovou směs do hrnce teda nevložila na tu cibulku. Jdeme dál. Tady jsou zase ještě další druhý hub, které jsme asi neviděli a má krásnou, kulatou, hnědorůžovou hlavu a bílou nohu a lupeny.
2: A lupeny a je to holubinka. Ale já teďka musím malinkatý kousek ochutnat, protože si nejsem úplně stoprocentně jistá, tak kousek ochutnáme a skutečně pokud nebude palčivá nebo nebude hořká, tak ti můžu dát do košíku.
1: Dobře, chvilka napětí, kousíček ukousla Tereza z klobouku a není dobrá.
2: Ne, ne. Je palčivá, aha, ne úplně moc lehce, takže určitě ti do košíku radši dávat nebudu. Může to být třeba holubinka jahodová, která lehce připaluje, ale v případě, že pálí, je lepší nechat v lese. Aha.
1: Když už jsme u těch holubinek, jsou dva znaky, které je určují. První je, že nemá žádnou pochvu, nemá žádný prstenec kolem sebe. A teď nevím ten druhý znak.
2: Tak, přesně jak říkáš, nemá žádnou pochvu, ani žádný prsten. A druhý znak je, že když já do ní takhle rýpnu, aha, tak krásně vyrýpnu kousek, nikde se mi netrhají při okraji žádná vlákna.
1: Tak oblížíme pořád pařezy, protože náš pořad jsme nazvali na svatého Václava na Václavky. Zatím jsme žádnou Václavku nenašli, ale voní to tady houbama krásně. To když vstoupíš do lesa, tak už i možná podle té vůně se dá určit, že nastal jejich čas. Vnímáš to takhle i tím čichem?
2: Určitě je to tak, že skutečně ten les, když pak zavlhne, tak začne krásně vonět a člověk si říká, no už aby ty houby vykoukly.
1: Je to prostě takový koníček náš, český, vyhlášený a proto taky se pořádá mnoho výstav houbových po celých východních Čechách, některé už jsou za námi. Kam od této doby můžeme pozvat naše posluchače?
2: Tak hned prvního, vlastně od prvního do čtvrtého, mohou posluchači navštívit výstavu na zámku v Letohradě. Případně potom máme 2. až 3. 10. výstavu ve Slatiňanech. No a ta naše, ta se koná tradičně v Hradci Králové a ta je potom až ten další víkend od 8. do 10. října.
1: Máte k tomu nějaký doprovodný program v Hradci Králové? Bude to v Muzeu východních Čech?
2: Přesně tak, bude to na Eliščině nábřeží v Kotěrově budově a letošní novinka je tam pro veřejnost komentovaná prohlídka s autory výstavy, kde právě budou představeny ty nejzajímavější třeba exempláře a tak.
1: Mhm. Tak to jsme se tady trošku v lese zastavili a před námi poslední vstup, poslední naděje najít Václavky. Když je nenajdeme, nevadí, aspoň se o nich hezky popovídáme.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Kráčíme tady po lese, teď nádhernou vidím muchomurku červenou a vedle podívej na tu sukínku, Terezo.
1: Jo, ty muchomurky jsou skutečně krásné.
0: Aha. Tak tam je jasné, tam se nespleteme, ale u mnoha hub, jak jsme se tady i dnes přesvědčili, je potřeba podívat se ze spoda na houbu. A správně, prosím tě, udělej nám v tom taky pořádek, správně česky je, že vidíme lupeny, když to je ta houba nehřibovitá. Ano, říkám to správně.
1: Zjednodušeně ano, lupeny, ale jak říkám, lidé jsou kreativní, slyšeli jsme chladič, radiátor, žábry, prostě spoustu názvů. Důležité je říkat alespoň jako takhle a neříkat tomu třeba podhoubí, protože podhoubí je to v zemi.
0: Ano. No a u těch hub typu hřibovitých nebo u klousků, tam někdo řekne, že tam je houbička, že jo, ze spodu, ale správně to zase?
1: Správně to jsou rourky, ale i tu houbičku pochopíme, co tím myslí.
0: Tak jo, no tak vydáváme se posledních pár 100 metrů zpátky k autu a díváme se po pařezech, protože jedině tam bychom mohli Václavky najít. Zatím jsme nenašli, ale jistě budou, teď v době toho svatého Václava. Je to houba, která je něčím výjimečná.
1: Určitě je výjimečná v tom, že zpravidla si skutečně drží ten čas růstu okolo toho 28. září plus minus týden. Já jsem věřila, že je dneska potkáme, protože vlastně ta Václavka severská, která je z nich nejčasnější, tak ta roste už zhruba měsíc až 3 týdny. A ty Václavky smrkové, které zase naopak tady jsou nejběžnější, tak ty jsem malé potkala minulý týden, takže jsem říkala, musíme mít štěstí, určitě je najdeme, ale bohužel, taky když se podíváš, není tu tolik pařezů nebo nějakých padlých kmenů, možná prostě jsme vybrali špatné místo a někde na druhém konci toho polesí by jsme je třeba potkali.
0: Ano, tak příště do pralesa, někde, kde neudržují tolik ty lesy, ale to vůbec nevadí. Mnoho lidí Václavku nezbírá, protože do smaženice se asi příliš nehodí, hodně se nakládá spíš, ne? Do octa?
1: Ona je to poměrně tuhá houba, takže právě se nejvíc nakládá, případně se z ní dělá Václavkový guláš. Do smaženice určitě není problém, nebo do polévky, ale je to houba, která se rozhodně nemá smažit na řízečky, aby se to jenom lehce prosmažilo, protože vlastně obsahuje termolabilní jedy, tedy jedy, které se ničí teplnou úpravou tím varem, a když bychom si ji nedostatečně upravili, tak nám po ní může být špatně. Dokonce v minulosti v Olomouci byl případ, že si houby nasušili a pak je jedli jako chipsy a pak obě děvčata skončily v nemocnici vlastně s žaludečními a střevními potížemi.
0: Pardon, to se dá jíst houba jako chips, když bychom si třeba nasušili hřib pravý?
1: No, my to nedoporučujeme, protože sušení vlastně není dostatečná tepelná úprava. Většina z nás suší na teplotu kolem 50-60 stupňů a přece jenom ty houby by měly varem projít. No ale chtěla jsem podotknout, pro nás to jsou prostě Václavky, ale představ si, že na Slovensku je mají o den posunuté a tam jim místy říkají Michalky.
0: To jsem teda netušila, tak to je překvapení na závěr. Takže na Slovensku Michalky, v Česku Václavky, možná bychom je mohli popsat ještě. Nedají se splést s těmi třepenitkami například nebo s jinými druhy?
1: Je vidět, že nejsi žádný začátečník, protože skutečně nejčastější záměna je právě třeba za šupinovku kostrbatou nebo třepenitku svazčitou. Ty třepenitky jsou hladké, takové výrazně žluto-oranžově zbarvené a ze spoda, pokud se bavíme o té svazčité, má takové nazelenalé lupeny. Ta šupinovka kostrbatá je taky taková žluto-béžová a má výrazné pyramidální šupiny jak na klobouku, tak na třeni. Kdežto Václavka má ty šupinky na kloboučku velmi jemné, jsme z Pardubic, říká se, jak když má klobouček posypaný perníkem, vlastně jak se sype třeba na buchty, takže opravdu jemňonké šupinky, lupeny ve stáří bílé, nikdy ne hnědé, nikdy ne olivové, má bílý výtrusný prach a na tření potom nejsou žádné výrazné šupiny, ale pouze takové prstýnky a jeden větší prsten.
0: posypané perníkem. Tady u toho bych skončila. Moc ti děkuju za tu procházku hodinovou tady po lese v okolí Bíště, za tvůj čas, no a přeju ti hodně krásných chvil v přírodě a hodně povedených reportáží, ať už v rozhlase nebo v televizi.
1: No já přeju posluchačům, aby si přišli na své a tenhle ten prodloužený víkend, aby konečně našli něco pěkného, ať už na okamžitou spotřebu nebo právě třeba na to sušení.
0: A tím naše povídání, naše procházka po lese končí. Nádherný sváteční den vám přeje Jitka Slezáková. Užijte si ještě pěkné svatováclavské odpoledne. Naslyšenou příště.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubila Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Svitavy povolili výjezd z náměstí Míru ulicí Soudní. Mimo provoz byl 3 roky. Technické služby v Hradci Králové začaly demolovat ocelovou lávku na Benešově třídě. Dýní se urodilo méně, někteří farmáři museli zdražit. Odpoledne bude na východě Čech slunečno a teploty do 23 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobré sváteční poledne. Výjezd z náměstí Míru ve Svitavách ulicí Soudní je po 3 letech znovu otevřený. Uzavření souviselo se změnou dopravního režimu v centru města a rekonstrukcí ulice Milady Horákové. Řidiče tak mohou tuto trasu opět využívat k výjezdu z náměstí.
4: V místě je teď už funkční kamerový dohled. Řidiči tak můžou při cestě z náměstí Míru využít také druhý výjezd centra přes ulici Soudní a pokračovat směrem k Milady Horákové. Výjezd z této ulice na náměstí ale povolený není. A část ulice Soudní zůstává jednosměrná. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Čtenáři knihovny na Pardubické Dubině mohou od pondělí do pátku vrátit opožděné výpůjčky zcela bez poplatku. Instituce totiž v rámci dnes zahájeného týdne knihoven vyhlašuje čtenářskou amnestii. Podobnou akci chystá také knihovna v Pardubických Polabinách, kde budou sankce za pozdní vrácení knih promíjeny po celý říjen. Na Benešově třídě v Hradci Králové začíná demolice ocelové lávky u polikliniky 3. Pracovníci technických služeb ji odstraňují kvůli špatnému stavu. Hned v říjnu na to navážou opravou korodující rampy u supermarketu Byla. Nahradí nová monolitická železano-betonová konstrukce, včetně zábradlí. Za obě stavební akce město zaplatí necelých 5 milionů korun. Hotovo má být do konce roku.
5: Prostor pod lávkou je ode dneška neprůjezdný a neprůchozí. Náhradní trasa k poliklinice pro pěší vede přes střední schodiště na parter a dál po chodníku směrem k podchodu. Město zároveň začalo hledat firmu, která naprojektuje další fáze oprav celého sídliště. Vzniknout má dokumentace pro opravu dalších ochozů nebo stavbu garáží se zelenou střechou. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
3: Úroda dýní je letos oproti loňsku menší. Farmáři odhadují, že mají ve srovnání s minulým rokem tykví asi o pětinu míň. To se odráží i na ceně. Například farmář Martin Broš z Radňova na Havlíčko-Brodsku kvůli tomu zdražil z 12 na 15 korun za kilo. Úrodě podle něj uškodilo hlavně sucho.
6: Dýní je méně než loni a bohužel je to poznat i na ceně. No. Nebylo ani jak zavlažovat, protože voda nebyla nikde. Já když to řeknu hloupě, nedalo se brát právě z žádných vodotečí, z ničeho prostě.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude v kraji slunečno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách do 19 stupňů. Vítr povane mírný jihovýchodní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky te budou dobré, tlak slabě klesne, večer mírně pak stoupne a stupeň zátěže je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Na dálnici D35, konkrétně na 196. kilometru ve směru na Olomouc, překáží porouchané auto. Na místě je policie.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 12 hodin 4 minuty, dnes je svátek svatého Václava a protože je svátek navazující na víkend, tak i po 12. hodině si můžeme zahrát vaši oblíbenou muziku. Tak jdeme na to, ovšem pozor, protože po obědě a protože pondělí je vlastně bráno jako všední den, tak dechovku až pod večer. Dneska cokoliv po 12. kromě dechovky.
2: Písničky od srdce a já

0: To se neomrzí tohle. Barbora Poláková, Sousedův trávník, na začátek, a protože s Věrou Přibylovou máme zprávy, tak to je vlastně taková naše hymna, viď, Věro?
1: Ano.
0: Tak, no pojďme na kontakty, telefon 726464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 01 04. Kdo je na drátě?
2: No, tady je posluchačka Jarka Fajna, které já bych ráda zahrála Marušce Černé, která je toho času v Dražkovicích domově důchodců. A dneska myslím si, že by se hodil balíček karet, když je ten sváteční den. Buďte tak hodnej. Děkuju moc.
0: Rádo se děje, mějte se moc hezky, Mirek Černý připraven, naslyšenou. Ano.
3: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
4: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
0: Tak, to byl balíček karet a před námi další z vašich písničkových pozdravů, tak tentokrát nám píšete, respektive já se tady dívám na jeden lístek, který mi tu přistál na stole. Čechy krásné, Čechy mé, paní Jarka chce tuhle písničku zahrát pro všechny Václavy. Tak já jsem tady hledal a našel jsem ji v podání Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A další svátečně připravená. Píšete totiž, milé rádio, prosím o zahrání pro kamarády Václava Kincla z obce Osík u Litomyšle a taky pro Václava Beneše z Řídkého u Litomyšle k jejich krásnému svátku. Chtěl bych jim popřát všechno dobré a hlavně pevné zdraví, ať se jim daří. Kamarád

0: kantoři, dobrý král Václav, také jedna sváteční krále Václava oslavující. A kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: No ahoj Honzo, já z Dubiny, mám trošku zpoždění, teďka jsem teprve přišel a jenom nechtěl si něco včera říct ještě, než jsem zavěsil.
0: Já už nevím.
1: No já právě jsem pak něco slyšel a už jsem rychle zavěsil a něco jsem tam zaslech, tak nevím, no. Jenom jsem chtěl, když teda teďka byla svatováclavská, máme toho svatýho Václava, tak jestli náhodou nemáte od Petra Zkoumala, jmenuje se to Neopouštěj nás, nebo taky svatý Václave.
0: Tak já se kouknu, Neopouštěj nás, Petr Zkoumal, svatý Václave, je to tu.
1: No tak skvělý, no. Tak to je perfektní, tak to se dneska hodí a je krásný počasí, takže zase babí léto pokračuje, prý houby rostou, takže si to všichni užívejte. Zítra teda zase do práce, to se nedá nic dělat, no ale na to nějak
0: předtím. Máš teď pracující všechny naštvuje, mám totiž úterý, středa, čtvrtek, pátek dovolenou.
1: Ano, bude krátkej týden, to je dobrý. Tak jo, tak se měj, všem přeju krásný den a naslyšenou.

nadzieje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václavek.

co držící jako ohlávku. Svatý Václav.

0: to byla taková trošku svatováclavská chvilka teď v písničkách od srdce.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A můžeme pokračovat i směle dále, tak telefonní linka blikala tady, tak může se rozblikat a někdo může vstoupit živě do našeho přenosu, do našeho vysílání. Telefon 726 46 4848. Já schválně budu chvilku pozorovat, jestli se tady blikátko rozbliká či nerozbliká. Tak nerozbliká zatím to vypadá, tak podíváme se, co nám píšete, protože píšete celkem hojně v této hodině, tak já už tady vidím, že byste chtěli zahrát, kde pak to máme, tu písničku, tady Jarošovský pivovar, pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu, píše Zdena.

0: Jarošovský pivovar, kapela Argema, a na telefonu by někdo měl být. Kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Jarka z Říkovic.
0: Zdravíme Říkovice, tak co pak to bude?
1: Já bych chtěla zahrát také našim třem Václavům k dnešnímu svátku. A jestli byste tam měli nějakou písničku od kapely Rybičky 48?
0: To bychom tu měli určitě.
1: No, tak naše hoši mají rádi třeba Slibuju, že nebudu pít.
0: Slibuju, že ne.
1: Dneska se to teda moc nehodí, no, zrovna, no, ale nehodí. To
0: nehodí. A my ani nemáme, no.
1: Nemáte, něco od nich tak tam najdete.
0: Dobře, počkejte, já se teďka nemůžu vzpomenout, jak se ta písnička jmenuje, jaký zpívají spolu s kapelou holky. Kdybych já si tak vzpomněl na ten název.
1: To vám teda neporadí.
0: No, to by se teďka docela hodilo, kdyby někdo poradil, protože já si opravdu nemůžu vzpomenout. No nevadí, tak já tady, víte co, já tady vyberu Léto, co vy na to?
1: No jasně, jo, léto. Dneska je takový svatová
0: dneska je,
1: plavký,
0: přesně tak. No, prostě máme ještě 30 vteřin, kdybych si vzpomněl, jak se jmenuje ta písnička, co udělali s kapelou Holky, jak ještě případně vyměním, ale Léto bude připraveno, kdyby náhodou.
1: Dobře.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou, moc děkuju.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský,
0: který našel Rybičky 48 a Holky, já dneska slavím.

0: Rybičky 48, kapela Holky, já dneska slavím, tak možná také dneska slavíte. Kde je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, Jarka Zosika.
0: Tak Jarko, slavíte Fosíku?
1: Ne. Dáme si velký flám.
0: Dáme si velký flám, dobře, no to oslavy bývají, jasně.
1: Tak,
0: dobře,
1: děkuji vám
0: rádo se děje, mějte se moc hezky, zdravíme Osík, naslyšenou.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Tak a další z vašich písničkových přání. Jestli chcete být, co se telefonistů týče, poslední v této hodině, tak telefon 726464848, protože zbytek hodiny potom už vyhradíme výhradně e-mailům a SMS-kám. Je jich tu taky dost, tak ať se na

0: Vás SMS-kaře a e-mailisty dostane, tak kdo je na drátě? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Petr.
0: Petře, zdravíme vás, tak co to bude?
1: Petr Ostrý Krámen a já bych poprosil vlastně pro to naše Dynamo, jak včera šmiklo ty Kometu Brno, prostě oni mají vlastně, nebo měli tu hymnu od Kabátu, Zabereme hejhou.
0: Jo, v pekle sudy vály. Ano, jo, jo. Jasně.
1: Je pro ty naše hokejisty, prostě jsou to bombardáci.
0: Dobře, tak je to připraveno, písnička je tu, mějte se moc hezky.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou. Tak, já to tady ale píšu špatně, tak ale už je to v pořádku, takže jdeme do pekla sudy válet.

nebojte se ničeho, jestli se na vás nedostane teď v poledne, tak v podvečer ještě bude jedna šance mezi 17. a 18. hodinou. Tak teď už tedy až do konce hodiny e-maily a SMSky, protože také hojně píšete, tak abychom vyšli vstříc maximálně i vám, pisatelům. Tak co tady teď vidím, tak to je pozdrav od Markuse, který děkuje tatínkovi za to, že ho dnes vzal do jedné vyhlášené restaurace, já nebudu říkat, jak se jmenuje, ale poděkování za dobrý oběd teď v podání Scatmana Johna. Scatman's World.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: Který zdraví tu naší velkou, početnou, víc jak 1 000 000 rodinu, ze které hodný kus ukrajuje také Český rozhlas Pardubice. Tak velký dík vám všem patří. A teď také i další písnička, kterou si nechává zahrát paní Bohumila. Ta píše: pěkný sváteční den všem posluchačům. Dnes by táta měl svátek a udělalo by mi radost zavzpomínat na něho písničkou Cestář. No tak snad jsem vybral správně tu odřejmě.

Richard Adam, cestář, a teď další z vašich písničkových pozdravů, to je poděkování za dopolední hodinu mezi 11. a 12. pro Jitku Slezákovou a Terezu Tejkolovou za krásnou houbovou hodinku a prosím o písničku od Šampionu k Bedle. Krásný den přeje Petra.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: No dál to vidím ještě SMSku, která nám přistála v našem rozhlasovém koši plném písničkových přání od Karla a Laděny. Píší, že by chtěli zahrát písničku Z horzní zvor, a to pro Zdenu Rouskovou.
2: Už zhor.

Tak to byl Jiří Šeda, kterého si ale možná budete pamatovat jako Pavla Bartoně. Měl být velkým konkurentem Karla Gotta, naspíval taky a natočil pár desek, hlavně tahle ta písnička hodně proslavila a proto si ji vzal potom na starost i Karel Gotta. Po Karlu Gottovi ještě naspívali další zpěváci, jako třeba Karel Černoch a další a další a další, ale Pavel Bartoň byl prý první, kdo tuhle píseň vánoční slavnostní mohl naspívat. Tak, to byla jedna taková malá vzpomínka, no a před námi poslední písničkové přání této hodiny. Tak co pak na vás čeká? Je to pozdrav od Líby Stuněchod a Líba nám píše, mohu mít v dnešním slunečném dni přání zahrát písničku od Valdemara Matušky Žít, jen žít. No tak to už nenapravíme, já jsem si to špatně přečetl, jsem to napsal a vylezla mi z toho písnička Žít je umět stárnout, kakra holte, saknary vykošnaraky. No tak podvečer to napravíme.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Radnice v Holicích si nechala zpracovat posudek možných sportovních staveb ve městě. Pardubická krajská knihovna zítra otevře takzvaný multimediální obývák. Vláda bude znovu regulovat ceny nafty a benzínu. Opatření začnou platit ve čtvrtek. Odpoledne bude na východě Čech jasno s teplotami do 23 stupňů. Posloucháte zprávy s Věrou Přibylovou. Dobré odpoledne. Radnice v Holicích na Pardubicku se nechala zpracovat posudek možných sportovních staveb ve městě. Jednotlivé záměry vycházejí z návrhu veřejnosti. Je mezi nimi skatepark, tenisová hala, sportovní hala nebo víceúčelové sportoviště s ledovou plochou. Starosta Ondřej Výborný se Sdružení pro Holice ČTK řekl, že rozhodování o tom, které sportovní zařízení vznikne a z čeho město zaplatí, bude náležet až nově zvolenému zastupitelstvu v říjnových volbách. Moravská Třebová částečně řeší nedostatek zubních lékařů. Lidé z města a okolí za ošetřením často dojíždějí až do Brna nebo Olomouce. Po 4 letech hledání se radnice ve spolupráci s nemocnicí následné péče podařilo dohodnout na spolupráci s novou zubařkou. Podrobnosti předává mluvčí města Lucie Krčmářová.
6: Nová ordinace zahájí svůj provoz již počátkem nadcházejícího roku v budově ředitelství nemocnice. Ordinace bude hned od počátku přijímat nové pacienty a s rozšiřováním kapacity se počítá i do budoucna. V plánu je také přibírat nové pacienty v pravidelných přibližně 6měsíčních intervalech.
5: Krajská knihovna v Pardubicích zítra otevře nové multimediální oddělení. Vzniklo v přízemí hlavní budovy na Prštínském náměstí a nahradí dosavadní hudební oddělení na Příhrádku. Návštěvníci tam budou moct dál využívat hudební fond knihovny. Nově ale také pracovat se zvukem, skládat hudbu, fotografovat nebo natáčet obsah na sociální sítě. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2,50 korun za litr. Sníží se také spotřební daň na naftu. A ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda také rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinérie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. O opatření rozhodla vláda minulý týden. Zatím budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO platit do konce října.
7: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
5: V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu v úterý.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude v Pardubickém kraji jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách počítejte s teplotami do 19 stupňů. Vítr povane mírný jihovýchodní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dobré. Tlak odpoledne slabě klesne, k večeru zase mírně stoupne. A biopředpověď ta je na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesením zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebál jste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála? Mně to přijde
2: to je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí. Vlastně.
2: Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přijede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání. A pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali své síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu, v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu, živil nebo přehnal. A mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu. Já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domnělé. A pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, jo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím, přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít jako zejména u mužů, Jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci, a to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Mm-hmm. Přeji vám dobré čtení.
2: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
3: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
2: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
3: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
2: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
3: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale...
2: Nebo těch mladších.
3: Jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let

0: Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Ano. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme, a třetí je neméně pragmatický, a to jsou prachy, dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům, i těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co jim prodlouží, pardon, nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc, to je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali, 4 roky fungujeme, asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mi přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, prevence, prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
0: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako, který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte tu šebek High Five, že jo, máte.
0: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, použijte to, tak... já to tady chci.
0: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo. Nedojde talíř. Nechat tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně se vystavovat... Jak zkontrolovat pět spánkových cyklů?
0: Ten měřič.
1: Máte 3, že jo?
0: Já jich mám někdy 17. Standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřeju ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce. Tak kdyby jsme prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli? Jak

0: abychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou tři z těch pěti. Přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat. To jsou za mě dvě kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem tři zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. Hmm. A je to ta kategorie, tam to byly čtyři fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jakým na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
0: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: Čtyři děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
0: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
0: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovémhle nějakém jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
0: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V dětských domovech v Pardubickém kraji přibývá dětí s psychickými problémy a náročným chováním. Pořadatelé dostihu se připravují na nápor návštěvníků během Velké Pardubické. Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Zítra nás čeká opět slunečný den a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Věra Přibylová. Dobré sváteční odpoledne. Počet dětí v dětských domovech v Pardubickém kraji v posledních letech neklesá. Celkem je v regionu v ústavní péči zhruba 220 dětí. Častěji navíc přicházejí s vážnými psychickými problémy. Péče o ně proto klade větší nároky na vychovatele i další odborníky. Důvody umísťování dětí do ústavní péče zhrnuje vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Petra Bílá.
2: Většinou je to zanedbaná péče v tuto chvíli. U dětí starších jsou to poruchy chování, které ty rodiče fakt nezvládají. Děti začínají mít velké problémy, jak psychické, tak psychiatrické, a ty rodiče na to připravení nejsou.
0: Pořadatelé dostihu se připravují na nápor návštěvníků během Velké Pardubické. V neděli 11. října bude na závodiště jezdit posílená autobusová městská hromadná doprava z různých částí města, ale vypomohou i vlakové spoje Českých drah. Pro osobní auta budou připraveny dvě parkovací plochy a využít je možné i parkovací domy ve městě. Mluvčí dostihového závodiště Pardubice Kateřina Nohavová uvedla, že na závodiště je nutné vyjet s předstihem, neboť se očekávají dopravní komplikace. Městské muzeum a galerie Polička připravilo interaktivní výstavu Tma a neb, kam světlo nedosáhne. Od 4. října do 28. února představí různé aspekty tmy. Od historie svícení přes spánek a noční život až po přírodu, umění a lidskou fantazii. Některé exponáty budou návštěvníci moci objevit až pod ultrafialovým světlem. ČTK to řekla kurátorka Simona Valachová. 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, říká mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
3: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
0: Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3 leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji jasno. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách počítejte s teplotami do 18 stupňů. Vítr povane mírný jihovýchodní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky te budou dobré až velmi dobré. Tlak se měnit nebude a biopředpověď bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené dopravní nehody z Pardubického kraje a pokud jste na cestách, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jaké barvy zvolili žáci základní umělecké školy v Pardubicích, aby přetvořili vraky kol a umělecká díla, tak to vám řekneme v našem vysílání už za chvíli a přidáme v této hodině i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Hanu Zagorovou, taky na Jennifer Rush, na kapelu Olympic nebo na Tomáše Linku.
1: Dobré odpoledne.

0: Inženýrská od Rangers zněla dobrým odpolednem Českého rozhlasu Pardubice. Hezký sváteční den přejeme. Možná jste teď na cestách, tak o to víc byste měli zbystřit, protože si teď zase připomeneme pravidla silničního provozu, protože ještě pár dní až do konce září vám budeme nabízet jednu ze situací z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. A dnes si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli vlastně držet za autem, které jede před námi. Slovo má opět Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A mimochodem ty 2 vteřiny, o kterých byla řeč, tak třeba v Norsku tam je striktně měří policisté a když je nedodržíte a nenaměří vám třeba 1,5 vteřiny, tak vás zastaví a dostanete pokutu a když vám naměří menší rozestup, tak dokonce můžete přijít i o řidičský průkaz. Ale zítra si povíme něco o záchranné uličce.

0: Jennifer Rush nebo kapela Olympic se za chvíli postarají o další písničky, které nestárnou ve svátečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Nepojízdné vraky kol, které se proměnily v umělecká díla, tak přesně to je výsledek práce dětí z výtvarného oboru základní umělecké školy v Pardubicích Polabinách. Ozdobili je jako upoutávku na cyklistický závod odnož slavné Tour de France, která se ve městě vůbec poprvé pojede. A jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, nabarvit a ozdobit 14 bicyklů nebylo vůbec jednoduché.
1: My vlastně teďka dáváme takový druhý život kolům opuštěným a jsme si jich takhle ujali, takže teď je tady spravujeme výraznými barvami a zkusíme do nich vplíst nějaký slova poselství, příkazy, rozkazy, motivace možná. Uvidíme, co děti vymyslí.
2: Říká Veronika Korbelová, vedoucí výtvarného oboru základní umělecké školy v Pardubických Polabinách, o projektu, do kterého se teď zapojili v podstatě všichni jeho žáci. Společně mají výtvarně proměnit 14 starých kol. A už první krok, tedy jejich sprejování, není vůbec jednoduchý.
1: Musí si přijít na to děti, jak zmáčknout tu trysku, vlastně, aby jim stříkalo správné množství barvy. Náročně je to s větrem, protože nám bere barvu a lítá ta barva úplně jinam, než kam potřebujeme. A přijít si na to, z jaký vzdálenosti, aby té barvy nebylo mnoho, no. Ono to pak stýká.
2: Na barevné rámy pak děti vplétají slova a krátká poselství, která vytvářejí z drátků. Pracují na nich také dvě spolužačky ze třetí třídy základní školy, Lucie Sotonová a Františka Burgerová.
3: Mě to jako docela baví, ta výtvarka. A i vlastně, jak dělám z těch drátků, ty slova mě jako baví. Já teď budu motat slovo bezva.
4: Já pletu teďka pojedeme a už jsem udělala brzdy.
2: Ozdobená kola nezůstanou pouze v prostorách základní umělecké školy, ale poputují do centra města jako pozvánka na cyklistický závod Letap Czech Republic by Tour de France, potvrzuje mluvčí pardubického magistrátu Alexandra Tušlová.
5: My jsme si říkali, že jsme taková placka to Polabí, všichni pořád jezdíme na kolech. A proč na to neupozornit víc i na tu samotnou akci, protože bude tady strašná spousta lidí mezi 15 a 18 jezdci. Tak jsme říkali, že to do toho města trochu vneseme, no a tak prostě chceme tady ukázat, že do toho Polabí ta kola patří.
2: Dětské výtvory se v centru Pardubic objeví 30. září. Samotný cyklistický závod pak městem projede 4. října. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční výzku a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jak se vytrácíš, má lásko, jedna z písníček, která nestárne v našich uších, v playlistu Českého rozhlasu Pardubice. Jan Vamberský nabídne za chvíli Miroslava Žbírku, Tomáše Linku a nebo kapelu Bee Gees. Ale ještě předtím zamíříme do muzea Sýpka v Rokytnici v Orlických horách. Pravda, teď tam nenajdete žádné návštěvníky mezi vitrínami, místo nich je tam teď ve vzduchu smrtící oblak plynu. Není to plyn proti lidem, ale proti škodlivému hmyzu, protože právě tímto speciálním insekticidním plynem chrání cenné sbírky před biologickými škůdci. Jiří Hofman zjistil, že letos pracovníci muzea nepoužili klasické zápalné rýmovnice, ale jejich novou variantu na vodní bázi.
1: Je důležité před tím plynováním otvírat vitríny, aby se ten plyn dostal i k věcem, které jsou umístěny v těch vitrínách, skříních.
2: V muzeu Sýpka v Rokytnici v Orlických horách se připravují na preventivní ošetření sbírkových předmětů. Prostory se uzavřou a zaplní insekticidním plynem. Ten má omezit výskyt biologických škůdců, kteří můžou muzejní sbírky poškodit. Konzervátorka Terezie Kolářová vysvětluje, proč muzeum fumigaci pravidelně opakuje.
1: Ačkoliv teď momentálně nevíme, zda tu nějaké jsou, tak se to provádí spíš každoročně proto, aby jsme ten výskyt opravdu omezili. Nejlepší je plynovat v období teplých měsíců, kdy je hmyz aktivní, protože jakmile přijde chladné období, tak hmyz už aktivní není a už ten účinek prostě není takový, jaký by měl být.
2: Při fumigaci se ale řeší především škůdci, kteří se pohybují volně v prostoru. U napadeného dřeva musí pracovníci muzea zvolit jiný postup.
1: Co se týká červotoče, tak ho bohužel tímto způsobem nezlikvidujeme. Můžeme zlikvidovat maximálně ty dospělé jedince, kteří tam zrovna lítají, ale ty larvy, které jsou zalezlé ve dřevě, se musí řešit úplně jinak.
2: Samotné plynování letos probíhá jinak než v minulosti. Muzeum poprvé používá dýmovnice na vodní bázi. Ředitel muzea a galerie Orlických hor Tomáš Zelenka vysvětluje, proč od klasických dýmovnic upustili.
3: V minulosti jsme používali klasické dýmovnice zápalné, což pro nás bylo trošku problematické, jednak kvůli tomu spadu a kvůli riziku požáru.
2: Nové dýmovnice se aktivují chemickou reakcí po přidání vody. Podle Tomáše Zelenky má nová metoda ještě jednu výhodu.
3: Druhý den návštěvník může přijít do expozic a vlastně vůbec nic nepozná.
2: Teď už ale máme na hlavě ochrannou masku a připravujeme jednu ze 7 dýmovnic, které pracovníci muzea v Sýpce použijí. Do kylímku se nejdřív nalije voda, potom se dýmovnice vloží dovnitř.
4: Tak já ji tam teda už položím a budeme odcházet.
2: Dýmovnice začíná pracovat a z prostoru musíme odejít. Fumigace je součástí preventivní ochrany sbírek muzea a galerie Orlických hor. Postupně ji chtějí využít také v dalších objektech. V synagoze Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou nebo ve výstavních prostorách na Kolovratském zámku. Z Rokytnice v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Pardubice.

zpíval Stoupám ti do hlavy za 8 minut budou 3, tak co přinesl sváteční den v historii? Třeba v roce 1889 byla mezinárodními závody otevřena cyklistická dráha závodní, a to v Pardubicích poblíž Lesíka u dnešního sídliště Dukla, byla hliněná a po dráze v Praze a v Plzni byla teprve třetí závodní dráhou s klopenými sedačkami v Čechách. Další události z roku 1917, tehdy zapěli diváci v Městském divadle v Pardubicích při představení hry Fidlovačka nadšeně hymnu Kde domov můj, a v roce 1926 bylo dáno do užívání po rozsáhlé přestavbě ono městské divadlo v Pardubicích a bylo rozšířeno o rovných 300 sedadel. A ještě rok 1968, tehdy zahájil svou činnost Pardubický komorní orchestr s dirigentem Luďkem Lukešem.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Knihovny v Pardubicích, na Dubině a v Polabinách vyhlásily čtenářskou amnestii. Silniční průtah Klášterce nad Orlicí je kompletně hotový. Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benzínu a nafty. Slunečno a teploty do 23 stupňů. Takové počasí nás čeká zítra v Pardubickém kraji. Jsou to zprávy s Věrou Přibylovou. Hezké odpoledne. Čtenáři knihovny na Pardubické Dubině mohou od pondělí do pátku vrátit opužděné výpůjčky zcela bez poplatku. Instituce totiž v rámci dnes zahájeného týdne knihoven vyhlašuje čtenářskou amnestii. Podobnou akci chystá také knihovna v Pardubických Polabinách, kde budou sankce za pozdní vrácení knih promíjeny po celý říjen. Klášterec nad Orlicí se po třech letech dočkal kompletní obnovy silničního průtahu směrem do Pastvin. Opravené jsou také opěrné zdi, příkopy a propustky. Modernizace silnice stála 130 milionů korun. Investorem bylo pardubické hejtmanství.
5: Kvůli chybějícím dotacím rozdělil kraj obnovu silnice na několik etap. Poslední stála 65 milionů korun. Součástí projektu bylo i nové osvětlení, dopravní značení a bezpečnostní prvky. Místní se dočkali i obnovy kanalizace, kterou nechala obec opravit na své náklady. Z Klášterce nad Orlicí Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Stavba nového pavilonu domova pro seniory v Ústí nad Orlicí bude pokračovat letos na podzim. Práce se zastavily loni v červnu kvůli problémům s původními dodavateli. Radnice teď vybrala novou stavební firmu, která pavilon dostaví za téměř 129 milion korun. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 korun za litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by podle mluvčího asociace Václava Louly zhoršit.
6: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnané s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
4: Opatření budou zatím platit do konce října. Rusko podle Kaji Kallasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Podle Kallasové je cílem sabotáží ze strany Ruska hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat taky zprávou z obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 nezbrojí dostatečně efektivně.
0: Počasí.
4: Zítra bude v Pardubickém kraji jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách teploty do 18 stupňů. Rozptylové podmínky ty budou dobré, tlak se měnit nebude a biopředpověď bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Hustý provoz je v tuto chvíli před Litomyšlí ve směru od Janova a také na silnici 35 u Cerekvice nad Loučnou. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Svatý Václav v pohřebačce znamená už 14. rokem pohřebačský jarmark. Teď se aktuálně blíží vystoupení zpěvačky Olgy Lounové. Zkusíme vás za chvíli spojit s moderátorem Jakubem Malým, který je na místě. No a přidáme v této hodině i písničky, které nestárnou. Chybět nebude ani Olga Lounová, zaspívá i Václav Neckář, Sandra, Richard Miller anebo Creedence Clearwater Revival.
0: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Tak to byl potulný hráč Václav Neckář. Odtoulal se z vysílání Českého rozhlasu Pardubice 3 minuty před 3:45. Já jsem tady zatím zase prolistoval meteorologické anály, co naměřili na měřící stanici meteorologické v Pardubicích Popkovicích k dnešnímu dni. Třeba v roce 2023 to bylo babí léto, skutečně jak vyšité, spíš to bylo klasické léto, 26,6 stupně Celsia, ale v roce 1977 naopak pak už počasí spíš připomínalo zimu, protože byly 3 stupně pod bodem mrazu.
1: Počasí.
0: Možná jste začali drkotat zubama, když jste slyšeli tu zprávu z roku 1977. Teď ale rozhodně zuby nedrkotáme, naopak venku je příjemně. A jak to bude dál, nám řekne Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré sváteční odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak začneme, pane Tučku, tím, co nás ještě čeká v dnešní sváteční den. Jak to počasí bude vypadat do konce dne?
2: Bude vypadat podobně jako ten den probíhající, to znamená, bude jasná obloha. V současnosti v Pardubicích jsme naměřili 23,6 zatím, takže tomu létu se trošku přibližujeme. No a noční hodiny nám nepřinesou nic závratného, kromě toho, že slunce zapadne, takže tam očekáváme ty teploty trošku jinačí. Tam se budeme pohybovat od nějakých 9 do 6 stupňů Celsia, no a vítr ten v noci bude jenom slabý, místy mírný od jihovýchodu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítřejší den, ten bude hodně podobný tomu dnešnímu. Bude jasno, po ránu se můžou utvořit nějaké výjimečné mlhy, no a ty teploty by se měly pohybovat od 20 do 23 stupňů, na horách od 15 do 18 a vítr přes den by měl foukat od jeho východu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak ono je statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno, my si teď ale budeme postupně muset počkat déle a déle na ten sluneční východ. Jak to bude s tím počasím vypadat dál od Jeronýma až po Františka?
2: No, od středy, ještě ve středu budeme mít poměrně hodně slunečno, jasno až polojasno. Teploty budou hodně podobné, ty ranní od 9 do 5, maximální od 19 do 23 stupňů. Trošku už bude pofukovat, vítr stále od jeho východu a jeho rychlost bude 3 až 7 metrů za sekundu. Ve čtvrtek v průběhu dne bude většinou polojasno, půjde především o vysokou oblačnost, přes kterou to slunce by mělo prosvítat. No a večer pak od západu začne přibývat oblačnost studené fronty, která by se měla nad tou Českou republikou postupně rozpadat. No a čtvrteční teploty stejně budou vysoké, 19 až 23 a ty ranní 11 až 7. Stále větrno od jeho východu o rychlosti 3 až 7. No a v pátek tam očekáváme už v celku hodně oblačnosti, většinou oblačno, žádné srážky by ta fronta na východní Čechy přinést neměla, no a večer pak ta oblačnost by měla postupně ubývat. 18, 22, to by byly teploty v pátek, ranní 11, 7, no a když se podíváme dál na víkend, tak o tom víkendu tam už přeci jenom zase oblačnosti bude málo, budeme tam mít nějakou jasnou až polojasnou oblohu a teploty by se měly pohybovat v rozmezí od 18 do 22 stupňů Celsia.
0: Říká Jaroslav Tuček. Děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu a přejeme hezký zbytek svátečního dne. Naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.

Se to sama. Seber se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: to sama. Přeber si to sama.
1: No také si to možná přeberte sami, nevím, jestli to je nějaký vtip naší hudební redakce, teď bývalý manžel Olgy Lounové, zpěvačky, která je vlastně hlavní hvězdou 14. ročníku pohřebačského jarmarku, který se dnes koná. Na místě je také moderátor Jakub Malý, který by měl mít právě Olgu Lounovou teď u mikrofonu. Jakube, dobré odpoledne.
2: Je to přesně jak říkáš, krásné sváteční odpoledne opět z pohřebačky, což je místní část Opatovic nad Labem. Máme tady 14. pohřebačský jarmark, který jsme zahájili už dopoledne s patronem Miroslavem Táborským. Jezdil tady několikrát kníže Václav s družinou, vystupovala Andrá Kalivodová, užili jsme si rock'n'rollové hity 50. 60. let. Taky jsme měli folkovou skupinu Pouta, teď mimochodem hraje na pódiu u zvoničky Dechovka, Pardubická šestka. Máme tady speciální Tatru z týmu Loprice u vodní nádrže a jezdí i jarmareční expres. No a teď, jak už si naznačil, vedle mě stojí zpěvačka, která bude vystupovat přímo tady na návsi v 16 hodin s kapelou se svojí show na závěr celého programu, a to je tady Olga Lounová. Vítejte v pohřebačce, pěkný den.
3: Děkuji moc krát, aby jste věřili, že je to autentické, tak slyšíte pejska tady štěkat na místní zahradě.
2: Ano, autentické je i to, že tady máme deku s vaší dcerou, takže tam jezdí s vámi na koncerty.
3: Ano, tak stále kojím, což doporučuju, že maminkám je to dobrá věc. A mami sebou, abych právě mohla kojit a nemusela jsem někde ji nechávat prostě daleko, přece jenom ty miminka chtějí být s maminkou.
2: Jak jsme tady zkoušeli před chvílí, jestli by něco řekla do mikrofonu, tak se hned po něm sápala. Má asi kladný vztah po mamince k mikrofonům.
3: Překvapilo mě to už včera, se sápala po mikrofonu, jak kdyby ho držela každý den, ale je pravda, že se mnou v břiše absolvovala spoustu koncertů, takže a teď vlastně už jak je na světě, tak taky, a většinou opravdu tančí do rytmu, což je jako překvapivé.
2: Četl jsem článek, že Olga Lounová ukončila sezónu živých koncertů venku, psali o Třebíči, ale zapomněli na pohřebačku právě tím pádem v tom článku, tak jsme rádi, že jste dnes dorazila. Co vás přivedlo do pohřebačky? Proč jste sem dorazila?
3: Já tady samozřejmě mám ráda to okolí, je to moc, moc krásné prostředí a máme tady bubeníka, který je tady kousíček odsud, takže si myslím, že sem tak jako patříme alespoň jednou za čas, a jinak já šířím optimismus nebo tu svoji optimistickou misi po celé republice, takže kamkoliv by si mě rádi pozvali, tak jsme rádi a přijedeme.
2: Bez písničky Optimista by se asi neobešel žádný váš koncert.
3: Je to tak, jsem optimista, je úplně základ mojí filozofie a myslím si, že i díky tomu jsem na tom světě opravdu šťastná. Mám kolem sebe veselý lidi, kteří se drží optimismu a optimistky. A samozřejmě vás chci pozvat taky 5. listopadu na sraz optimistů.
2: Ano, to tady vidíme i na autě napsané, že to je druhý ročník teda toho srazu optimistů.
3: Je to tak, ale jako třetí nebude. To je to vlastně specifický koncert v tom, že poprvé jsem ho měla, když jsem byla těhotná, a teď se to vlastně upraví a bude to ještě nadupanější. Bude to teď 5. listopadu, skoro přesně po roce, předtím miminko bylo v bříšku, teď už je na světě, a myslím si, že je to jako jedinečná prostě příležitost se načerpat na tu zimu ten optimismus. Takže vás zvu, a jak se zpívá v písni objednávka, kterou jste slyšeli od Xindla X a ode mě, tak objednávejte vstupenky, těším se tam na vás.
2: A třetí ročník teda nebude?
3: Třetí ročník nebude, určitě ne, takže to se nenechte ujít. Určitě něco naplánuju, ale ta show je tak nákladná, jak fyzicky, tak finančně, tak psychicky, že to dělám třeba jednou za 4 až 5 let. Takže jestli něco, tak opravdu až zase za dlouho.
2: A co nějaká akrobatická vystoupení? Uvidíme tady u vás, nebo to dnes nebude?
3: Můžu tady vylézt na stage, jestli chcete, můžu, dělávám to občas, ale létat budu teda v té hale. Tam opravdu budu létat, už to trénuju na Slovensku a moc se na to těším, protože už jsem si dlouho nezalétala.
2: A co ten motorsport, vy k němu máte pochopitelně blízko, co z toho můžeme posluchačům říct, co třeba je teď před vámi v nejbližší době, nebo na co i ráda vzpomínáte?
3: Jasně, měli jsme jet Dakar v lednu, nepojedeme, protože děti nemohou do bivaku. A tím, že tam ta situace se vyostřila, ty tam vlastně zrušili RCčko, a to znamená jeden závod tam zrušili, protože tam byl prostě útok a zemřelo spousta lidí. Takže já ten Dakar určitě v lednu nepojedu, protože já bych musela být v hotelech okolo a nebo ve stanech okolo, a to vlastně je fakt jako velké bezpečnostní riziko. Ale pokud by to přesunuli někam třeba tady do Maroka, jak to plánovali, nebo někam do Afriky, tak buď letos nebo ten příští rok bychom ten Dakar asi rádi absolvovali. No.
2: Máme nachystanou písničku ve vysílání Memento Mori, tak patří mezi vaše oblíbené hity?
3: Já ji miluju, já říkám, že to je nový optimista, akorát trochu z druhé strany. A když to, abych to přeložila, Memento Mori, Carpe Diem, je latinsky pamatuj na smrt, dokud žijem. No já hrozně ráda říkám, nikdo nevíme, jak dlouho tady budeme, ale pojďme si prostě každou minutu užít, protože je to vzácný čas, no. Je to tak.
2: Zpěvačka Olga Lounová tedy teď živě ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice z pohřebačského jarmarku. Vystoupení, pokud to stihnete, začíná na návsi v 16 hodin. Tak Olgo, díky moc za krásný rozhovor, pustíme si písničku, ať se vydaří ten dnešní koncert.
3: Budu strašně moc ráda a samozřejmě, pokud nestihnete dneska pohřebačku, tak vás teda zvu toho 5. prosince nebo někdy třeba příští rok na nějaký letní open air koncert a jinak mějte se nádherně a hlavně hodně optimismu.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Nejspíš v roce 935 byl bratrem Boleslavem zavražděn přemyslovský kníže.

0: Václav, český světec. A v roce 995 Boleslavův syn Boleslav II. Pobožný dobyl Libici nad Cidlinou a nechal vyvraždit konkurenční rod Slavníkovců. Tím se zasadil o zachování celistvosti a o politické sjednocení českého státu. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Po Liberecké a Plzeňské je třetí nejstarší v České republice, dnes ale největší. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
1: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
0: Odvoláno bylo až 20. ledna 1942. Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru. Z toho 450 metrů obsahuje mokrá část.
2: Paní Skouklova s dcerou Drobienou.
0: Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
3: Nevím, veličenstvo, celou cestu jsem držel výklad o vybraném chování a jak jsme jeli kolem lesa, urození pánové najednou nikde.
0: Jan Libíček dožil se jen 42 a já přeju hezký sváteční den.

Karton album rek, a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: poslechnu pěknou muziku.
1: Všichni jsou už v Mexiku, tak tam posíláme i Michala Tučného, který jak zpíval, tam taky jde, přesně ve 3/4 na 4. Nemocnice by si mohly rozdělit 1 300 000 000 korun navíc, když se dost jejich lékařů a zdravotních sester naočkuje proti chřipce. Chce je tak motivovat ministerstvo zdravotnictví. V Česku je proočkovanost zdravotníků jedna z nejnižších v Evropské unii. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistik se v loňském chřipkové sezóně naočkovalo jenom 24% lékařů pracujících v nemocnicích. A u zdravotních sester to bylo ještě méně, asi jenom 8%. Michaela Bacílková teď zjišťovala víc podrobností.
2: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
3: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
2: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
3: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům hradí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
4: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
3: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť a ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
5: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
3: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj považuje návrh za krok správným směrem.
6: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos tady na tuhle aktivitu.
3: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, pardon.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kouzlo kapely Varastovy věci, 7 minut zbývá do 4. hodiny odpolední, do dalších zpráv a také do humoriády, ve které dnes uslyšíte scénky, které budou vybírat Pavlína Filipovská spolu s Pavlem Kučerou. A chybět ještě na závěr dobrého odpoledne nebude ani spotřebitelský servis. Dnes budeme ve spotřebitelském servisu nakupovat se slevou. Pojmy upřesní Josef Černý.
1: Paní Petra si koupila v obchodě s outletovým zbožím svetřík, na kterém ale doma objevila vadu. Při reklamaci bylo řečeno, že se na použité zboží záruka nestahuje. Paní Petra se ale domnívá, že outletové zboží by snad nemělo být použité. Paní posluchačko, máte plnou pravdu. Prodejce je buď slušně řečeno neinformovaný, anebo spíše to jenom předstírá, aby se vadného zboží zbavil. Je pravdou, že mnoho lidí zaměřuje outlet se second handem. Outletové zboží je opravdu nové a nepoužité, pouze například výprodejové, ale stále je na něj normální douletá záruka se všemi spotřebitelskými právy.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubická krajská knihovna zítra otevře takzvaný multimediální obývák. Národní hřebčín chce zrekonstruovat historické stáje u zámku ve Slatiňanech. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy oslavit Den české státnosti a uctít památku svatého Václava. Čeká nás babí léto, v kraji bude zítra slunečno a příjemné teploty do 23 stupňů. Zprávy připravila Věra Přibylová. Dobré odpoledne. Krajská knihovna v Pardubicích zítra otevře nové multimediální oddělení. Vzniklo v přízemí hlavní budovy na Perštínském náměstí a nahradí dosavadní hudební oddělení na Příhrádku. Návštěvnice tam budou moct dál využívat hudební fond knihovny, nově ale také pracovat se zvukem, skládat hudbu, fotografovat nebo natáčet obsah na sociální sítě. Historické stáje u zámku ve Slatiňanech chce Národní hřebčín Kladruby nad Labem zrekonstruovat. Areál potom využije pro koně ve výcviku. Na místě původního výcvikového centra ve Slatiňanech totiž vznikl nový stájový dvůr pro chovné klisny. Vysvětluje ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
2: Koně ve výcviku, kteří byli ustájeni na tomto místě, tak ty jsou vlastně vystěhováni. Někteří jsou v krytetické hele tady ve Slatiňanech, někteří jsou ustájeni v Heřmanovém městě, někteří jsou v Kladrubech nad Labem a my je chceme vrátit do zrekonstruovaných stájí do toho historického dvora, ale tam musíme teda zrekonstruovat a tu rekonstrukci máme připravenou a v ideálním případě bychom ji teda realizovali v příštím roce.
0: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba porosty neustále kontrolovat, připomněl lesník Pavel Zázvorka. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na Národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
4: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
3: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
5: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
3: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečně. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji bude zítra obloha jasná, ráno se ojediněle objeví mlhy, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách do 18 stupňů. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biopředpověď na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Hustý provoz je teď na silnici číslo 35 v Moravské Třebové u stanice EMV. Šťastnou cestu přejeme.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
6: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
1: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně odělá svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžehlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní. Krása. Mám se na co koukat, posluchače. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takový druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládnem to, všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice u žen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Jo, jo. No ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takový pocit, že to patří prostě k dobrému vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To ti tě tak determinuje
2: tak
3: úplně.
2: Ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc jich
2: no. Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho. Dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takový trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, ale, se ukvapil.
3: To mě ale nebavilo čekat, víš? No, se dostanu k tomu soudu, no. To no
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Mlíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce.
2: Aha,
3: na hradě
2: a jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo mnohem
2: víc. Slyšel jsi ten svůj hlas takovej, sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to, představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl si, ne, a tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, no, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to
2: potom... Na čem to zmrzlo teda?
3: Řekni. Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, jo? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je vícekolový, jako na Damu, to, jako no. Zkouši, jo?
3: Ty se nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A vidíš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví, toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Zítra má.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Standardní zástavy, já běžím odpoledne, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, vybrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo. Já ráda bramboráček.
3: Já taky.
5: A právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internetu, takže se zpožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
3: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
6: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás.
5: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem od dlouho neslyšel.
3: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
6: Tak to je, tak jak já v Lohačovicích.
3: Že jo.
6: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
3: To si myslím, že nevím.
6: Dobře.
3: Tak, děkuju, nashledanou. Ano.
6: Hlasu mezi?
3: Rosák nebo Dvořák, Rosák. Tak to zkrátím.
6: No to je právě. Pavle, vy to děláte tak těžký.
5: On to šikovně takhle narafičí, vidíte, a si s tím musíte poradit sám.
3: No, tak co?
6: Tak toho Rosáka necháme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme, tak, užijte si Luhačovice. Naschledanou, dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
3: Ano, prosím.
7: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
5: Děkuji vám, dobrý den.
3: Zdravíme.
7: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já bych chtěla, já vím, že nesmím, ale já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný v těch 75 letech.
3: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
7: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
3: No.
7: Jo, a ještě paní Pavlínko,
5: ano.
7: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
5: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo to, prostě.
3: Ale já vím, po kom to má.
5: Jo.
3: Tu hlavu dobrou.
5: Jo?
3: No.
5: Vy nějakou vidíte tady?
3: Přesně tu.
5: Děkuju,
7: ano,
5: ale
7: ano.
5: Není to tak.
3: Tak jo.
5: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nadspou ty moderátoři do hlavy a jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Ano. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
3: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
7: Ale...
3: Děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování, sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
8: Kdo je vládcem Panny?
9: Tak prosím, Pepu Nose.
8: Tak Pepa Nose, prosím.
10: Vládcem Panny, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Panny je Venuše. Venuše Pana.
9: Jasně, Venuše.
8: Jasně, Merkur.
9: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jak si z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
8: V jaké podobě, prosím?
9: Byl prostě na konci zase z ní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte mi.
11: Mě nezbývá, než souhlasit.
8: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
12: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
8: Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
12: Nebyli, ale co pak to se nepatří. Ale, až to zase tolik strandy tady není, ale... Víte, vám jde o ty, co je v tom...
8: Co tam měl Josef Abraham?
12: No, Abraham, jo, já si tak už to... Mně to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na člověka mačkají ty choroby, to věku a to.
7: Já už futrál.
8: Futrál Josef Abraham a proč?
12: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
13: A pak no, řece žertovný.
12: No ne.
8: Není lekrace.
12: Žertovný už je dneska všecko.
14: 15 děleno 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
8: Průměrně.
14: Průměr, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je... 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
15: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha...
16: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
17: Panty jsou.
16: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
17: Zapomeneš zavřít.
3: Humoriáda. Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
5: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný? Asi
3: já si myslím,
5: jo.
3: Že ano.
5: Protože teď jsou na to i přístroje, mm-hmm. Že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i stěžka, ale obdivuhodně, chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šarmantního kolegu.
3: Mm-hmm. Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Štercl.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak vy si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubileu. Já znám Honzovi Čítele, já znám... Já

0: Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, ale by se dalo říct spíš takový otec, který vlastně nevlastní otec, že jo.
1: Nevlastní otec, spiritus.
0: Spíš pěstoun.
1: Agens.
0: Cože?
1: Ne, to nechme to. Já viděl,
0: jak tě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
1: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služnou.
0: To bych nevěřil, že jsi tohle to odvážil.
1: Ježibabu tam dělal nádherně.
0: Tak ne Rusalku.
1: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
0: To máme jak jest.
1: Hele, a to, on to již ty vlasy, teď on, jako, on je slepej, on má 19 diotry a on říká R. A to tam bylo pár, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok. Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zas tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, a ten hrál
0: princ.
1: Prince.
0: Princ Hujaja.
1: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto. Tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto. Nezhasni. A u světel byl Štýbr. Ajaj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
0: Jo, proto jako koukaj, jestli tady není.
1: A on svítí hlavou a on jak zpívá, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně tomu Štýbr. A ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlez na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomdel. Ten Mondel, hoši, tohle mi neudete, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hráli džína, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítalem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
3: No, zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím. Volá
4: děkujeme.
3: Ano.
2: Ano.
3: A já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno.
3: Pane.
2: Jano.
3: Děkuji vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla a chtěla bych moc pozdravit paní Pavlinku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka. Protože můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože oni ho přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
2: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohodletoho pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád jet. Já to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
2: Malá princezna pozorovala, no jo.
4: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
2: Tak
4: ano. Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
2: Petro, jste
5: no,
2: tam ještě?
5: Ráda, ano. Že teda, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
4: No jo, tak já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
2: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
5: Já jsem říkala pan Štercl.
2: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
2: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
6: Ano.
2: Uvidíme, jak nám to dopadne.
6: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
2: A občas se nám objeví, tak jo, poslouchejte dál.
6: Není to moc.
2: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavlínku, bože, na začátku zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlínku.
4: Děkuji.
7: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
2: Dobře.
7: Bude slunečný.
4: Děkujeme.
7: Děkuji.
2: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
8: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou samý radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural. Já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemodrogy. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň zdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavý. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový mládec zpívával, dejme tomu. Já mám koně vraný koně, no na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje, je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selánka, tak před léty, když mládenc tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenc zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachova. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Zetku vyvádějí. Co pak mě s ní vyvedou? Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. Samozřejmě, když teskníval mládec, tedy panenka měla plný právo tesknit taky. A jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí Vitoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš Vitoušek vorá novýho Zetora má. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večera. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večera. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Můj motorku, jenom ty mě pěkně nes, ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes, nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy, a pak se tě nedočkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
2: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krempol s Miloslavem Šimkem, teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
2: SMSkujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: No tak pusu.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: Šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali, Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nasledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se,
1: hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa Zežace a já bych sem chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera, Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Simka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo,
1: tak jo, děkujeme za váš hlas, naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě. Důchody se u nás zvyšují pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a takový malej důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně.
7: Jo,
8: no.
7: On píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla bust, já dostal chuťky, já bych si něco dal.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bývalý době, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrej maďarský guláš.
7: Jo.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: Jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše, už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce a ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polivka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak se tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernečtok. Za chvíli zase fernečtok, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musím jít podívat.
0: Yeah.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Mm-hmm, tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec. Mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Stěhovaví ptáci mizí z polí a lesů na Svitavsku. Lidé můžou ještě do konce září anonymně hodnotit bezpečnostní situaci v Hradci Králové. O čtvrtku začínají platit vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot. Zítra bude v Pardubickém kraji jasná obloha. Teploty čekejte až 23 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobrý sváteční podvečer. Odlet stěhovavých ptáků na Svitavsku letos začal dřív, než ornitologové očekávali. Z východní části Pardubického kraje už zmizely vlaštovky a jeřečky. Nevidět jsou ani rysy. Ornitolog Milan Janoušek říká, že v minulých letech touto dobou ještě zůstávali.
5: Letos opravdu je to docela časné, musím říct, protože téměř už vymizely vlaštovky a jeřičky, což je docela pro mě překvapivé. To často bývají vidět ještě třeba počátkem října. Stejně tak poměrně rychle zmizely rorysové, takže opravdu dá se říct, že už většina našich tažných druhů je na cestě nebo už z naší krajiny zmizela.
4: Obyvatelé Hradce Králové se můžou zapojit do průzkumu bezpečnosti ve městě. Radnice spustila anonymní dotazník, ve kterém zjišťuje, jak lidé vnímají bezpečnost v různých městských částech i jak hodnotí preventivní opatření. Dostupný bude ještě 3 dny na webových stránkách města a jeho vyplnění zabere přibližně 10 minut. Získané odpovědi pomůžou městu při vyhodnocení práce asistentů prevence kriminality i při plánování další strategie preventivních opatření. Městské muzeum a galerie Polička připravilo interaktivní výstavu Tma a neb, kam světlo nedosáhne. Od 4. října do 28. února představí různé aspekty tmy. Od historie svícení přes spánek a noční život až po přírodu, umění a lidskou fantazii. Některé exponáty budou návštěvníci moci objevit až pod ultrafialovým světlem. ČTK to řekla kurátorka Simona Valachová. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře.
6: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
7: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
6: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
8: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
6: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt. Britští policisté zjišťují motivaci, která 5 mužů vedla k možnému teroristickému činu u letecké základny Fairford. Vyplývá to z policejního prohlášení. Úřady později upřesnily, že všichni muži jsou Britové žijící v Londýně. Britská stanice BBC napsala, že ve vazbě kvůli podezření z teroristického činu skončili potom, co policie dostala hlášení o 3 podezřelých dodávkách u základny. Základnu Fairford použili Spojené státy k útokům na Irán. Tehrán jakékoliv napojení na podezřelé Brity popřel.
0: Počasí.
4: Na východě Čech bude zítra jasno, ráno se ojediněle objeví mlhy. Počítejte s teplotami od 20 do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia. Vítr bude foukat jihovýchodní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer mírně stoupne a biopředpověď ta je na jedničce a to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: V tuto chvíli je velmi hustý provoz za Litomyšlí ve směru na Vysoké Mýto, konkrétně od Tršku až po Cerekvici nad Loučnou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Tak, milí posluchači, 17 hodin 4,5 minuty, dnes je svátek a i když je pondělí, tak dneska prostě nebude den v kraji, budou vaše písničková přání. Ale jenom dnes, od zítřka už zase najede den v kraji, ale dnes, protože je svátek, tak si v této hodině budeme hrát zase podle vás.
0: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: jo, tohle písnička mě baví, co je na světě. Hej, mistře basu, Hana Zagorová, Karel Wagner. Na začátek písniček Od srdce je, ale to mi děláte radost. Tady se to rozblikalo teď, to je nádhera. Telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a také číslo pro vaše SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak držte, vytrvejte, jistě na vás dojde řada v této hodině. Nemusí to být hned na poprvé. A kdo pak to ale risknul a zkusil to a trefil se? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Pardubic.
0: Zdravíme.
2: Já zdravím celé Pardubické rádio a prosila bych, kdybyste zahráli moje vnučka Adelka ze Sítkova, je po operaci slepého střeva, tak bych si chtěla dát zahrát. A jestli můžete, Poupata.
0: Poupata, dobře. Tak to mě jenom řekněte, pro mě jako pro člověka, který ho stále má, to slepé střevo, jakou má jizvu? Už má jenom malinkatou, anebo pořád ne?
2: Malinkatou, protože Adelce bude 16 a laparoskopicky, to je proti mně, která před 50 lety se měla slepé střevo prasklé, tak mám jizvu jako čuňátko, nechci být vulgární.
0: Jasně, no proto jsem se ptal, jestli už to pokročilo tak daleko, že už je to jenom malinkatá jizva.
2: Ano, pokročilo, zkratně, je ta věda pokročila.
0: Výborně. Tak písnička je připravená, ať je brzy zdráva, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Tak je danou.

0: Bylo mi tehdy 7, ale kdykoliv tuhle písničku slyším, tak vidím, jak u toho prostě sedíme celá rodina u televize a prostě sledujeme, jak všichni krásně na Strahově cvičí. Tak docvičit a jdeme na další přání. Kdo volá? Dobrý den.
1: Ježíš.
0: Gino, prosím, stipte si to rádio, to se nedá poslouchat. Tak, tak.
1: Takže Honzíčku,
0: výborně.
1: Dneska.
0: No to je krása, ty, to je čistý zvuk.
1: Bamberáčku. Takže dneska pro všecky, všem Vaškům, si necháme zahrát Královnu popu. Helenku Vondráčkovou, mám nový vůz a díky za včera, bylo to super. I to druhý jsem měla laslos ke
0: jo,
1: konci. Jste zlatý, milovaný. Takže pro všecky a pro vás. Děkuji
0: dobře,
1: za všecko.
0: Dobře, mějte se krásně.
1: A posílám vám pusinku.
0: Děkuju, jen tak. Naslyšenou.

0: myslím, že to je celkem zdařilá předělávka písničky od Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody. Prostě mám nový vůz, to jsou zprávy. Mám nový vůz, barvy trávy, zpívala Helena Vondráčková, tak jdeme dál.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A mikrofon bych si musel zapnout taky. Mluvím tady do tmy. Kde je na telefonu? Ano. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne, pane Vamberský. Já bych touto cestou chtěla popřát panu Václavu Svobodovi k jeho svátku a vybereme Marušku Rostrovou, něco od ní, mě tam dejte. A ještě vám řeknu k tomu slepému střevu, tak před 30 lety 3 stehy. Pani to měla zřejmě šeredný, protože jí to prasklo.
0: Tak.
2: Jo?
0: Tak dobře, nechme lékařským okénkem.
2: Tak. Já totiž volám z práce, já jsem se nedovolala v poledne, víte.
0: Jasně, no tak aspoň teď. Tak.
2: Jo, děkuju.
0: Tak dáme si Agnes a se vykně něco veselého.
2: Můžete, určitě.
0: Tak je připravena, děkuju. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.

0: dnes v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak, kdo pak další bude na řadě teď v našem vysílání? Haló!
1: Dobré pondělní odpoledne, pane Vamberský, u telefonu Ondra z Rakovnicka.
0: Zdravím, Rakovnicko. No povídejte.
1: Zeptat, jestli tam máte písničku od Josefa Zocha Za každým místem.
0: Za každým místem, já se mrknu. Za každým místem. Mimochodem, Josef Zoch, to byl můj první šéf.
1: Ano, to jste jednou...
0: No jo, to jsem říkal, no jo. Tak, nemáme.
1: No tak nějakou jinou, třeba ráno nebo něco jiného.
0: Josef Zoch. Tak, Josef Zoch. Tak, co já tady mám od něho? Kdo zaváhá, smůlu má, tady vidím. Měla stín na očích. Montgomery je tady od něj. A Nazpět se vrátit. Nejlepší ženská. Poslední vlak do ráje.
1: Tak dáme Nazpět se vrátit. To jsem slyšel, to je taky krásná písnička. A tuto písničku bych poslal, protože dneska mají svátek Václavové, tak písničku bych poslal Vaškům, dvou Vaškům Kounovským do Plzně, mladýmu a starýmu Vaškovi Kounovskému, a také bych písničku poslal kamarádovi Vaškovi Chaloupkovi. Tak všem třem vám přeji k dnešnímu svátku hlavně zdraví, štěstí, pohodu, klid, ať se vám všecko daří, samé radosti a žádné starosti a zkrátka štěstí a spokojenost po celý váš život. A jinak písnička je samozřejmě také pro vás a pro všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice. Moc děkuji za zahrání písničky a budu se těšit asi někdy příště naslyšenou.
0: Taky se těšíme, naslyšenou.

0: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve Swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A někdo na telefonu. Tak kdo to je tentokrát? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Vamberský, tady Miloš Dlouhé Třebové.
2: Tak zdravíme Miloši do Dlouhé Třebové, povídejte.
3: No a chtěl bych zahrát všem Václavům ke svátku a ještě. On tam je ještě jeden svátek dneska, pokud já vím.
2: No den české státnosti, ano.
3: No to taky. No, a tak bych chtěl nechat zahrát o Leoni Machálkovi nějakou pěknou písničku.
2: Leona Machálková, dobře, Machálková. Tak, co pak bychom si od ní mohli dát?
3: No, já to nechám na vás, nějakou tam vyberte, nějakou pěknou od ní.
2: Dobře, tak já se tady kouknu a vybereme něco, co moc nehrajeme. Tak, napadla mě tady třeba Doufej, tak budeme doufat.
3: No, může být,
2: dobře,
3: no.
2: Mějte se hezky.
3: Taky.
2: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: A další volající na telefonu. Kdo pak to je tentokrát? Dobrý den.
1: Ahoj, Honziku, zdraví tě, Pepa z Horního Bradla.
0: Pepa z Horního Bradla, tak co pak to bude, Pepo?
1: Já bych si chtěl prostě mě vzpomenout na rodiče a na Ptero písničkou Vyznání v podání Pavla Nováka.
0: Dobře, tak už
1: a
0: to tady hledám.
1: A pokudám Mirušce.
0: Dobře. Tak, je to tady, Pavel Novák, připraven se svým vyznáním. Mějte se krásně v Horním Bradle, naslyšenou.
1: Ahoj, ahoj.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A teď budeme hrát pro všechny vesmíroznalce, protože kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu. Měla problémy s jedním ze svých motorů, ale nakonec se do vesmíru přece jenom dostala, což je dobrá zpráva pro všechny, kteří vesmír máme rádi. Tak teď si zahrajeme jednu písničku. Mimochodem, měli jsme možnost to i živě sledovat, ten start a to, jak se Starship dostal na oběžnou dráhu. A opět to jako vždycky u všech startů kosmických lodí a raket byla strhující, nádherná, podívaná. Někdy bych to chtěl zažít naživo, si říkám.

0: aspoň pomocí písničky jsme se proletěli na měsíce zase zpátky s kapelou Savage Garden a někdo by opět měl čekat na telefonu, kdo to je, dobrý den.
1: No, tady je Třebová, Anna.
0: Zdravíme Třebovou, ano.
1: My jako, mě se blíží úmrtí manžela, a tak kdybyste mi tak moc hodnej, tak bych vás prosila o Jeseníky. Oni tu písničku měl hrozně rád.
0: Dobře, Jeseníky.
1: A jste hodnej, já vám moc krát děkuju.
0: Písnička je tu, mějte se hezky, naslyšenou.
1: A vy taky, děkuju.
0: Tak, už je tam, tak nechtělo

0: Jeseníky krásné, tak blikal tady telefon, tak čekáme, jestli se rozbliká, rozblikal se, hurá, kdo pak je na drátě, dobrý den.
1: Tady je Jirka z Běstoviny, pane Vamberský.
0: Zdravíme Běstovinu, ano.
1: Václav má svátek, měl by se dávat, vám mám nejradši odsazí.
0: Václava mám nejradši, určitě, za chvílečku jí tam máte.
1: Víma, dobrý, díky moc, vedům a všem,
0: ano.
1: To jsou takový třeba dobrý chlapy. Jo?
0: Dobře.
1: Tak díky, hele, mějte se, na celé, díky.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A někdo na drátě se mnou, kdo to je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Soňa z Boršova, já vás zdravím do rádia, vás od vás. A já bych si chtěla zahrát, můj idol byl Karel Gott a dala bych si Klávu si osladím.
1: No, to je nápad, panečku, kafíčko,
2: to je
1: jasně.
2: No, protože už mi bude 70, takže to jsou moje oblíbené písničky, které by zpíval i Pavel Novák, Petr Novák, takový ty starší písničky. Ti oni na to úplně zapomínají, ti posluchači.
1: Tak ty teď mladí, si to připomeneme.
2: Ti mladí dělají sami, neumí to česky, ale hlavně, že to zpívá anglicky.
1: No, přesně tak. No.
2: To taky a já si to ráda poslechnu.
1: Dobře, tady to je, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou. Hlavně.

To byl Karel Gott a před námi další z vašich písničkových pozdravů. Co budeme hrát tentokrát? Tentokrát koukneme do SMS-kového čísla 90 011 04. Co pěkného nám píšete? Píšete nám, zahrajte prosím má daleka pro Ester Kolmáčkovou a Editu Loukotkovou pro dobrou náladu, radost a pohodu při svátečním pondělí. Neveklovi.

Všichni jsme jako malí kluci ten seriál doslova žrali. Chlapci a chlapy a písnička z tohoto seriálu Má daleka od Michala Penka. No jsme ve finále. David ještě napsal, zahrajte od Craysonu písničku Poslední den si má, díky moc. Tak Jan Vamberský děkuje za pozornost a zase v sobotu ráno v 5.

0: Ono.
1: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greye. Pardon.
0: I can't believe it. Obraz Doriana Greye.
1: Also can't believe it.
0: Kniha od jednoho hodně, hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
0: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
0: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Svitavy povolili výjezd z náměstí Míru ulicí Soudní. Mimo provoz byl 3 roky. Na pardubické cihelně přibude 30 parkovacích míst. Papež Lev 14. vyzval k ukončení války v Evropě a zkritizoval rostoucí výdaje na obranu. I zítra bude slunečný den s teplotami do 23 stupňů. Dobrý sváteční podvečer u zpráv s Věrou Přibylovou. Výjezd z náměstí Míru ve Svitavách ulicí Soudní je po 3 letech znovu otevřený. Uzavření souviselo se změnou dopravního režimu v centru města a s rekonstrukcí ulice Milady Horákové. Řidiči tak mohou tuto trasu opět využívat k výjezdu z náměstí.
5: V místě je teď už funkční kamerový dohled. Řidiči tak můžou při cestě z náměstí Míru využít také druhý výjezd centra přes ulici Soudní a pokračovat směrem k Milady Horákové. Výjezd z této ulice na náměstí ale povolený není a část ulice Soudní zůstává jednosměrná. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: V Pardubicích pokračují práce v ulici k rozvodně na Cihelně. Po dokončení rekonstrukce kanalizace se teď obnovuje vozovka a chodník, který dostane stejnou dlažbu jako další části sídliště. Součástí úpravy je také rozšíření parkovacích ploch, díky kterému přibude zhruba 30 míst.
6: Nové parkoviště vzniká na nevyužitém pásu pozemku elektrárny Opatovice, které město získalo výměnou za jiné parcely. Nabídne šikmé stání, přičemž současná obousměrná komunikace se změní na 2 jednosměrky s parkováním po obou stranách. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Stavba nového pavilonu domova pro seniory v Ústí nad Orlicí bude pokračovat letos na podzim. Práce se zastavily loni v červnu kvůli problémům s původními dodavateli. Radnice teď vybrala novou stavební firmu, která pavilon dostaví za téměř 129 milion korun. Pavilon bude mít 4 podlaží a kapacitu až 38 lůžek. Cenu Václava Havla za letošní rok získala iránská právnička Nasrin Sotudijová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka Sotudijová v Iránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Dlouhodobě se taky zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu a trestu smrti. A to navzdory dlouholetému věznění. Letos dubnu byla znovu zatčena a v květnu propuštěna na kauci. I přesto se ale lidskoprávní organizace obávají o její bezpečnost. Papež Lev 14. řekl, že vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Hlava katolické církve tak naznačila, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisu neskončí. Papež to řekl v Métách, kde po 4 dnech ukončí návštěvu Francie. Lev 14. taky zkritizoval rostoucí výdaje na obranu.
7: Papež Lev 14. řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset slevit ze svých pozic.
8: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
7: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Zbrojení podle papeže není řešení. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Zítra nás opět čeká slunečné počasí, ráno se mohou místy objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer mírně stoupne. A biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553 na cestách s Petrem Voldánem.
9: Je 28. září, sváteční den, den české státnosti. Připomínáme si úmrtí svatého Václava, zavražděného 28.9. roku 935 pravděpodobně. No a vy posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad Na cestách, je mezi 18. a 19. hodinou. A my budeme vysílat svátečně, my budeme cestovat s královskými insigniemi, s korunami, s Jiřím Urbanem. Vítejte u mikrofonu.
10: Dobrý den.
9: Vy nás posloucháte 28. My natáčíme trošku v předstihu. V tuhletu chvíli je už pravděpodobně po všech těch oficiálních připomínkách ve Staré Boleslavi. No a tam vlastně jste vy u toho, to, co my vidíme teď před sebou. Neuvěřitelná záležitost. Já před sebou mám prostě korunu.
10: To je ostatková bysta, jinak herma, taky se dá říct relikviářová herma svatého Václava pro baziliku Staré Boleslavi Kosmě Damiana a bude natrvalo umístěna v bazilice a bude se právě účastnit vždy oslav svatého Václava.
9: Tak to mám neobyčejné štěstí vidět to vlastně všechno v předpremiéře. My vám tuhle tu vzácnost a tu nádhernou práci šperkaře a zlatníka Jiřího Urbana popíšeme hned po písničce.

0: To zněla první skladba v pořadu Na cestách, dnešní sváteční den ve dni české státnosti. No s těmi oslavami a vůbec se dny, které jsou pro nás historicky zajímavé, se vlastně pojí spousta těchhletěch unikátních předmětů. Tak na co my se teď díváme? Já vidím podobiznu, vidím na tom takovou jednoduchou korunu, ale vidím tam i drahé kameny.
1: Tak je to relikviářová bista, jak jsem už řekl na začátku, a je vyrobena ze stříbra, vysoká je zhruba 70 cm. Je to práce na objednávku baziliky ve Staré Boleslavi. A jako vodítko k této práci bylo, že by měl ten svatý Václav nebo to spodobení vycházet trochu z Parléřova, z podobení sochy z kaple svatého Václava v katedrále. A ošacení nebo výzdoba dále by měla být trochu podobná nebo inspirovaná ostatkovou bystou Karla Velikého v Cáchách. Tak to bylo takový základní vodítko k této práci. Takže na této bystě jsem použil hlavně kameny z Ciboušova. To jsou přírodní jaspisy přímo z autentického místa lomu, kde se těžilo pro výzdobu kaple na Karlštejně svatého Kříže i kaple svatého Václava v katedrále. Takže to je jedna taková připomínka v souvislosti k svatému Václavovi. Dále tam jsou české granáty. Takže to ošacení, já tomu říkám jako košile, kterou má socha od Parléře, tam se mi líbily rostlinné motivy a malé červené plody mě hned napadlo, že vlastně by se dali nahradit českými granáty. Takže granát je vlastně, dá se říct, národní kámen. Symbolizuje i krev a lásku, tak se k Václavovi přímo jako nabízí. Dále tam jsou samozřejmě symboly plamenné orlice a na hlavě má Václav takzvaný knížecí klobouk a na něm je umístěn otisk právě křížku ze svatováclavské koruny. Takže to je křížek, který vlastně Karel IV. Věnoval právě jemu.
0: To všechno říká Jiří Urban, šperkař a zlatník, restaurátor. On je pověstný nejenom u nás. Já jsem říkal, že budeme i cestovat, protože jsme na cestách v tento sváteční den. Začínat bychom měli v Jilemnici, kde se Jiří Urban narodil, ale dnes se podíváme třeba i do Vatikánu, do Anglie, ale podíváme se třeba do Peru, mrkneme se do Švýcarska, budeme v Cáchách, ve Vídni, na Slovensku, ve Španělsku, v Portugalsku, Polsku. No vy máte hodně nacestováno.
1: No kromě té Anglie, tam byla jen moje žena, ale...
0: No my tam budeme obrazně, protože já to musím připomenout. Dvě hlavní věci, se kterými jste spojován, tak to je jednak dar pro papeže Jana Pavla II. To se odehrálo v roce 1990 v Brně, když tedy jsme na cestách. No a druhá záležitost, druhá připomínka, to je rok 1996, opět Brno a opět dar, a vy jste zmiňoval české granáty, a to byl dar pro Alžbětu II. Takže vlastně obrazně se můžeme přenést až na Královský dvůr do Anglie.
1: Tak obrazně ano. A měl jsem i radost, když se objevila fotografie, kde se královna s mojí broží nechala vyfotografovat do takové té knížečky, tak sbírkových broží a podobně. To jsou takové věci, které člověka potkají, tím nejde jít naproti.
0: Vy jste ale původně nemířil přímo k tomuhle tomu řemeslu. Vy jste měl trošku jiné sklony. Já teď vám dám další předměty, které vám to asi připomenou, předpokládám. A také připomínku jedné osobnosti, která vás hodně ovlivnila. Takže mám tady štětce a mám tady knížku o člověku, který na vás měl velký vliv.
1: No jo, náš taky opatrovatel nadšenců do umění Vladimír Komárek. Humor, láska, úžasně příjemný člověk.
0: A také výtvarné umění, protože vy jste chtěl být prý nejdřív malířem.
1: Tak protože jsem hodně, hodně zlobil a tohle jediný, kde jsem mohl trošku jakoby vyniknout nebo dosáhnout alespoň toho zařazení mezi normální děti, tak to mě pán Vladimír Komárek v tom lidové škole podporoval. A tam jsem jako dítě měl ty sny o tom, že se stanu prostě malířem. Takže malba mi zůstala jako srdeční záležitost, i když jsem se nakonec živil něčím jiným.
0: No, živil jste se šperkařinou a zlatnickými pracemi. Ty vaše repliky, kopie různých korunovačních klenotů a podobných velice zdobných záležitostí, ty už jsou světoznámé. Já jsem připomínal váš dar pro papeže Jana Pavla II. Připomeňme, co to bylo. Na něm se objevil i jeden kámen, jestli se nepletu, který je specificky jenom náš, z České republiky. Jsme u naší, řekněme, národní řeky taky.
1: Vltavín.
0: Vy jste ho určitě pro polského původem papeže umístil na ten dárek záměrně.
1: Samozřejmě, protože byl dar za Českou republiku, sice za OF, tedy jako města Turnova a hlavně družstva Granát, kde jsem byl tehdy ještě ve vývojovém oddělení jako návrhář, takže jsem ho umístil přímo do centra s veritou, s rytinou Ježíše Krista. Pak byl kolem osazen, orámován samozřejmě českými granáty. Ramena kříže byly z čistého křišťálu, takže to mělo symbolizovat jakoby čistotu granátu, lásku a Vltavín, prostě Českou republiku.
0: Vy jste říkal, že pokud jde o ten dar pro anglickou královnu Alžbětu II., takže tam jste u toho nebyl. Byl jste se podívat ve Vatikánu?
1: Ve Vatikánu jsem se podívat byl při jiné příležitosti, kde jsem byl vyzván, jestli bych nevystavil, nepřivez kopii císařské koruny právě k výročí korunovace Karla IV., takže to bylo takové místní vatikánské setkání. Byl tam zástupce papeže kardinál Rossi, Sodano, to byl vlastně nejvyšší hlavy Vatikánu a tam se připomínalo průvod, kde v Tautenské, tedy v německy mluvící části, je malý kostel hned vedle svatého Petra, asi 50 metrů a přes zahrady se vydával korunovační průvod po oblečení, kde se Karel IV. Tady oblékal a pak právě na tu korunovaci vycházel z tohohle místa, tak tam jsem se účastnil tyhle ty připomínky, ale ten kříž je asi dán v té místnosti mezi tou hromadou darů, který Vatikán a papežové dostávají.
0: Jaký to je pocit, když vaše dílo na takhle významném a pro celý svět významném místě, když víte, že tam je?
1: To se těžko vyjadřuje. Vatikán jako takový na tu prohlídku a z toho turistického pohledu, to je taková příležitost, jako běžnější, ale chodit tady v té zahradě, kde vlastně každá kamenná deska je náhrobek a vy po ní chodíte, tak to trošku znejistíte, chodíte vlastně vyloženě ve svatém vzduchu. To se špatně popisuje. Ale ten zážitek byl i takový, že tam byl, účastnil se i kardinál, takže jsme se tam pobavili. Byla tam přivezena třeba originál z Monzy, železné koruny, takže jsem měl možnost si aspoň dobře prohlídnout a nafotit zrovna tam. Byla tam ještě i svatováclavská koruna zapůjčená, ale jenom kopie. A byli tam hosté, kteří mají velmi blízký vztah k těmto místům, takže tam jsem byl prostě tím malinkým človíčkem, který se mohl účastnit obrovské věci, no, takže ten pocit je prostě takový, no.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Na vlnách Českého rozhlasu cestujeme dnes svátečně s Jiřím Urbanem, Šperkařem a Zlatníkem. My jsme teď byli ve Vatikánu, předtím jsme byli převážně v České republice. No, já teď vyndám další předmět a připomenu vaši další práci. Zase to byla královská záležitost, nebo možná císařská, řekněme. Takže když jsem vyndal tuhle tu skleničku s tím znakem, tak vám je jasné, ke které vaší práci mířím a kam, do které země.
2: No, Napoleon Bonaparte. To je krásná koruna s nádhernými antickými gemami, tedy s rytinami v přírodních kamenech, s figurativní rytinou. To je práce, která byla pro soukromého zadavatele, takže ho nebudu jmenovat, ale nicméně ta práce byla velmi zajímavá a mě tato koruna oslovila trošku svojí jednoduchostí, že ona připomíná trochu tvar ptačí klece. Jakoby na těch drátech jsou rozesety právě ty antické gemy, dole jednoduchá výzduba jako na tom rávku tepaná, tak musím říct, že to je velice vkusná koruna.
1: Pomáhá vám třeba, když jde o napoleonskou korunu, také třeba aspoň trošku vědomí, že tady půjde o ta jeho tažení a podobně? Jsme na cestách?
2: Tak to taky. Jeden z zadavatelů má třeba dobrý vztah právě k dějinám a k historii, tak ty mě zase poučoval nebo mi vyprávěl ten Napoleonův příběh, kdy byla objevena maroocká deska. Jiný by zahrabal, Napoleon nechal vytěžit a převést do Francie. Kopii tuto desky vyrobili Američani přesnou, takže tenhle ten člověk si objednal z Ameriky jednako jedný a k ní právě chtěl mít i tu Napoleonovu korunu jako toho člověka, který tu desku a víceméně jeho armáda nebo jeho vojáci nalezli, ale on ji objevil nebo převést světu. Takže ty příběhy kolem těchto děl jsou samozřejmě, zaprvé jich je hodně, jsou zajímavé a člověk při té práci právě vstřebává i tuhletu historii, takže se propadám do toho historického světa a musím říct, že při pohledu na dnešní svět je mi tam docela i líp.
1: Říká Jiří Urban, Zlatník a Šperkař. Takže jste měl šanci vidět některá místa spojená s Napoleonem ve světě nebo třeba přímo ve Francii?
2: To určitě, takže cestovali, projeli jsme celou Francii, takže to jsou zase už ty návštěvy jako dovolenkového rázu, že? Takže člověk samozřejmě navštíví Louvre, navštíví všechny muzea, co je poblíž, takže to mi přijde jako samozřejmě k cestám.
1: Jaké to je, když se potom člověk, který zná ty Krkonoše, dostane třeba do Peru na Machu Picchu? I tam tak trochu přemýšlíte o té své práci, anebo se necháte spíš unášet tou přírodou?
2: Jako dítě jsem samozřejmě četl všechny májovky, všechny tyhle, ty dobrodružné knížky, takže jedna z úžasných knih je Poslední Mohikán. Takže Čingačguk. To ve mně prostě tohle to bylo. Potom příběh toho peruánského krále, který, myslím, Montezuma, jak byl vykoupen poklady Aztékové. V tom mým dětství to byl úžasný prostě svět. To jsem hltal ve všech možných dobrodružných knížkách. Takže když jsem se pak dostal do Peru a stál na Machu Picchu, tak se mi splnil jeden životní sen. A v Limě jsem měl možnost navštívit, možnost navštívit muzeum Inku. A tam jsem teda viděl ten poklad Inku celý pohromadě. A musím říct, že mě to velice ovlivnilo, protože člověk vidí, jako když chvíli dělá řemeslo, tak podle těch stop rozezná takový způsob zpracování. Tak když vidíte, že to bylo primitivně, že třeba plech byl válcovaný vlastně jako těsto na nudle, tak kamenným válečkem a že to kujný zlato je měkonký, ryzí, takže když se nahřeje, tak zase změkne, takže se krásně tvarovalo. Neměli drát, neměli průvlaky, takže oni místo drátu vysekávali tenký proužky, tenonké proužky. Neměli pajku, tak stáčeli, ty kroužky byly nezaletované. Neměli vrtáček, tak ten plech byl jenom propíchnutý. S tímhletím primitivním jednoduchým omezením, když jsem viděl, jaké nádherné objekty, masky dokázali vyrobit, tak jsem si řekl, a to je vlastně stěžejní okamžik taky mý tvorby, že taky dojdu k ty nule, jako Malevič v malbě a Inkové tady. že nepoužiju nářadí ke zlatičině, že použiju pouze ruce a vosk. Takže jsem jeden čas dělal šperky pouze mačkaný rukama a odlitek do ztraceného vosku, uříznout kanálek a tím byl šperk hotový, bez dalších opracování. Takže jsem se jakoby takhle inspiroval k tomu výchozímu bodu a začal si pak stavět vlastní šperkařskou cestu v tom osobním jakoby autorském šperku.
1: Vy jste se dostal i do jedné klenotnice, mám pocit, že to bylo v Cáchách, takže to jsme zase na cestách. To byl asi pro vás dostat se do klenotnice úžasný pocit.
2: To teda bylo. Zakázka na korunu nebo na kopii koruny římského krále. To je vstupenka pro krále, který chce být císařem, bez ní to nebylo možné. Tak tato koruna do té doby neopustila Cáchy. Takže je umístěna na ostatkové bystě Karla Velikého. A s pomocí velvyslanectví z Vatikánu přes určité, řekněme, zpřízněnce,
1: kontakty,
2: se mi podařilo jako získat přístup do klenotnice. A to se odehrálo asi následovně. Přijel jsem ráno v pondělí do klenotnice, to je zavírací den. Tam stála starší paní, jenom si prověřila moji totožnost, pustila mě dovnitř, otevřela tu skleněnou obrovskou vitrínu s Karlem Velikým, sundala korunu, dala mi na připravený stolek, odendala část krytí lebky jako vlasů, té bysty, takže jsem se mohl i dotknout části lebky Karla Velikého, který je tam ukrytý. Takže to byl pro mě obrovský zážitek. A tato dáma se pak jen zeptala, kdy mě má zase přijít pustit ven. Takže mě nechala do 5 hodin od rána v klenotnici, ať si měřím, fotím, pracuju si. Jenom potom mě přišli pustit a bez dozoru úplně sám jsem tam mohl prostě si takhle pracovat a prohlížet všechny ostatní věci. Takže tento přístup jsem zažil pouze tady, nikde jinde ne. Velmi otevřený a za to jsem jim moc vděčný a byl to pro mě krásný den.
1: Byli jsme teď v Cáchách. Po další skladbě se v dnešní sváteční den ve dni české státnosti 28. září připomínce úmrtí svatého Václava podíváme dál do světa. Podíváme se až do Asie, tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu se šperkařem a zlatníkem Jiřím Urbanem.

0: už pro vás, vodítko, o čem si budeme spolu teď povídat?
1: Myslel jsem, že to bude Charpin, ale tady tento exponát mě zavádí do Čingischánova města, do Mongolska, kde jsme byli víceméně obchodně a chtěli jsme těžit pyrop, protože tady pyrop dochází, dneska už prakticky téměř není, a je to jenom droboť, prostě už se paběrkuje. Takže český granát vystoupá na ceně a vzácnosti. Ale mongolský pyrop je složením téměř absolutně nerozeznatelný, ale má jednu specifickou vlastnost, která je odlišná. Nachází se ve velkých roudách. Ty jsou rozpraskané, zatímco český granátek je jedno malé zrníčko. Takže tenhle ten mongolský granát, ten se používal na velký středový kameny, kde se musel ořezávat a různě brousit. A on je ve velký hloubce, je hlavně v zamrzlé zemi. A my jsme navštívili místo, kde mezi dvěma sopkami, kde jsme měli s jedním geologem, jmenoval se Zurik, který studoval v Čechách a měl tam jakýsi projekt z jejich strany právě na tuhle tu těžbu s tím, že tu těžbu odkoupíme a budeme se toho účastnit a podobně, tak jsme tam byli na průzkumu a tak jsme tam kopali jako zlatokopové. Pak se to ryžovalo všechno, ale dostali jsme se do 70 cm do hloubky a dál už prostě jenom od krumpáče lítaly jiskry, takže tam už je navěky promrzlá zem i v létě. Nicméně tam Rusové, my když tam přijeli, tak po 10 letech, kdy tu oblast Rusové opustili, tam byla těžba diamantových studen. Toto byly hluboké vrty a oni těžili potom všechno dynamitem, protože to bylo zamrzlé. Tak tam jsme strávili asi 14 dní pod černým nebem a sbírali vlastně, že je ten granát, tyhle ty střepy červený je prostě nezajímaly, tak tam se pak sbíral vlastně na povrchu, hledali jsme tyhle ty granáty a to jsme si přivezli pak do své firmy práci. Dostatečný množství pro naši kapacitu, ale to byl prostě zážitek jak na Klondajku. No.
0: Říká dnešní host pořadu Na cestách Jiří Urban. Tak to jsme byli za granáty, byli jsme v Mongolsku. Úžasná země, můžu to potvrdit. No a teď tady z jedné publikace, kterou jsem také vytáhl z toho mého kufříku, ukážu jeden kámen, na který jsem narazil na několika místech a který budete taky dobře znát.
1: Lápis lazuli jsem si přivez zase z jiné cesty za kameny. To bylo Thajsko a my jsme tenkrát taky chtěli prostě pro firmu Almandini nebo nějaký zpracovatelný kameny pro tu malosériovou výrobu. Ale protože černá burza se odehrávala v pralese na hranicích Kambodži, kde řádili rudí Kmérové, a my jako takový jelimani prostě dobrodružní jsme vyrazili. Nikdo nás tam nechtěl dovíst. Žádný taxikář, prostě že ne. Až jednomu jsme zaplatili dovolenou u moře na týden, takže nás do té oblasti doveze, pak nám jen ukázal podle potoka, kam půjdem a že tu burzu určitě najdem. Takže jsme ji našli nahoře. Ty Kmérové to zřejmě Polpotovi už tenkrát kradli. A my jsme právě v téhle době, kdy se nevědělo, jestli je ještě živej, nemocný nebo mrtvej, tak v téhle době jsme tam právě spáchali tuhle cestu. A tam jsem si koupil obrovský lápis, takových 15 cm velký kus, s tak úžasně modrým sitým pigmentem, že pak jsem ho zpracovával tady do autorských šperků několik let. Ale byla to teda nerozumná dobrodružná cesta.
0: No, ty cesty jsou dobrodružné. Vy se snažíte najít různé drahé kameny, ale přitom na spoustě těch vašich replik císařských, královských korun a všech těch různých insignií dost často nebývají kameny, ale vy je musíte nahradit něčím jiným.
1: No, tak u těch replik, protože když se jedná o safíry, o rubíny značné velikosti, tak to už se prostě tak velký najít nedají. Takže musíte nahradit skleněnou kompozici. To je taková nutnost, bez toho by to prostě nešlo.
0: My jsme připomínali vaše malířské zaměření a ono z těch cest vlastně vznikly i různé akryly, třeba stoleda nebo z Peru, ale například máte také Machu Picchu a i Čingischána jsme připomínali, takže Čingischánovo město, akryl, ale také jste připomněl tuhle tu stavbu, která vlastně teď už je dokončena.
1: Je to největší černá stavba na světě, jak jsem se doslech nedávno. A to je Familia Sagrada, Barcelona.

0: Hola. Úžasné dílo, nebo vize, spíš vize Gaudího. Protože dokud Gaudí žil, tak z té zadní strany jsou použity přece jen trochu jiný materiály. A z té současné dodělávané strany je to víceméně už litý beton. Trošku mě to mrzí, že se nedodržela ta materiálová celistost, tak jak to měl Gaudí načátý z druhé strany. No ale nicméně je to stavba úžasná, nádherná.
1: Předpokládám, že v Barceloně se vám tím pádem líbilo.
0: Samozřejmě. Myslím, že Ramba, ta úžasná tržnice, neuvěřitelné pochutiny, nádhera. Černá Madonna v malém klášteře dole až u moře. Barcelona, fantastické město.
1: Cestujeme s Jiřím Urbanem. Teď jste zmínil pochutiny. Zkoušíte také tu místní kuchyni, když někam přijedete? A kam byste se za tou kuchyní vrátil?
0: No, ku podivu možná do Indie. Tam jsem byl pozván panem Pfeifferem, to je esoterik a oni to jsou vegetariáni, ta jejich skupina, já pro ně něco dělal, pro jejich ašrám, tak jsem byl pak pozván na jejich měsíční cestu po Indii, kde jsme prodělali mnoho těch duchovních obřadů určených právě přímo pro nás. A já jsem za ten měsíc skutečně nepocítil potřebu schánět maso. Tak dobře udělané a ochucená jídla jako tam jsem asi nikde jinde ještě nejedl. No. Takže ta Indie mě v tomhle tom teda okouzlila.
1: No a co nemusíte?
0: Co nemusím? Tlustý maso. To, co nemusím, toho moc není, protože mě zajímá víceméně na cestování všechno.
1: Čím je pro vás cestování? Je to vždycky spojené s tou vaší profesí? Dokážete se od ní odříznout? A nebo pořád vám tam někde v tom zadním plánu běhají obrázky těch různých králů, císařů, jejich insignií, anebo různých církevních předmětů, těch věcí z kovů i drahých, anebo diamantů a drahých kamenů?
0: No tak muzeím a tomu se člověk nevyhne, protože letiště na vesnicích není. Tak samozřejmě, že povinnost seznámit se s kulturou té země je daná, ale potom u mě převažuje spíš takové vytratit se kamsi. Zpravidla jsem u mapu a podívám se, kde je nejmín cest a silnic. A tyhle oblasti rád vymetám, protože tam není turistický ruch. A hlavně tam člověk vidí ty okrajové oblasti, třeba Provence ve Francii, nebo i v Peru, kde jsme chodili po těch vesničkách, nebo i v té Číně, tak člověk tam najde, nebo vidí ten skutečný život těch obyvatel. Ty, nechci říct chudoby, ale prostě těch normálních, obyčejných lidí, kteří se mají ten život těžší, mnohem těžší než já. Takže tohle mě zajímalo vždycky trochu víc. No.
1: To je paradox. Člověk, který se při své práci pohybuje ve světě králů, císařů, aristokracie, církevních hodnostářů, vy jste sám prozradil, že se do něj vlastně i vžíváte, tak při svých cestách hledá ten protipol, ten obyčejný lidský život.
0: No tak limity jsou limity, že jo. Nahoru a dolů, dva body je úsečka, no to prostě musí to mít dva kraje, ten svět, takže a to, co je mezi tím, tak to je ta realita, takže se snažím vidět, jak tu špičku dosaženou, tu kulturní, tak i tu obyčejnou přirozenost a to vám určuje tu šířku, ten rozsah vlastně té země, toho prostředí, takže na to mám prostě takhle, no.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Náš rozhovor ve sváteční den, v den české státnosti, se šperkařem a zlatníkem Jiřím Urbanem, se kterým cestujeme po světě, i s královskými různými insigniemi a předměty, s předměty, které charakterizují vlastně i moc, tak se vracíme zpátky do České republiky. Já jsem měl šanci vidět vaše práce vlastně skoro nedávno v České Skalici, kam zavítala putovní výstava těch českých korunovačních klenotů. Jsou to ty kopie. Teď mi povězte, kolik vlastně existuje kopií té naší nejslavnější královské koruny.
2: Já myslím, že dost, že takových 12-15 už celkem bude. V různých teda kvalitách provedení.
1: A vašima rukama jich prošlo kolik?
2: Myslím, že tak kolem 7, že to bude. No, je to už hodně velký číslo. Poslední byla třeba pro Karla Habsburského, jeho 60. To je vnuk blahoslaveného Karla. Byl by to vlastně právoplatný následník, jediný člověk, který by měl právo jí mít na hlavě, takže když pak přijdou takovýhle zakázky, tak ten ostych jde stranou prostě. Hold, zakázka je zakázka. To zadání si musí vyřešit ten člověk, co to zadává. Že?
1: Já ještě vyndám další předmět, který charakterizuje vaši práci, protože vy jste třeba vyráběl i kopii lichtenštejnské koruny. Jak se k tomu člověk dostane a v čem je třeba jiná? Dá se tam rozpoznat, že jde o jinou zemi než třeba koruna pro Napoleona nebo ta česká?
2: Tak ty styly zpracování se dost rozpoznat dají, i když jsou třeba technologicky některé zpracování podobná, jo. Ale každá má takový svůj charakter. A ta lichtenštejnská, ta už neexistuje, takže jsem vlastně dělal rekonstrukci zrekonstruované koruny podle fotografii z Vaduzu. A dostal jsem teda za ní pochvalu nakonec z Vaduzu, jo. Ale byla pro Valticko-lednický areál. Dodneška tam asi je někde uložená nebo putuje v jejich rukou. A ta byla hodně s pomocí smaltu. Velké kameny, smalty a hodně diamantů. Takže ta se hodně odlišovala. Měla jakoby bohatší zpracování. Svatováslavská má takový středověký jednoduchý zpracování, ale zase moderní. Jo? Ona působí proti jiným korunám, ta naše velice moderně. A má svoji úplně jinou krásu a mezi všema korunama je opravdu jiná a vyniká. Takže i když je jednoduchá, tak máme krásnou korunu.
1: Co na ní bylo nejsložitější, když jste dělal tu repliku?
2: Tak nejsložitější jsou víceméně proporce a hlavně vždycky kameny. Kdo vám je udělá ty přesnější imitace? Jo? To není moje ruka, to je zadání někde, že? Kde člověk co sežene, takže třeba Petr Šťastný, ten už brousil do několika korun, tak se často obracím na něho. Ale nejpracnější pochopitelně jsou kamáry, tedy ty oblouky, co jsou ozdobeny částmi pásku, který měla dostat Blanka z Valois jako dar. Takže Karel IV. Ji umístil do koruny, tak tam je, řekl bych, zlatnicky ta asi nejsložitější práce. Ale jinak svatováclavská koruna má samozřejmě mnoho symbolů, takže ta přední strana, když se na ní budeme dělat opravdu čelně, tak propojíme všechny kameny, tak vznikne trojúhelník a červený kámen je prostřed jako jediný, takže to je evidentní prostě kompozice Božího oka. Modrý safír dole, to je jako by matka, prostě Panna Marie, přes ten červený kámen nahoře, přes ten Boží úradek, tedy až na ten horní kámen ve tvaru srdce se dostaneme k Ježíši, ke křížku. Zadní strana je obdobná, ale místo dvou kamenů dole jsou zhluky, křížové zhluky kamenů, takže celkem tam vnímáme tři kříže, jako na Golgotě. Pak si člověk uvědomí, že Karel IV. Tuto korunu věnoval svatému Václavovi a že se ukládal na jeho lebku. Pak se dočtu, že Golgota byla vyvýšení na vytvaru lebky, tak ta asociace mě hned napadla, že se vlastně ten zadní pohled této koruny vlastně vyjadřuje Golgotu, tedy Kalvárii. A pak se dovíme, že Karel IV. Měl jakoby přání nebo usiloval o to, aby Praha se stala jakoby novým Jeruzalémem. Takže nejen tyhle ty všechny spojení prostě mě utvrzují, že ta symbolika je asi v tomto duchu. No a tak si tam zase prožíváte u ty práce, prostě tyhle ty věci všechny a uvědomujete si je. No, tak je to krásná koruna, svatý Václav, Teď ke mně dorazila zakázka právě hermy svatého Václava. Dneska ji budu odvážet do baziliky, takže je to takový okamžik opět loučení dnes. No a zároveň vypouštění dalšího díla do světa. No, tak věřím, že se bude líbit a že Václav prostě se v té veřejnosti nějak usídlí a že to bude dobrý posel.
1: Říká člověk, který ozvláštnil dnešní sváteční den, Den české státnosti, novým předmětem, který už viděli účastníci připomínky úmrtí svatého Václava ve Staré Boleslavi, Jiří Urban. Děkuju moc za to královské, císařské a sváteční cestování.
2: Děkuju za návštěvu a ať naše zem prostě neupadá.
1: Co víc k tomu dodat? Končí dnešní vydání pořadu Na cestách, sváteční vydání. Užijte si zbytek dne české státnosti a za týden opět v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu v pondělí mezi 18. a 19. se s vámi těší naslyšenou Petr Volda.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silniční průtah Klášterce nad Orlicí je kompletně hotový. Radnice v Holicích si nechala zpracovat posudek možných sportovních staveb ve městě. Spolek Milion chvilek v Praze demonstroval proti vládě, vyzval lidi, aby přišli k volbám. Zítra bude opět slunečný den s teplotami do 23 stupňů. Hezký sváteční večer u zpráv přeje Věra Přibylová. Klášterec nad Orlicí se po 3 letech dočkal kompletní obnovy silničního průtahu směrem do Pastvin. Opravené jsou také opěrné zdi, příkopy a propustky. Modernizace silnice stála 130 milionů korun. Investorem bylo pardubické hejtmanství.
2: Kvůli chybějícím dotacím rozdělil kraj obnovu silnice na několik etap. Poslední stála 65 milionů korun. Součástí projektu bylo i nové osvětlení, dopravní značení a bezpečnostní prvky. Místní se dočkali i obnovy kanalizace, kterou nechala obec opravit na své náklady. Z Klášterce nad Orlicí Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: Radnice v Holicích na Pardubicku se nechala zpracovat posudek možných sportovních staveb ve městě. Jednotlivé záměry vycházejí z návrhu veřejnosti. Je mezi nimi skatepark, tenisová hala, sportovní hala nebo víceúčelové sportoviště s ledovou plochou. Jak řekl ČTK starosta Ondřej Výborný ze Sdružení pro Holice, rozhodování o tom, které sportovní zařízení vznikne a z čeho město zaplatí, bude záležet až zastupitelstvu zešlému z říjnových voleb. Druhý pardubický obvod plánuje opravy okolí pergoly v Polabinách na křižovatce ulic Bělehradská a Kosmonautů. Letos má být hotová projektová dokumentace. Samotné úpravy chce obvod sladit s plánovanými pracemi na vodovodní a kanalizační síti, které tam připravuje společnost Vodovody a kanalizace. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
4: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
3: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
5: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
3: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Spolek Milion chvilek dnes na Staroměstském náměstí v Praze uspořádal demonstraci proti vládě. Zástupci spolu vyzvali lidi, aby přišli k nadcházejícím obecním a senátním volbám. A do horní komory parlamentu podpořili kandidáty, kteří budou protiváhou k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Milion chvilek varoval hlavně před koncentrací moci kvůli premiérově střetu zájmů. Ten Babiš dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO demonstraci odmítli komentovat.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude zítra opět jasno, ráno čekejte místy mlhy, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách pak teploty do 18 stupňů. Rozptylové podmínky, ty budou dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer míně stoupne a biopředpověď bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Některá slova bývala nespisovná a teď už jsou spisovná. Čeština se proměňuje. Co takové slovo parta? Je spisovné? Ptá se nás posluchač.
2: Ano, to je přesně ten správný příklad, protože až v posledních desetiletích jde o slovo spisovné, tedy přesněji o slovo v té hovorové podvrstvě, spisovné vrstvy, a předtím se považovalo za slovo z obecné češtiny, dokonce mírně expresivní. Šlo o to, že buď jsme ho pojímali v tom úzkém významu, tedy parta, co si jako pracovní četa, pracovní oddíl, anebo v obecnějším, širším významu, tedy parta lidí, parta kamarádů, a tam už se to považovalo skutečně i za expresivní slovo.
1: Napadá mě, to bude z němčiny, možná ze slova partaj?
2: Přesně. Vlastně to částečně kopíruje i ten původní význam, protože jeden z významů v té němčině je nějaká skupina, která má stejný názor, například při diskusích. A samozřejmě základní význam je strana, ale my jsme to slovo převzali i ve fonetické shodné podobě partaj, a to opět nespisovně, v tom významu nájemník. A to je opět jeden z původních německých významů.
1: Ale třeba takový Partafíra, vedoucí pracovní skupiny z německého Parteiführer, to už bude asi nespisovné.
2: To zůstalo nespisovné patrně proto, že je to dneska už slovo v pasivní slovní zásobě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou zeměkouli? V atmosféře Země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje se musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Univerzita Karlova chce přilákat do České republiky špičkové vědce ze zahraničí. A zítřejší počasí, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima opět kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Voda v okolí města Odolena voda dále není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je sice v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné pouze čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Lidé mohou vodu dál používat jako užitkovou, tedy například ke sprchování nebo na praní. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje si musí do konce letošního roku vyměnit řidičský průkaz. Jen na Ostravsku se to týká více než 6 tisíc řidičů. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy.
3: O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti dokladu. Elektronická žádost podaná přes portál dopravy má už předvyplněné údaje. Doklady si mohou lidé vyzvednout buď na úřadech nebo v zásilkových boxech. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim také peníze na výzkum i vlastní vědecký tým. Do programu se mohou zapojit i Češi, kteří působí za hranicemi.
4: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
5: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
4: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace do Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
6: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
4: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince. Hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bacala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes večer i v noci na úterý čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima mezi 20 a 24 stupni. Vítr mírný od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, na dálnici D1 z Ostravy směrem do Polska. Na sjezdu na Hrušov havaroval motorkář. Nehoda je na exitu 365 pod dálnicí. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesení zdevastované Haiti, do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku, v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebál jste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála? Mně to přijde
2: to je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí. Vlastně.
2: Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnný, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání. A pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali své síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel, a pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu, v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu, a takhle vznikaly ty čtyři knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak, a malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty dvě starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů, v tomhle ohledu živil nebo přehnal, a mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domnělé, a pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, tyjo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšnej, pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím, přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů, jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci, a to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
2: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
3: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
2: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
3: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
2: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teďko můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
3: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale
2: nebo těch mladších.
3: Ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě dva rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? To je obrovský cíl.
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67 jsou tací, zejména severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co je prodloužím, pardon, nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc, to je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali, 4 roky fungujeme, asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, prevence, prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknu, a proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte to šebek High Five, že jo, máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, ale použijte chcete, to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo.
1: Nedojde talíř.
2: Nechat tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane...

0: bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou tři z těch pěti. Přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat. To jsou za mě dvě kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem tři zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly čtyři fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jaký na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
0: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě jako, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D, to má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: Čtyři děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
0: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
0: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovémhle nějakém jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
0: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Korunovační klenoty letos vidělo v Praze na Hradě méně lidí než loni. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Hokejisté Zlína ve druhé nejvyšší soutěži prohráli na ledě Pardubic a počasí zítra opět slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc návštěvníků méně než loni. Informovala o tom v podvečer mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Kromě koruny, žezla a jablka si zájemci mohli prohlédnout také korunovační roucho. První čtyři dny byly vyhrazené školám, upřesní Máchová.
2: I letos byl velký zájem ze strany škol. Podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 000 studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
0: Korunovační klenoty se vrátí do katedrály svatého Víta zítra ráno. V 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, kromě prezidenta republiky Petra Pavla, také zástupci vlády, parlamentu, církve i hlavního města Prahy. Tisíce lidí dnes dopoledne dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
4: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
3: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
5: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
3: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Zarostlé břehy a zanesené koryto řeky Lučiny v Ostravě bude do 2 let minulostí. Povodí Odry a město Ostrava totiž společně získali 130 milionů korun od státu na nápravu důlních škod. Lučinu v minulých 10 letech poškodily poklesy terénu. Škody v říčním korytu napraví povodí. Město se podle mluvčí Gabriely Pokorné postará o zpřístupnění břehů.
6: Břehy řeky Lučiny jsou zarostlé a těžko přístupné. V polovině příštího roku je město chce začít proměňovat tak, aby se kolem vody dalo pohodlně procházet. Plánují jsou taky pobytové galerie, sedací schody k vodě či herní prvky pro děti.
1: Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu po kompletním 8. kole Maxa ligy drží vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je o bod za Pardubicemi Vsetín, a to po vítězství 4-1 nad Táborem.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v celé České republice převážně jasno nebo skoro jasno, pouze ojediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5 ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Maxima zítra odpoledne budou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní silnice číslo 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice zůstává neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel a objížďka vede v obou směrech přes Hodonín. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Amaty Kraslice, český výrobce hudebních nástrojů, proslavený po celém světě.
1: Říká vám něco značka Amaty?
2: Hudební nástroje.
3: Já bych se teda skoro vsadil, jestli to nejsou nějaký hudební nástroje nebo něco takového, protože já když jsem chodil na hudebku, tak jsem měl jako malou flétnu a myslím si, že to bylo teda Amaty, ale nejsem si tím jistý.
4: Značka Amaty je boží, vyrábí bicí, flétny.
1: Myslíte si, že to jsou kvalitní nástroje?
4: Je to kvalitní značka, která se vyrovná jakýmkoliv zahraničním značkám.
5: Určitě to kvalitní značka, protože to je česká značka.
1: Máte doma něco od značky Amaty?
4: Mám doma bicí od značky Amaty.
6: No nevíš ta kytaru.
7: S touto značkou zkušenosti nemám, ale viděl jsem dokument, kde vlastně bylo řečený, že pan Havel, prezident Václav Havel, předal Clintonovi, když tady byl, saxofon právě od této firmy.
0: Výroba dechových hudebních nástrojů v závodě Amaty Denak je soustředěna do Kraslic a Hradce Králové. V obou těchto městech má výroba dlouhou tradici, každá z nich však prošla úplně jiným historickým vývojem. Město Kraslice můžeme pokládat za skutečnou kolébku výroby hudebních nástrojů u nás. Smyčcové nástroje se tu začaly vyrábět již na počátku 17. století. Prvním historicky potvrzeným hudebním nástrojařem byl Melchior Lorenz. Při jeho svatbě v roce 1631 ho zapsali do matriky jako Ein Geigenmacher, výrobce houslí. Počet mistrů houslařů vzrůstal, takže už v roce 1669 měli v Kraslicích vlastní houslařský cech. V 18. století začali krasličtí hudební nástrojaři vyrábět také hudební nástroje dechové, napřed dřevěné, pak i plechové. Rozvoj výroby byl tak velký, že se krasličtí pustili i do obchodování s hudebními nástroji. S nastávající oblibou dechových kapel roste poptávka po nástrojích samotných i jejich technické inovaci. Dosavadní způsob práce, kdy mnozí mistři doma vyráběli jednotlivé součástky a polotovary, z nichž teprve zkušení nástrojaři sestavovali hotové výrobky, už přestává stačit. Je čas přejít na tovární výrobu. Koncem 19. století pracovalo v Kraslicích už 11 továren, které zaměstnávaly 300 dělníků. Asi 500 jich byla zapojena do domácí výroby. Ve městě působilo také 16 obchodníků s hudebními nástroji.
8: Kde třeba začíná výroba takového lesního rohu?
9: Do současného podniku v Kraslicích se za Robertem Krobem vydala kolegyně Světlana Lavičková.
10: Tak výroba lesního rohu začíná už přípravy materiálu, kde se musí nastříhat střihy a ty se přivezou sem na korpusárnu.
8: Říkáte nastříhat střihy, jako kdybyste tady střihli na frak.
10: Zní to tak? Na plech se narýsuje podle šablony ryska a ta se obstřihne nůžkama elektrickýma. Proto jako stříhárna. Tady se potom dál ten střih zpracovává, aby z toho už tady vlastně odtaď vyšel hotový korpus na lesní roh.
8: Z čeho na ten frak lesních rohů stříháte?
10: Tak na ten, jak říkáte hezky, frak lesních rohů se používá mosazní plech.
8: Ten je už v té přípravně tak krásně naleštěný?
10: Ano, to už je od dodavatele takhle hezky zlatý.
8: Tak kde tady vzniká třeba ten lesní roh?
10: Nejdřív se přiveze střih sem, ten se musí ohnout a zaletovat, ale sem už to přijde vyklepaný, vykulacený a tady se to musí nahladit na formu, která tomu dá ten hezký tvar ozvučníku. Nejdřív se soustruží po tom vyhlazení a potom se smirkuje a pak to jde předleštit. Tady na té korpusárně se dělá korpus neboli ten ozvučník. Korpus se tomu říkalo dříve.
8: Procházíme kolem držáků, na kterých jsou základy hudebních nástrojů. Já si vůbec netroufnu odhadnout, jaký.
10: Každý ten hudební nástroj má nějaký takový ozvučník, ale také na první pohled si netroufám říct, který to zrovna je.
8: Já bych řekla, že to jsou prostě mosazné trichtýře.
10: A, mosazné trichtýře, ano.
8: Když teď projdeme sem, tak tady se z těch, dobrý den, z těch trichtýřů dělají ty nástroje?
10: Tady se ten trichtýř, co se osoustruží, obrousí na soustruhu, tak tady se potom ještě brousí na brusných pásech, aby se potom mohlo leštit. Pracovní teď vlastně brousí jednotlivý díly lesního rohu, tak. Je to elektromotor, na který je uchycen brusný segment a brousí povrch dílku, který se vyrábí na jiném středisku.
8: Ale to vypadá, že brousí takové věšáčky zahnuté.
10: Věšáčky to jsou tlakadla, ten hráč mačká tlakadla a tím se převádí ten pohyb na cylindrový strojiva potom.
8: Takže to už je důležitá součást.
10: No všechny součásti jsou důležitý, protože bez jednotlivých dílků by ten hudební nástroj nefungoval.
0: Výroba v Hradci Králové je přímým pokračováním firmy Červený, kterou založil geniální český vynálezce Václav František Červený, jeden z nejvýznamnějších výrobců žesťových hudebních nástrojů v Evropě. Jeho instrumenty byly ceněny, cituji, pro nedostižnou výtečnost v sestrojení, pro výbornou práci, velkolepý zvuk i rezonanci, jakož i pro neobyčejně lehké a čisté ozvání. Konec citátu. Václav František Červený se narodil 27. září 1819 na statku v Dubči u Běchovic. Rodina se brzy přestěhovala do Břežan u Českého Brodu na Kolínsku. Tam Václav František začal chodit do školy. Už tam si oblíbil hru na hudební nástroje. Začal klarinetem, pak přibral hornu, křídlovku a protože byl mimořádně zručný a dovedl opravit všecko, co se porouchalo, dal ho otec na radu pana učitele vyučit netradičnímu řemeslu – nástrojařině. Do dílny nástrojařského mistra Jana Adama Bauera, která sídlila v Praze na Můstku a těšila se v oboru výroby plechových dechových nástrojů velkému uznání, nastoupil Červený ve 13 letech. Ubytování mu poskytl pan mistr, ale stravu si musel vozit z domova, nebo mu ji rodiče posílali po formanech. První rok mu svěřili jenom pomocné práce v dílně a taky býval k ruce paní mistrové. Pan mistr si ale nemohl nevšimnout, že je toho bystrý, šikovný, zvídavý a pilný, proto mu brzy začal zadávat i odbornější úkoly. K oboustranné spokojenosti. V 18 letech mladík vyrazil do světa na zkušenou. Putoval po Čechách, Moravě, Uhrách i Rakousku, sbíral zkušenosti v nástrojařských dílnách ve velkých městech a pak se vrátil do Prahy za mistrem Bauerem. Dlouho tam ale nepobyl. Mistr Bauer nechtěl mít v bývalém žákovi přímou konkurenci a tak mu poradil, aby si otevřel vlastní dílnu v Hradci Králové. A to se taky stalo. Psal se rok 1842. Typ na Hradec Králové nepadl náhodou. V té době to bylo pevnostní město s velkou vojenskou posádkou a další posádky ležely nedaleko, v Josefově a v Pardubicích. K vojenské posádce patří vojenská kapela, to je jasná věc. A ta potřebuje kvalitní hudební nástroje. Červený snad ještě ani nestihl svou první samostatnou dílnu pořádně otevřít a už se mu hrnuly zakázky. A tak musel rovnou najmout zaměstnance, dva vyučené nástrojaře, dva pomocníky a jednoho učně. Opravuje hudební nástroje a začíná s výrobou zcela nových. Z mnoha experimentálních dechových nástrojů pana Červeného jsou dnes už ceněné sběratelské kousky. Tuby, baskřídlovky a další instrumenty, jimž se tenkrát říkalo archaicky zpěvorohy. Václav František Červený získal 44 patentů, dalších 15 patentování nepřihlásil. Všechny se týkaly převratných novinek v oboru výroby hudebních nástrojů. Někdy šlo jen o drobné vylepšení, jindy o zcela nové nástroje. Kornon, labutí roh, baroxyton, tritonikon, armádní pozoun, harcovka, sokolovka, primovka, válcová mašina, zvonový trojec, poštovka, ruské rožky pro pěchotu se zvukovodkami nebo kontrabasová tuba. Tu se strojil jako vůbec první na světě. Co název, to češtinářské pohlazení.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se liší nástroje, které vycházejí teď v 21. století od Cuť z Amáty, a nástroje, které vycházely tady z té fabriky, když začínala? A nebo je lesní roh jako lesní roh, fagot jako fagot, trubka jako trubka a vlastně nic se nezměnilo?
2: Já bych řekl, že se asi moc nezměnilo, akorát trošku třeba kvalitnější provedení, jiný materiály, že se zvolily, nebo jiná technologie při výrobě těch dílů, takže se zefektivnila výroba. Dříve se dělalo všechno ručně, pilovalo, řezalo, teď to dělají stroje, takže to jde všechno rychleji.
1: No ale stejně je tady vysoký podíl ruční práce.
2: Všechno se musí dodělat, dobrousit, ne že se dá plech a z toho vypadne nástroj. To jako takhle rychle to nejde.
1: Tady se to ohýbá.
2: Tady se to ohýbá a tvaruje v hydraulických formách. Všechno, co přijde vysoustružený, předbroušený, předleštěný, tak se vlastně lesní roh, protože je zahnutý, tak se musí do toho tvaru dostat. Ten rovný díl se ohne na ohýbačce, ten se zdeformuje.
1: Ten rovný díl toho trichtýře?
2: Rovný díl toho trichtýře. Ten se potom založí do hydraulické formy. Na jednom konci se ucpe, z druhé strany z toho většího roztrubu se dá píst. V hydraulickém lisu se tam natlačí vysoký tlak toho hydraulického oleje a tím se ten tvar hezky nafoukne na formu a tím je pěkně kulatý. A tady vlastně výroba končí a pak to jde zase na předleštění a potom už na montáž dalších dílů toho lesního rohu, aby se na to nakonec dalo hrát.
1: Dobrý den. Tak jsme přišli v okamžiku, kde se vyrábějí trubky tady.
2: Ano, vyrábí se z plechu, se smotá trubka a pak se to zaletuje a pak se dělají ty operace, o kterých jsme už před chvílí mluvili.
1: Takže tady zase ručně takovým malým kladívkem vzniká hodně dlouhý, úzký trichtýř. Zase.
2: Trichtýř, ano.
1: A tohle je z jakého materiálu? To je také mosaz?
2: Zatím jsme mluvili o mosazi. Tak tady to, protože je to červenější, tak je to tombak, tam je větší procento mědi, proto je to červenější odstín. Dále se používá ještě niklová mosaz, kde je příměs niklu, takže ta barva není zlatá, ale je stříbrná.
1: A na každý nástroj je jiný materiál?
2: Každý nástroj se může dělat provedení, co si zákazník přeje. Buď to se udělá z mosazy, z pakongu nebo z tombaku.
1: A zvuk těch jednotlivých materiálů je stejný?
2: Ta měď je měkčí než mosaz, takže ten jako asi měkčí zvuk, odhaduju, protože já nejsem hudebník. Tombak je tvrdší, takže má takový ostřejší zvuk, spíš takový heavy metal, jak se říká, no? Že to je takový víc ostrý, no, bych řekl.
3: Když bylo Václavu Františkovi Červenému 24, přišel čas na ženění. Vyhlédl si dceru bohatého mlynáře, Josefu Angelínu Šípkovou. Nevěsta kromě výbavy obdržela věno 1200 zlatých. Novomanželé se mohli přestěhovat do prostornějšího bytu a rozšířit nástrojařskou dílnu. Červený se dokonce pustil i do stavby vlastní slévárny. Se stejnou vervou, jako Václav František vynalézal, mu Josefa Angelína rodila děti. Rok co rok přibyl do rodiny nový přírůstek. Celkem 12 dětí, z nichž 2 zemřely v útlém věku. Chod domácnosti ležel na Josefě, zatímco otec, jak to tenkrát chodilo, se dětem v útlém věku věnoval sporadicky. Většinu času trávil ve své dílně nebo na cestách. A pak se naplnili dny otce Václava Františka, starého pána Jana Červeného. Na smrtelné posteli žádal syna, aby dohlédl na bratra, o 6 let mladšího bouřliváka Františka. Václav se snažil tátovi vyhovět, svého bratra zaměstnal v dílně, ale uhlídat se mu ho nepodařilo. V 48. roce se František aktivně zapojil do chodu revolučních událostí a spolu se svým kamarádem Vojtou Náprstkem byl donucen uprchnout do Ameriky. Starší bratr ho vybavil penězi na cestu. Věřil, že mu bratr bude v zámoří pomáhat s obchodem, hodně si sliboval od exportu svých hudebních nástrojů do Spojených států, ale ze spolupráce sešlo. Obchodní partnerství přes oceán se nezdařilo, údajně kvůli rozdílnosti povah obou bratrů.
1: Vystoupali jsme o patro výš a tady se to všechno dává dohromady.
2: Jsme na dílně vlastně, kde je velká lištírna, ruční lištírna a první montáž. Vyleští se co nejlíp, pak se to smontuje, sletuje, celý nástroj se doleští na ten vysoký lesk.
1: Ale tady už procházíme kolem spousty nástrojových polotovarů.
2: Sem se soustředí všechny ty díly, které patří na ten nástroj a tady to mistři nástrojaři dají dohromady už do podoby hotového nástroje. Ale ten nástroj se potom musí ještě dodělat tak, aby byl hratelný.
1: Z jednotlivých dílů se vyrobí nástroj, který už vypadá jako hotový, ale vlastně hotový není.
2: Ale ještě není hotový, protože ty strojiva se musí zaběhat a doštelovat, aby to prostě hrálo. Tak máme zrovna to štěstí, že se montujou lesní rohy. Přijde strojivo a tady pan Balada.
1: Strojivo, co je to strojivo?
2: Tady ten díl, kde se potom otáčí, kde pak budou klapky. Hráč, když zmáčkne klapku, tak tady ve strojivu se změní průchod toho vzduchu, takže se vlastně prodlouží vzduchový sloupec a tím se sníží tón.
1: No a kdy se konečně už přesvědčíme, jestli to hraje?
2: No, to bude až ve třetím patře, kam to přijde už nalakovaný, nebo nastříbřený, nebo podle povrchní úpravy, která se dělá. A tam teprve se to všechno rozběhá a odladí.
3: Koncem první poloviny 19. století ochromila chod prosperující firmy epidemie cholery. Několik dělníků nemoci podlehlo, zaučení nových potřebovalo čas. Přesto se Václav František Červený rozhodl nabídnout kolekci nástrojů na světovou výstavu v Londýně. Možné vystavovatele z českých zemí vybírala přísná komise. Ta vyjádřila s kvalitou červeného nástroju naprostou spokojenost a přidala své doporučení. Tehdy sice kolekce nezískala žádnou z cen, účast však červenému přinesla nedocenitelné zkušenosti. Od té doby svou práci na různých výstavách předvádí pravidelně. Nové zakázky se jen hrnou. Červený vyzbrojil svými nástroji královský bavorský 14. pěší pluk v Norimberku, hraje na ně španělská královská vojenská hudba, znějí na Kubě, na Ukrajině i v zakavkazském Rusku. Firma chrlí 400 nástrojů ročně, tedy víc než jeden denně. A to vše zvládá pouze s 11 zaměstnanci a 3 učni. Je třeba dílnu opět rozšířit. Červený proto s finanční podporou své manželky kupuje dům na Hradeckém Malém náměstí. Tam, na rozlehlém dvoře, vznikají nové výrobní prostory. Neustále zdokonaluje a vynalézá. Každý rok přichází s něčím novým.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve francouzských novinách z roku 1867 se píše.
2: Mezinárodní soutěž odhalila relativní méněcenost našich domácích francouzských vojenských hudeb. Je důležité pátrati, jaké jsou toho příčiny. Před nějakým časem prohlásil skromný pan Sachs, že bez jeho proslavených nástrojů není pro vojenské hudby žádné záchrany. Ve výstavním paláci za bouřlivých výkřiků opakovat a bravo aplaudovalo 25 000 posluchačů obdivuhodný.

Belgičan Adolf Sax, po němž se jmenuje jeho vynález saxofon, a Václav František Červený vedli po celý život odborné spory. Kapely francouzské armády jsou nejlepší v Evropě od té doby, co používají mých výborných nástrojů, prohlásil opravdu velice skromný pan Sax.

0: tady už se vdechne nástroj život.
1: Tady jsme na středisku, kde se všechno rozchodí, aby to všechno běhalo tak, jak má. A potom dojde k tomu hlavnímu, ten nástroj přehrát, jestli ladí, když tak by se musel potom doladit nějakým způsobem. To už ale umí ty mistři tady, co tady pracují, doladit nástroj.
0: Teď právě je tady nová trumpeta?
1: Je to křídlovka, má to vlastně cylindrové strojivo, jako má lesní roh. Takže za chvilku, až se pracovník připraví, tak uslyšíme.
0: Má dokonce na rukou bílé vlastně, rukavice.
1: Ten nástroj poprvé vyloudí zvuk.
0: A proč má ty bílé rukavice?
1: No, aby to neosahal kvůli
0: otiskům prstů.
1: Otiskům prstů, tak. Protože vlastně třeba někdo má agresivní pot,

0: Spokojenost s křídlovkou.
1: Pěkný zvuk.
0: Dobře hraje.
1: Jako všechny naše nástroje.
0: Tak a teď budeme svědky zase jedné premiéry. Poprvé se ozve z brusu nový saxofon.

0: Na takovýhle saxofon od vás samozřejmě hrál Bill Clinton v Redutě?
1: Tady vlastně dostal jako dárkem od nás, takže proč by za to nezahrál, že jo, když umí?
0: Ono by se řeklo, že Amati vyrábí jenom žestové nástroje, ale to vůbec není pravda.
1: Tady v Amati se vyrábí i klarinety, fagoty, kontrafagoty. To jsou vlastně dřevní nástroje, takže od plechu to má dost daleko.
0: To znamená, že když to přeženu, tak sem do továrny vyjede kmen a vyjede klarinet?
1: Takhle kmen přímo ne, ale kupují se přímo přířezy od firem, které se tím zabývají zpracováním toho dřeva a už to je předsušený trošku. Takže kmen by bylo moc mokrý, no. Tady se nedá vyrábět z mokrýho dřeva.
0: Jaký druh dřeva používá se třeba právě na ty klarinety?
1: To jsou ty černý nástroje, to je ten grenadil a potom fagoty se vyrábí z javorového dřeva vysokohorského, aby měl prostě dřevo stejnoměrné hustoty, aby měl ten zvuk dobrý.
0: Hovořili jsme o tom, že se v Amati vyrábějí i ty dřevěné nástroje, klarinety, no tak určitě nemůžeme vynechat i zvuk tohoto nástroje. Z brusu nového samozřejmě. A z čeho je vyrobený konkrétně třeba tenhle klarinet?
1: Tak klarinet vlastně, to se vyrábí, jak už jsem říkal, z grenadilu, to je vlastně jihovýchodní Afrika, to dřevo. Tvrdý dřevo, černý dřevo, takže se to akorát leští. Někdo říká, že klarinet je z ebenovýho dřeva, což je vlastně to samý jako grenadil.
2: Václav František Červený byl vlastencem v tom nejryzejším slova smyslu. Přátelil se s Janem Nerudou, Václavem Klimentem Klicperou či Františkem Škroupem. Právě Neruda v jednom ze svých fejetonů napsal: Červený vynalézá pořád něco. On vynalézá už přes 30 let, pokoje si nedá. Je to v tom jakás tvrdošínost, která se ostatně jeví také v tom, že netrpí a nestrpí, aby byl vedle něho někdo lepší. Ve Vídni překonal Vídeň, v Paříži překonal Paříž, kde byla v Evropě nějaká výstava, Červený vynikl na ní co první. Červený to je ten, co tvrdí muziku. Když Richard Wagner hledal nástroj, který by zahrál úvod jeho série Prsten Nibelungův, připsal do partitury jednoduše Tuba Cervenky.

Od roku 1876 se název firmy mění na Václav František Červený a synové. Otec si v ní ponechává rozhodující postavení. Hradeckou továrnu poctí osobní návštěvou císař František Josef I. a propůjčí jí titul CK dvorní dodavatel. A tak firma vyrábí Kaiser Bariton, Kaiser Euphonium a Kaiser Tubu. Prakticky beze změn a stejným způsobem se vyrábějí dodnes. A státní zakázky se jen hrnou. Červeného továrna už dávno není žádná dílnička. Je to průmyslová továrna s 10-hodinovou pracovní dobou od pondělí do soboty. Funguje v ní nemocenská pokladna, dělníci mají úrazové pojištění, do továrny pravidelně docházel závodní lékař. Dělníci se dokonce rozhodli, že nevyužijí nabídky na prvomájové pracovní volno. Prohlásili, že se nezúčastní žádných demonstrací, protože se na všem s panem majitelem vždycky domluví. Václav Červený a synové se rozhodli založit na oplátku pro zaměstnance penzijní fond. V továrně se nikdy nestávkovalo, pracovní úrazy byly zcela ojedinělé a prakticky žádná fluktuace. Václav František Červený zemřel v roce 1896. Rodovou tradici nesli nejen jeho děti, ale i příslušníci dalších generací. Jeho vnuk, doktor Jiří Červený, byl zakladatelem slavného kabaretu Červená sedma. Pravnučkou Václava Františka Červeného je světoznámá pěvkyně Soňa Červená. Během druhé světové války mnohé výrobny hudebních nástrojů zanikly. V září roku 1945 bylo v Kraslicích ustaveno družstvo výrobců a dalo si název Amaty. Po komunistickém puči byl podnik znárodněn a byly k němu připojeny některé další firmy s tradicí v oboru, včetně firmy Václav František Červený a synové. Kraslice se staly hlavním místem výroby dechových a bicích nástrojů v Česku. Po privatizaci v roce 1993 přibyl k názvu Amaty dodatek DENAK, zkratka pro dechové nástroje Kraslice.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem,

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Opatření vlády na regulaci cen pohonných hmot začnou platit tento týden. Hlavní silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra uzavřou opravy. Hokejisté Sparty v dohrávce nejvyšší soutěže podlehli doma Karlovým Varům. A zítřejší počasí podobné tomu dnešnímu, tedy převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný sváteční večer. Tento týden opět začne platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od začátku října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jedná se o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru, ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra obsadí dělníci. Měsíc ji budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
0: V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu v Truncových Sadech. První termíny letošní novinky byly rychle obsazené. Městská společnost Turismus Plzeň proto podle Heleny Mařanové připravuje další, a to na termíny, kdy fotbalisté domácí Viktorie hrají zápasy venku.
6: Na říjen připravujeme hned 2 termíny, a to 18. a 28. října, a potom další série prohlídek se uskuteční 1. listopadu. V ten den se vždy těch prohlídek koná několik.
1: Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty prohráli také druhý zápas na domácím ledě v této sezóně. V dohrávce 5. kola extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře domácí Sparty.
7: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to
0: Karlovy Vary se po výhře posunuli na 4. pozici, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas, tentokrát na ledě v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem budou většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima většinou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer postupně slábnout.
1: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs nad Labem se srazila 2 osobní vozidla. Nehoda je na 13. kilometru, jeďte opatrně, vytváří se tam kratší kolona. Stále také pozor na jihu Moravy, kde zůstává uzavřená silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel, objížďka vede přes Hodonín. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí. abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
9: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
10: Za to ti děkuji.
9: A ještě mám pro tebe růže.
10: Krásně. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. A teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilej, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to tak užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: V kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet začátek toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním představení, v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch krvavých rukou
2: a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. Tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: toho. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by se za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, no a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě volet a dřív to bylo u mě, že jo? Ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To vyloučeno.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor. To byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty, dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak jak to hraje paní Scheinflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy, nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách
3: a dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Scheinflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tady pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman, a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně, že jo. Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já, no tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali, večer se to hrálo, že jenom tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě v sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady ano. Má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to. Jenomže, když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on jak dopoledne byl ležerň a takovej jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stál jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni,
3: no ano,
2: když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové Námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči.
3: Stěpanoviči.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale co pak, drahoušku? Co pak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách. Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
2: ale
3: věc.
2: Načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovi.
2: Ivane Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
3: Stěpane... Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufa. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned jí zavolám. Natašo!
3: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje... a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát...
4: Ivane Vasiljeviči,
3: ne.
4: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
3: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
4: Odpuste, Jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení. Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
3: Já jsem...
4: Sedněte si.
3: Děkuji.
4: Nechcete čaj?
3: Ne, děkuji vám.
4: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
3: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
4: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
3: No vidíte co.
4: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
3: No...
4: Ale proboha, vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
3: Ne.
4: Ale sluší vám to.
3: Ano.
4: A co pak, že jste se tak vystrojil?
3: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
4: Oč běží? No... No tak.
3: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak ráčíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak ráčíte vědět, se moje pozemky... Promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Radšíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
4: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
3: Moje volí loučky, prosím.
4: Volí loučky jsou přece naše.
3: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
4: A odkdy jsou vaše?
3: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
4: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
3: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
4: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
3: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
4: Ale to nemyslíte vážně.
3: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
4: ne,
3: se stav...
4: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale... a nemá smysl se o tom hádat.
3: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
4: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
3: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
4: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
3: Moje, prosím.
4: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
3: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
4: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
3: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
4: To není pravda, naše.
3: Moje.
4: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
3: Co prosím?
4: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
3: A já je vyhodím.
4: Jen se opovažte.
3: Volí loučky jsou moje. Rozumíte,
4: nekřičte,
3: moje.
4: Nekřičte, prosím, nekřičte.
3: Moje.
4: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
3: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
4: Naše.
3: Moje.
4: Naše.
3: Moje.
2: Co je to? Papa. Co se to tu děje?
4: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
5: Drahoušku, loučky jsou naše.
3: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
5: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy sporu? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
3: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
5: Nedokážete.
3: Ne, nikoliv, dokážu.
5: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak.

0: jsou naše a já neustoupím. Ne, a ne, a ne, a
1: tak
0: ne, a ne.
1: Tak to uvidíme u soudu.
2: U soudu?
1: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
2: Jenom mě šalujte. Klidně mě šalujte.
0: Klidně.
2: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
0: Pletichářská
2: celý
0: povaha.
2: Váš rod byl takový.
1: Prosím, abyste neurážel můj rod.
2: Ano, ano, sudiči.
0: Tak.
2: Jeden vedle druhého sudič.
0: Sudič.
1: U nás. U nás byli sami čestní lidé.
0: Papa,
1: u nás se
0: to?
1: Nikdo nedostal před soud.
2: Ano.
1: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
2: U vás byli všichni blázni.
0: Ano, všichni, všichni.
2: A váš dědeček pil jako duha.
0: Tak.
2: A vaše teta utekla se stavitelem.
1: A vaše matka byla.
2: A váš otec byl karbaník.
0: A vaše teta drbna byla, drbna.
1: Prosím vás, Boru, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
2: Já?
1: Moje srdce a podvodník.
0: To je ale ubohost.
1: Kde je můj klobouk?
0: Já nemůžu.
1: Já nemůžu. Uzurpátor.
0: To je přece ubohé. To je hnusné,
2: papa. A podvodník.
1: A vy jste klobouk.
2: Ven.
1: Moje srdce. Já musím jít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
2: Nechci vás už tady nikdy vidět. Ven.
0: Ven. Ven a naschledanou u soudu.
1: To tedy uvidíte.
2: To uvidíme.
0: Něčem.
1: Strachák do zemí.
0: Zabere si cizí pozemek.
2: Takový.
0: Ještě se
2: upováží
0: nadávat.
2: Taková nula. Má toha. A ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
0: Cože?
2: Udělá nabídku k sňatku.
0: Jakou nabídku k sňatku?
2: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
0: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
2: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
0: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte. A vraťte.
2: Koho vrátit?
0: Rychle. Papa, mě je špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
2: Co je? Co je tím?
0: Umírám. Umírám, ať se hned vrátí.
2: Nezví.
0: Papa.
2: Nezví, už běžím.
0: Co jste mi to provedli? Nezví. Vraťte ho, vraťte.
2: Nezví, už jde.
0: A kde, kde je, kde?
2: Hned tu bude čert, aby ho vzal.
0: Papa.
2: Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
0: Ať se hned vrátí.
2: Povídám ti, že už jde.
0: Ach,
2: já chudák.
1: Zdálo se mi, že mě voláte.
2: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím mít nic společného. Nic.
1: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škube.
0: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
1: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
0: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
1: Ano, děkuji.
0: Neměli jsme pravdu.
1: Já jenom z principu. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
0: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
1: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
0: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím.
1: Vašeho.
0: Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak, proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Klovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Klovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona by za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty? Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě se své škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z básení mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Klovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jednu whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertyho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co To, co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Bertí, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, no to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertie? Bertie? Aha, Bertie vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
6: Jakmile přijde Bertie, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Bertie právě přišel a odkládá si v hale, madam.
6: Bertie?
7: Potřebuješ něco, mama?
6: Já? Nic.
7: Mama? Aha.
6: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
7: Stalo se něco?
6: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
7: Mama, zase mi čteš dopisy.
6: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertie. Kdo je to tvoje Klotilda?
7: Nevím, mama.
6: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
7: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
6: Bertie?
7: Mama?
6: Kdo je tvoje Klotilda?
7: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
6: A co tento dopis?
7: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
6: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
7: Vezmu si něco ve spíži.
6: Bertie!
7: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
6: Bertie, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
7: Hezký večer, mama!
6: Bertie!

0: Adam, přišel další dopis pro pana Bertýho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Berty?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berty.
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mi zaro, co jsi udělal Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíš Maria.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Berty.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: Co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertieho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Bertie, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Bertie? Bertie?
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Bertie?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Bertie? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla bys si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Bertie?
2: Ano, mama?
0: Ne, nechoď, prosím, pro psychiatra.
2: No, a dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I ve svátek je tu noční linka Českého rozhlasu. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák do celého Česka i za jeho hranice. Je to 95 roků, co otevřeli pražskou zoo v Troji. Mimochodem za jejím vznikem stál zoolog Jiří Janda. A tak jsem si řekl, že se vás zeptám, jaká zoologická zahrada vás láká? Která zoo u nás nebo v zahraničí je pro vás vůbec ta nejoblíbenější? Jestli tam vůbec chodíte a pokud ano, tak s kým? Jestli si pamatujete na svou první návštěvu zoologické zahrady? Zda tam máte zvířecí favority, za kterými se pravidelně vracíte? No a vůbec proberme vzpomínky, zážitky, které se vám vybaví, když řeknu zoologická zahrada. Nejen ta v Troji. Co s vašimi příspěvky? Přivítám je samozřejmě rád v živém vysílání na čísle 731 800 900 nebo na našem webu, kde je formulář, tam můžete napsat. A taky je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Tak rozmýšlejte, za chvíli půjdeme na to a vidím, že příspěvků už je nepočítaně. Tak třeba Jana Zírkova píše: dobrý večer, já to vezmu podle mého věku. Moje první zoo byl Lesopark v Chomutově, který se pyšní titulem největší zoo v republice. Potom Safari zoo Dvůr Králové nad Labem, ve škole Liberecká a Pražská zoo, pak také Ústecká zoo a poslední zoo v Brně. Doufám, že ne poslední.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A prvním hudebním hostem v dnešní noční lince je Leona Machalková.

0: 5 minut po 23. hodině. Přijměte ještě jednou pozdravení Zdeňka Nováka a nesmím to splést. Z pondělně úterní noční linky. Jak byl ten svátek, tak mnozí máme neděli, vidíte. 731 800 900, to je číslo do živého vysílání. Dnes na téma moje oblíbená zoologická zahrada. Pokud nějakou máte a chcete nám povyprávět, kde jste naposledy byli, kde se vám to líbilo, můžete samozřejmě, ať už nějaká česká, a nebo třeba i za hranicemi České republiky. Udělal jsem si takovou malou rešerši, co se týká zoologických. Hodně jich tady vidím v České republice, ale třeba jsem si našel, že v nedalekém Lipsku zoologická zahrada, mimořádně zajímavý komplex, kde jsou společně gorily, šimpanzi, bonobové a orangutani. Tak to jsem třeba vyhledal. Nebo v Görlitzu ve Zhořelci panda červená a manul. Panda červená je jeden z hlavních chovatelských druhů. No a píšete nám na našem webu, třeba jako paní Dana, srdečně zdravím noční linku, miluju zoo a kočkovité šelmy a opičky, pražská Troja, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvůr Králové, fascinuje mě život zvířat, obdivuji jejich mateřské pudy. Tak a teď dáme prostor někomu, kdo telefonuje. Srdečně vás zdravím, vítejte.
1: Já vás tady zdravím.
0: Tak poprosím, slumte si přijímač, protože jsme ve velké ozvěně a nic bychom nerozuměli, tak.
1: Já jsem se narodila na vesnici, takže přes dvůr byl kravín, no, takže zvířátka to se měla odhlížima, hlavně kočičky, to mě zůstalo do dnes. A děti, že? No, děti a zvířátka, to nějak patří k sobě, že? Mm-hmm.
0: Tak jste měla takovou zoologickou zahradu doma a co nějaká ta oficiální? Udělala jste si někdy výlet?
1: Doma jsem nikdy zoologickou zahradu neměla.
0: Myslím ve vašem okolí, prostě taková domácí zvířata.
1: To, ano, tak to víte. V okolí, no tak jak kravín v okolí, jak na vesnici, že kočičky, pejsky,
0: ano,
1: to
0: ano,
1: zoologicky
0: ano.
1: Moje.
0: Ano, a, no a co nějaká zoologická?
1: Zoologická zahrada, to bych vám lála, to už tak moje paní nezám daleko, ale byla jsem v zoologické zahradě v Lešné, tady teda v Lešné, no, v Lešné, ano, ano. Tady u Žlína, tam se dokonce pracovala v kuchyni.
0: Fakt?
1: Jeden čas, takže jsem chodila okolo piče na Tibru. No, potom jsem byla ve Dvoře Králové, jenom jednou a v Bratislavě. To byly tak ty tři, co jako určitě jsem je navštívila, ale to už je dávno. No, líbilo se mě vždycky. Jenom jsem jako nemůžu pochopit, máme tady pana starostu, je to velice sympatický a hodný člověk. A zřejmě bude dobrý starosta, protože já tady bydlím už 5 let a on je celou tu dobu je starostou.
0: Dobře, a jaká je tady souvislost se zoologickou zahradou?
1: Ne, ano, no, nesouvisí, ale souvisí to se zvířátkama. Mm-hmm.
0: Dobře, tak my vám moc děkujeme za tenhle příspěvek do noční linky. Zaslechl jsem tady Bratislava, zaslechl jsem, že jste pracovala v té zoologické zahradě v Lešné, no jinak v Bratislavě, tam vím, že mají hrošíky libérijské, vzácný malý příbuzný hrocha. Stál jsem před branami, ale nešel jsem dovnitř, je to tam v Mlýnské dolině, tak třeba někdy. A co vy a vaše oblíbená zoologická? Ozvěte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Spálený nás potěšil v noční lince. No a teď už otázka na pana Otu, jestli se nepletu v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy zvoláte z Uherského Brodu, tak Zlínská, Brněnská nebo Olomoucká je ta nejoblíbenější ve vašem okolí, anebo úplně jiná?
1: Určitě Zlínská. Já tam jezdím několikrát za rok na kole, já to mám 40 kilometrů. Tam se dá kolo odložit a za poplatek vám pohlídají.
0: Takže Zlín číslo jedna. Naposledy jste tam byl teď někdy?
1: Byl jsem tam v létě.
0: Rejnoky tam prý mají.
1: No, to nevím. To bych vám lhal.
0: Mořské rejnoky. Je to možná jediná expozice svého druhu v Evropě, jak jsem někde vyhledal, ale třeba máte jiného favorita ve Zlínské zoo?
1: Slony. Slony se mně strašně líbí. No a potom tam je to udělané tak, že lví mají velký výběh a vždycky jsou úplně vzadu. A není možné si je prohlédnout.
0: Jo, tak to byste vytkl možná, že to je nešikovné. A jinak plusy Zlínské zoo, nalákejte nás, kteří jste tam třeba nikdy nebyli. Přiznám se, že tam jsem nebyl. Safari ve dvoře mám projítou skrz na skrz, nebo i tu pražskou, ano. Ale Zlínská nechám se rád nalákat od vás, pane Oto.
1: Zlínská, no co chcete, máte tam vodní zpěv, ptactvo, slony, žirafy, je to hodně jako. A potom druhou neoblíbenější v Bratislavě.
0: To jsem o tom před chvílí mluvil, že jsem stál před branami.
1: Ano, slyšel jsem. Tam mají nejlepší zmrzlinu, jakou jsem jedl.
0: Fakt? Točenou nebo ano. Kopečkovou?
1: kopečkovou.
0: Vážně? V areálu, ano. Jo?
1: Byl tam, říká se mu Ital. Tak jestli tam ještě je.
0: No kdy pak jste tam byl v té bratislavské, přiznejte.
1: To je asi 2 roky.
0: Jo, tak to není tak dávno. Tak by tam mohla tahle zmrzlina ještě být. Ještě by na ní bylo i teplo, kdybychom tam vyrazili v příštích dnech.
1: Jezdím teď do Bratislavy, bratrancovi, tak tam vždycky zajedeme podívat se. No. Pak jedeme do Vídně.
0: No a Vídeňská zoo?
1: Vídeňskou zoo jsem neviděl.
0: Neviděl. Ta je u Šenbrunu, tuším. Je to taky moc fajn, no, taková malebná zoo. Když se tak podívám na to, kolik zoologických je v Česku, jako Praha, Zlín, Ostrava, Dvůr, Plzeň, Olomouc, Brno, Jihlava. My máme hodně zoologických zahrad. Kdo ví, jestli nejsme nějak unikátní?
1: Jenom nejhorší je, že člověk bez auta špatně cestuje. To je do Ostravy 3x přestupovat a to je.
0: Dobře.
1: Já na to nemám už ani zdraví.
0: No, ale jak jsem slyšel, tak jste cestovali, co se zoologických týče, v mnoha jste byl. Tak vám přeju, ať to zvládnete na tom kole do té Zlínské zase někdy brzy, jo?
1: Ještě vám řeknu, že jezdím na kole do malé zoologické zahrady, ta je ve Zlíně a tam jsou pejsci, je tam útulek, tak si vždycky vezmu nějakého pejska a provedu si ho v ohradě a dám mu takovou svobodu.
0: Psí mikrozoo.
1: Jsou tam výborní lidi.
0: Tak je pozdravujte od nás.
1: Ano, vidím.
0: Mějte se krásně.
1: Vy také.
0: Zatím nashledanou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: A my zdravíme vás, pane Oto. No tak to byl příspěvek z Uherského Brodu a za chvíli se taky začteme do vašich příspěvků, které jste nám poslali přes náš web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Vondráčková nás potěšila. A vy mě těšíte, milí posluchači Noční linky, že jste hodně už před vysíláním psali, přispěli svými příspěvky, tak pojďme se začít do některých z nich. Už jsem tu zmiňoval paní Janu z Jirkova, paní Danu, paní Anna ze Severní Moravy, zdraví všechny linkaře. V pražské zoo byla asi před 50 lety v době, kdy jezdili za tačkou do Prahy. Byl tam pracovně, potom, když jsme měli děti, jezdili jsme do Ostravy a menší zoo je v Lešné Uzdína. Je to tam menší, ale pěkné. Ano, slyšel jsem samou chválu právě na zlínskou zoologickou. No a je to tam prý i rodinné. Mějte se hezky, píše paní Anna. Děkujeme. Pak tu máme příspěvek od pana Petra z Kladna. Dobrý večer, moje oblíbená zoo je Liberecká a zoo v Děčíně. No, je to, myslím, nejstarší česká zoologická, ta v Liberci, jestli se nepletu. Alespoň v nějaké encyklopedii jsem si to přečetl. A co se týká té Liberecké zoo, tak tam je prý jeden z nejvýraznějších velkých savců v zoo, slon africký a taky lvi berberští by tam měli údajně být. Tak neznám všechny zoologické dopodrobné, jak jsem říkal, jsem doma hlavně v té, která je ve dvoře Králové nad Labem, protože dnešní Noční linka je z Pardubic a tahle zoo je asi nejblíž a má velkou tradici. No, pojďme si přečíst další příspěvek, který tu máme od paní Ivy, anebo možná ještě předtím od pana Aleše, to je další příspěvek, ale rád zmíním, tak poslechněme si. Zoologické zahrady navštěvují tuzirád a protože jsem půl století prožil v Ostravě Černé, nejdůvěrněji znám právě zoo tamní. Randíval jsem tam i s prvními láskami, jenže v minulosti byla podstatně druhově pestřejší, což ale platí všeobecně o všech tuzemských zoo. Na druhou stranu ty kopky a klece stavěné důchodci v akcích Z nebyly důstojné ani pro zvířata, ta chovaná v zajetí, takže v tomto ohledu za 35 let jednoznačně plus. Díky motorizovanému otci jsem s rodiči a potom s vlastní rodinou navštívil i zoologické zahrady na Kopečku u Olomouce, v Lešné, v Brně nebo ve dvoře Králové a samozřejmě v Praze. Žebříček popularity sestavovat nehodlám, ta pražská by zvítězila tak jako tak. Já rád navštěvuji místní zoologické zahrady, Děčín, Liberec, Ústí nad Labem, mimo sezonu, protože i zvířata preferují klid a pohodu. Tak mi jednou v zimě ve dvoře Králové se stalo tohle, že jsem byl očitým svědkem páření nosorožčího páru. Kdyby mi v mrazu nevypověděl službu fotoaparát, byl bych s tímto videem na internetu neskutečně úspěšný. Jen té nosorožčí slečny mi bylo neskutečně líto, tolik metráků na zádech a navíc se samci ustavičně rozjížděli přední nohy. A kterou zahradu bych vybral v zahraničí, ptá se řečnicky pan Aleš. Hned odpovídá. Navštívil jsem Drážďany a Lipsko. Drážďanská je malá, ale milá a navíc je jediná v širokém okolí, kde je ke spatření medvídek koala. Jenže kdykoliv navštívím medvídek koala ve větvový blahovičníku spinka. Tak díky vám, pane Aleši, za tenhle příspěvek. Další určitě přijdou ještě na řadu, ale ještě předtím si určitě s někým popovídáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pražská zoologická v Troji má dnes 95. narozeniny, proto téma naše oblíbená zoo.

0: klesá. To byla pohodička, kosmická pohodička v podání Michala Tučného a Zdeňka Rytíře v noční lince Českého rozhlasu dnes na téma oblíbené zoologické zahrady. Vysíláme z Pardubic, no Pardubický kraj nemá takovou tu klasickou velkou zoologickou. My pardubičtí musíme do dvora k sousedům do Královéhradeckého kraje. Máme tady menší zvěřinec, třeba tady v Pardubicích Pohádková zahrada nebo na ranči Býtovany. Pak vím, že je něco u Vysokého Mýta, zahrada Harta. No jak to má paní Eva z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Eva Pardubice. Já nemohu spát, tak jsem si pustila rádio, no a zjistila jsem, že zrovna máte pořad.
0: Ano, o zoologických.
1: Ano, ano, o zoologických, protože já jsem se sem přestěhovala, bydlela jsem ve dvoře a pracovala jsem 10 roků zoologicky, ale to už je dlouho, protože už jsem v důchodě.
0: Co jste tam dělala?
1: No já jsem tam tenkrát dělala na ústředně, ne u zvířat, ale jelikož tenkrát nebyly ještě mobily, tak se muselo volat a chodili ke mně telefonovat a byl tam teda šrumec.
0: No asi se nejčastěji ptali, ještě za pana, ano, promiňte.
1: Za pana Wagnera.
0: Ano, ano.
1: Ředitel, no.
0: No vy jste určitě přepojovala nejvíc dotazů nebo odpovídala, je otevřeno, dokolika?
1: Ano, ano. A hodně jsem posílala poštu do ciziny, do těch zoologických všude i u nás po republice, že jo, no, tak bylo to takový jednodušší. Teď to je všechno sama elektronika.
0: A paní Evo, když jste tam pracovala a přepojovala ty hovory, Kovářová kobyla chodila bosa, anebo jste si i dělala procházky po zoologické, když jste třeba měla přestávku dívat se na zvířata?
1: To víte, že jo, že jsem chodila a pozorovala jsem hlavně opice, protože ty, když tam stáli lidi a dívali se na ně, tak totiž ty opičáci vždycky vytrhli kus hlíny s trávou a hodili to na to obecenstvo, na ty lidi, co tam stáli. Tak jsme zažívali takovýhle různý ty s nima, no.
0: No, Safari Park, teď se tomu říká Safari Park Dvůr Králové nad Labem, tak zažívá opravdu expanzi. Tam je novinek třeba ten pavilon pro tuč v takovém koloniálním stylu. Prostě vždycky...
1: A nebo když tam je ten Halloween a takovýhle, že jo.
0: Každý rok tam něco přibude takového. Ano. A hlavně tam mají to safari, kde člověk může tím autobusem projíždět mezi zvířaty a být s nimi v kontaktu. No. Nebo dokonce svým autem, že si tam může jako zajet v omezené míře samozřejmě. No dobře.
1: A řeknu vám, že teďka, když jsem v důchodě, tak prostě zase mám oblibu a koukám na tu zoologickou. Na Primě.
0: Jo, takhle, v televizi. No a co si zajed do nějaké zoologické?
1: A tak jo, tak byla jsem v různých zoologických, ale byli jsme v Praze. Loni jsme byli v Praze teda, ale to byl největší vedro. A byli tam kupy ledu, protože to se nedalo vydržet v těch kopcích.
0: No tam jsou ty kopce, no, ty no, ve dvoře nejsou, že jo?
1: Ne. Tam teda to byl zážitek.
0: No, ale vy máte asi stejně nejraději tu Královéhradeckou, co?
1: A taky jsme tam zažili Karla Gotta.
0: Kde?
1: Tam ve dvoře? Ve dvoře, no, na hotelu. I s děvčatama, to ještě byli malí tenkrát taky, no.
0: Jo, jo, jo, tam jsou takové stylové domečky, nebo takový stylový
1: tam
0: hotel.
1: Ano. A můžu vám říct, že tady jeden pan doktor se mě ptal, jak chodím a není možný se tam dostat, je tam strašný nával.
0: No, neustále, je to pravda. No a když byste teď měla říct zvíře číslo jedna, které prostě v každé zoologické vyhledáte a chcete ho pozorovat. Pan Ota, myslím, říkal, že sloni.
1: No tak ty jsou taky záživný teda. Žirafy jsou dobrý, ale ty opice byly teda...
0: Jo.
1: Jsou
0: vám nejblíž. Jsou nám všem nejblíž ty opice, víte. No teď si vzpomínám ve dvoře Ptačí svět, tak je moc pěkný. No.
1: Ano, ano.
0: No,
1: je to tam všechno změněný, když tam jdu po kolika letech, tak vždycky už to je všechno zase jinak.
0: No hlavně je to tam rozlehlé teda, jako jo, my děláme úplně reklamu, jo, dvoru, tak nechci, abych byl obviněn z toho, že ho preferuju tady, ale je nejblíž, no, byl jsem tam nejvíc, ale tam, než se člověk dostane dozadu, vidíte, až k těm hrochům, to je docela kus, no. chce to i kondičku.
1: To je tam, ježiš, to jo.
0: Ale zase tam nejsou ty kopce jako v Praze, tam zase nám strápí ty kopce.
1: Někde... A já jsem chodila taky za ty pavilony o přestávce, tam jsem si sedla na stráně a koukala jsem dolů na ty zvířata. No.
0: Mm-hmm. V nějaké zahraniční zoologické jste byla, nebo ne?
1: Ne.
0: Ne. To jste jenom vyřizovala tu poštu.
1: Poštu. Dcera tam taky pracovala, tak ta jezdila i do zahraničí. To jo.
0: Mm-hmm, s nějakým chovatelským programem, jo?
1: No, ona spíš dělala na ředitelství.
0: Jo, dokonce, v té vile.
1: No jo, protože jako jazyky, že jo, tohle
0: jasně,
1: všechno.
0: Jasně. No, paní Evo z Pardubic, mohli bychom si povídat skoro tady jako přes ulici možná. Mějte se pěkně.
1: No jo, to je pravda.
0: Díky, že jste zatelefonovala.
1: Já u vás. Byla jsem tam, když byl den otevřený dveří, tak jsem se tam byla. A fotila jsem se tam s paní redaktorkou, jak se jmenuje Jirko? Slezáková,
0: ano,
1: paní.
0: Je to tak. No, máte to zmáknuté jako tu zoologickou. Mějte se moc fajn, pozdravujte manžela. Nashledanou.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 900, ale prosím o strpení, protože skutečně písemných příspěvků je hodně a nechci nikoho zanedbat, když už jste se s tím pěkně sepisovali a poslali jste to do noční linky, tak ať z toho všichni něco máme. Pan Mojmír nám napsal e-mail, poslouchá nás ve Svitavách. Když jsem bylo dítě a bylo jsem hodné, vzala mě maminka za odměnu do Brna, vyřídila svoje věci a pak jsme jeli šalinou do Bystrce do zoo. Měli tam tygry i jaguáry, ale mazlit se s nimi nedalo. Jiná zvířátka byla vstřícnější. Pak jsme navštívili Olomouc a tam také byla zoo. Pak jsem vyrostla a začal vydělávat a už jsem si cesty organizoval sám. Jestli pak víte, že zoo je i ve Stropkově? Byl jsem i v Lipsku, ve Vroclavi, v Budapešti, kde se dalo, ale bohužel jsem nebyl v Radosticích u Brna, kde mají sbírku různých rysů z Evropy i Kanady. Ani v útulku pod Kunětickou horou, o kterém jsem slyšel z vašeho rozhlasu. Škoda, ale teď mám vlastní kočku, leží mě na posteli a čeká, až za ní půjdu spát. Zdravíme, pane Mojmíre, a děkujeme za tenhle příspěvek. Podívejme se ještě na ty další. Pan Michal napsal jednoznačně moje oblíbená zoo. Lešná, Zlín, stále něco nového a Centrum pro lvy je parádní. Pan František napsal dobrý večer. První návštěva zoo byla v Brně, další zoo jsem navštívil v Praze, taky v Lešné. Poslední zoo, které jsem navštívil, bylo v Liberci jako voják, tak to už je 64 roků. Z té zoo mám taky fotky, jak podávám opičce ruku. Od té doby jsem nebyl v žádné zoo. Děkuju. No a pan Láďa nám napsal tohle. Projel jsem asi dnes už více jak 100 zoo parků, zoo koutků, akvárií a podobně. A to je nejen v Evropě, ale i Asii a Africe. Když to srovnám, tak naše zoo mají dobrou kvalitu a to nejen výběhy, ale i co se týká chovaných druhů. Jasnou jedničkou u nás je Praha, která je dlouhodobě v top 10 zoo na světě. U nás se mi líbí hodně zoo Ostrava, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Plzeň, Jihlava. Zvířecími favority u mne jsou bažanti, kteří se v zoo chovají málo. V zahraničí je spousta výborných zoo, za mě jen ve zkratce, tak třeba Bazilej nebo Wroclaw, pak tady čtu i o akváriu v Monaku a zoo a tierpark v Berlíně a tak bych mohl pokračovat. Ještě tady těch zoologických, pan Zláďa by psal mnohem víc, taky děkujeme i za tenhle obsáhlý příspěvek a za chvíli zase nějaký po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zoologické zahrady probíráme v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínám si, před pár týdny navštívil jsem Berlín, tam je moc pěkná zoologická, hned u stanice U-Bahn a S-Bahn Zoo, a tam je takový přilehlý dům, obchodní dům, myslím, že se jmenuje Bikini, a tam, když jdete do kavárny, tak to je prosklené a vidíte tam opičáky z té kavárny, ani nemusíte chodit do té zoologické. Co pan Zbyněk z Hradce Králové a zoologické zahrady? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Z Pardubice to nemáte tak daleko k nám do Hradce Králové.
0: Ne, ale zoologickou tam nemáte.
1: Jo, máme.
0: V Hradci?
1: Ano, ve Stěžerách.
0: Jo, Stěžerská, taková malá, park takový.
1: Malá, tam si děti za 5 korun koupíte dětem nějaké jablíčka nebo něco takového, můžou krmit zvířátka.
0: Mm-hmm. Takže tam jste nejčastěji, tam jste byl naposledy?
1: No, já už teďko ne, ale dokud byli malí děti, tak jsme tam byli. Mě už je přes 70, tak teďko tam už nechodíme, jako. Ale dcera s vnoučkama, to ty tam chodí.
0: Už se tady na to koukám, protože přiznám se, no to je ostuda. Zoopark Stěžery, skutečně vidím tady na fotografii zebru, pak velblouda, nějaké želvy, pelikána, no vypadá to dobře, papoušky tady jsem spatřil, chameleona, klokany, no vypadá to zajímavě teda, to musíme napravit. No a v které zoologické, když škrtneme zoopark Stěžery, jste ještě byl třeba, popište nám vaše zážitky.
1: Máme většinu těch zoologických, jako je ten Liberec, Zlín, že jo, tohle to všechno, okolo takové to. To jsme projeli s dětma.
0: Jaká se vám zdála taková nejmalebnější, že jste si řekl, tak tahle je prostě nejlepší, tady se mně to fakt líbí?
1: To bylo Lišnov.
0: Kdeže?
1: No. Lišnov, jako Zlín. No.
0: Zlín, jo, Lešná myslíte?
1: No,
0: jo,
1: Lešná.
0: To hodně lidí říká teda, kdo zajel do Lešné ke Zlínu, že ho to naprosto šokovalo, jak to je báječná zoologická, že by to nečekal.
1: No.
0: Jo. V čem je to její kouzlo? Trošku mě taky nalákejte, protože se tam chystám. V čem vám přišla jako kouzelná?
1: No také, teď se to tam už všechno jako rozšíruje, že jo. Nahoře na ty strání tam už udělali taky jako výběh. Nejhezčí takový, u toho se hodně děti zastavili. Byla právě zase ten úsek těch opiček a to. A ten jeden opičák s nima soutěžil. Oni běželi na jednu stranu, on za nima, oni zase tam a on taky za nima.
0: Já jsem se dočetl, co se týká té zlínské zoologické, tak mě to potvrďte, že tam je prý ta zátoka rejnoků, je to pravda? To jsem jako našel.
1: Jo, je to. Jo.
0: Že se je můžete prý i krmit a dotýkat se jich.
1: No.
0: Tak to je báječné. A pak taky největší expozice jaguárů v Evropě prý je ve Zlíně.
1: No, to tam ještě za nás nebylo. To tam udělali teprve.
0: No a na závěr, ano, pane Zbyňku, povězte, samozřejmě vy jako Hradečák to máte, co se týká těch velkých zoologických, nejblíž do dvora, do safari parku, tak dáte nějaké plusové body před ostatními posluchači?
1: Samozřejmě, tam to je nádherný.
0: Chválili jsme, že tam není žádný kopec, víte, že se tak člověk nezadýchá, ale o to je to rozlehlejší.
1: No je to, ale je to pěkný. A právě, jestli můžu, není to nic morbidního. Ale co se týká zoologické zahrady, já jsem jezdíval u ČSAR a jeden řidič, to byl takový vtipálek, a kamarád měl na sekretariátě svoji kamarádku, tak jsme to domluvili. A dali jsme mu dopis, že se má stavit u pana doktora Hrocha. No. A jo, předá. No. A tak on potom tam jel taky a šel za ní a páčil. Já jsem nemohla mu to pomalu ani říct, když jsme si ho nechali zavolat, teď přijde, že jo. a že má odevzdat ten dopis panu doktorovi Hrochovi. A já jsem málem upadla smíchy a on na ní prý koukal a povídá, no a kde to má být? A volá mu, povídá, no tam dole vedle těch výběhů, co jsou sloni a žirafy.
0: Jo, to je pravda, to je tam užirav Hroši tam.
1: No.
0: Pane Zbyňku, zdravím do Hradce Králové a děkuji, že jste se ozval do dnešní zoologické noční linky.
1: Jo, já jsem si právě to vzpomněl, jestli jste náhodou to nepominul, tohle to malý. Ale je to hezký, je to
0: Jo, to jsem rád, že jste mě takhle doplnil, no, je to pravda. No. Tak nesmíme na stěžery zapomenout, ať se daří.
1: Hezký den a
0: hezký týden.
1: Všem lidem pěkný počasí, aby mohli po těch zahradách jezdit.
0: Prý celý týden má být babí léto, tak uvidíme, třeba to klapne. Tak ať to se daří. Dobrou.
1: Pěkně, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Vlastina z Krnova se dovolala před půlnocí do noční linky, tak vás zdravím. Jste
1: já
0: tam?
1: Vás taky zdravím.
0: Výborně.
1: Já bych měla, strašně mám oblíbenou, to je, nevím, jestli to patří k zámku, ale v Kroměříži.
0: Aha, mhm. Byla jste
1: to
0: tam,
1: jo? To není těch zvířátek tolik, ale je tam to krásné. Mm-hmm. Nádherné, můžete se věnovat. Tak to, tam se mi líbí hrozně. Tak ve Dvoře Králové, to je, to tak se musí nechat. Mm-hmm. A jsem tam jednu dobu bydlela, tak jsem tam chodila každý rok s dětma a s mnoušatkama. Takže tam to mám. Mm-hmm. Tak v Olomouci, Ježíš, já už se ani nepamatuju, kde toho bylo hodně.
0: Jo, Olomouc, Olomouc na svatém kopečku, tam je to malebné. Vy z Krnova to máte, no, kousek, ale blízko do Ostravy. Tak co ostravská,
1: no,
0: zoologická?
1: Ostrava je krásná taky, no.
0: Tam prý je...
1: Taky jsme tam byli dvakrát.
0: Tam prý je akvaterarijní expozice jedna z nejvýraznějších.
1: No, tam jako...
0: Obojí živelníci.
1: Byl ten rybníček a ty opičky, jak tam byly, jak tam poskakovali. Tak mě už nic ani nezajímalo, hlavně když tam byly opičky.
0: Jo, děti,
1: to jsou moje nejmilejší kamarádi.
0: Jo, to je pravda. S opicemi je veselo, vidíte. A co, co pražská zoologická?
1: Jo, tak dobře. My jsme byli v Kroměříži a s bratránkem, mě pomáhal s dětma, jsem měla 4 děti, tak s dětma. No a teď on šel popředu se podívat, kde co je, a má jednou přiletěl a říká, vlastně tam nechod. Já říkám, proč, Vymara, to se děje? No já ti to potom řeknu. Nepustám děti. Já říkám, ty nek toho, tak řekni, o co jde. No, protože jsem tam znala a bylo to pro ty děti, nebylo to tak hlušný a bylo to pěkný, tak jsem o to stála, že?
0: Mm-hmm. No a co tam
1: a
0: bylo?
1: Říkám, no tam je, co se tam děje? A oni, opisy láska, no.
0: Opičí lávka.
1: Opice se tam milovali a tak on, aby jako to děti neviděli, tak nepouště tam děti.
0: Dobře, tak paní Vlastino, děkujeme za váš příspěvek do noční linky.
1: Praze.
0: Jo, Praha.
1: My jsme od rádia, jsme jezdili všude, se dřív kázali.
0: To byly zájezdy.
1: Rádio, jo. Uh-huh. Já jsem u toho už 62 roku.
0: Dobře, tak vám moc děkujeme za předpůlnoční příspěvek. Zdravíme do Krnova z Pardubic z dnešní noční linky. Dáme si další muziku a pak vstoupíme do druhé hodiny zoologické noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: právě byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Svatováclavský svátek je za námi, teď už je 29. září, do konce roku, spočítejme to, zbývá 93 dní. Svátek má Michal, tak přeju všechno dobré. Jméno hebrejského původu znamená, kdo je jako Bůh. A pranostika říká nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem a narozeniny slaví třeba herec Michal Dlouhý, takže má dnes dvojitou oslavu. Pěkně vás vítám u poslechu druhé hodiny noční linky na téma zoologické zahrady, protože právě včera bylo 95 let od otevření pražské zoo v Troji. A tak si povídáme o zvířátkách, o zoologických, o safari parcích a tak dále. Třeba nám teď napsala paní Dana z Blatné. Díky za úžasné téma, zdravím všechny zvířátkomily. Jsem kočkomilka a nejblíže mám Hlubokou a krokodilí farmu v Protivíně, Praha Zoo a Ústí nad Labem i dvůr znám z minulých let. Milují dokumentální firmy z přírody. Zdravím a jsem s vámi. Tak děkujeme. No a někdo z vás bude s námi i v éteru už za malou chvíli, tak zavolejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, to je číslo k nám, pro další hodinu opět aktivní. No a jestli chcete ještě, třeba nemáte zájem telefonovat, napsat příspěvek, tak buď na linka@rozhlas.cz, anebo na formuláři rozhlas.cz/linka. To jsou cesty k nám, sem do noční linky. Teď Petra Janu.

0: Noční linka na téma zoologické zahrady. Často jezdím po dálnici D11 a tam je vždycky cedule Zoo chleby. A tak jsem se našel, co tam mají, prý opice, tam se specializují na několik zajímavých druhů primátů a taky klokani by tam měly být, australské druhy, tamní kolekce. No tak dobře, teď už to víme. Co paní Eva Zbroumova, jak ona to má se zoologickými zahradami? Vítejte v noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý.
1: No, já chci říct takhle. Já jsem v zoologické zahradě. Praze, v Liberci i v tom Dvoře Královým. Ale teďka poslední dobou, to je asi 3 roky, jsme byli tady hned za hranicema v Polsku. Nevím, jak se to tam jmenovalo. Je tam taková menší, malá zoologická, taková, není to nějaký veliký, ale co mě tam zaujalo, mají tam lemury. A ty lemuři mají, no jak mají ten výběh a to, tak tam pouštějí tam po skupinkách lidí k těm lemurům. Prodávají k tomu, může si člověk koupit kelímek s krmením a mezi těma lemurama, když to tak, to jsou tak úžasné zvířata. Oni po vás skáčou, oni vám hupnou na záda, na rameno.
0: Nebála jste se, jo?
1: Ne,
0: že vám rozcuchají účes.
1: Ne. No ale tak milí, příjemný. A ty patřičky mají tak měkouky, jo. Žádný drápky, no. Já na to nemůžu zapomenout.
0: To já jsem si to tady našel, paní Evo. To bude asi ta zoolačná, nebo tak nějak se to čte.
1: No je to tady blízko.
0: Ano, u Andršpachu.
1: Meziměstský je přechod a
0: ano,
1: tam někde.
0: Svět lemurov tady píšou. Mají pěkné internetové stránky, tak je tady vidím opičáky. Dobře, takže za hranice všedních dní člověk vyrazí a setká se s lemury. Vím, že pak no. V Polsku je ve Wroclawi, pěkná zoologická zahrada. No a kdybyste měla říct, která prostě je vaše nejoblíbenější, kde se vám to nejvíc líbilo, kde vás to nejvíc chytlo za srdce?
1: No, už je to hodně dlouho, tak já si myslím, ta pražská, že je nejpěknější. Mm-hmm. No, teďka v tom Dvoře Královým, co tam pan ten vozil ty zvířata a to,
0: Wagner,
1: tak to už jsme tam nějak nebyli. To už jsme tam nebyli. Mm-hmm. Tak jako, mě už je hodně roku, tak teďka už se unikám to. Ale i v tom Liberci to bylo pěkný, ale myslím ta pražská, že to je taková opravdu nej, no.
0: Děkuju vám, paní Evo Zbroumová.
1: A ještě jsem chtěla říct, ještě my i tady v Zbroumově máme takovou malou zoologickou, jmenuje se to Venet. A taky tam mají hodně zvířat.
0: Fakt, teda co my neobjevíme. Nemůžeme všechno vědět, ale vy jste odtamtud, tak to víte nejlíp. Farma Venet skutečně, koukám tady na to, oslíky tady vidím. No, jdu si to rozkliknout, abych se podíval, protože mám to blízko, nebo Dobroumova je odevšud daleko, jo, to je konec světa, ale je to tam krásné v romovském výběžku. No, tak si to tady jdu prohlížet, je to dvojité V pro posluchače, kdyby nevěděli, Farma Venet, a už si tady prohlížím, že teď už tam mají vystavené dýně, no vypadá to fajn.
1: Tak no,
0: děkujeme za tip.
1: Taky, no.
0: Děkujeme za tip. Takové komorní, člověk nemusí jít do obrovské zoologické pokaždé. Hlavně ty menší děti to neocení, vidíte. Ty desítky expozic a stačí jim třeba právě ten oslík nebo něco takového. Zdravíme Broumov, ať se daří.
1: Jo, děkuju.
0: Dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě než si popovídáme, tak vám nabídneme nedvědy.

0: sebe.
1: Pokračujeme vysílání Noční linky. Je dnes mezi zvířaty, protože naším tématem jsou zoologické zahrady. Když tedy včera bylo těch 95 let od otevření pražské zoo v Troji. Teď jsme ve spojení s paní Ivetou z Teplic, tak mi je jasné, kde asi skončíme. V Děčíně, v Ústí, v Chomutově, co? Paní Iveto, vítejte.
2: Ano, ano, máte pravdu. Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače Noční linky. Zoologické zahrady mám ráda a začala bych jako v dětství, když jsme ze školou jezdili do zoologické zahrady do Prahy a také jsme byli jednou i v Liberci, tam jsme to hned spojili s botanickou zahradou,
1: jo.
2: Takže jsme i takhle měli takovéhle výlety. Potom, když jsem bydala ve svém prvním bytě v Chomutově, tak tam je chomutovský zoopark a mají tam taky hodně zvířat, je to i rozsáhlé, takže tam zase třeba mají ty opičky makaky, pak tam mají i tuleně, nebo prostě oslíky a poníky, jo, takže všelaký zvířátka hezké, no, i tam jako můžete jako se zúčastnit krmení třeba toho tuleně. No a je tam třeba takový ten buhol v takovém rybníčku, jo, nebo i ty soby jsou tam.
1: Tam jsou zubři přijít teda.
2: No a tam třeba i to, jsem obdívala vždycky, velbloudy tam taky mají. A protože já jsem to měla kousek, já jsem bydla tam na sídlišti Kamena a jen jsem přešla silnici a za chvíli jsem tam byla.
1: Yeah.
2: A vždycky jsem tam chodila i obdivovat rysy, tam měly krásný dva veliký, jo, takže ty se mi strašně líbily.
1: Mm-hmm.
2: No, a
1: to mluvíte o Chomutově?
2: Ano, pořád ano. O Chomutově,
1: ano, ano.
2: No.
1: Mm-hmm.
2: A měli tam jako i vodní ptactvo v velkém počtu a ty měli takový svůj ostrůvek, takže tam prostě všelijaké druhy, že jo, kačen a myslím, že i plameňáci, že tam taky jsou. No, takže je to takové jako zpestření, když třeba si odpoledne, že jo, v sobotu nebo v neděli vyrazíte, takže doporučuji taky.
1: Dobře, takže Chomutovskou no teda tak, máte nejvíc vyšlápnutou, jo?
2: No, tam jsem byla vícekrát a potom jako, že z Teplic to máme blízko do Ústí a tam jsem byla dvakrát. Zatím jednou jsem tady byla, když jsem se přistěhovala v roce 2010, jsem do Teplic, tak jsem pozvala kamarádku na návštěvu z Karlových Varů, no a jeli jsme se podívat právě i do té ústecké zoologické zahrady. Ta je trošku, že i do vršku, takže tak je taková rozsáhlejší. No a tam jako se nám taky líbily, i pak zase střenicí jsem tam a s dětmi, jako jsme tam taky byli, no takže tam měli krásné žirafy, tak ty se nám hodně líbily i různé takové druhy těch opic, ale pak se nám líbily takový ty roztomilý surikaty, to jsou takový roztomilý zvířátka a i ty tučňáky tam mají takový ty menší, tak to jako se nám líbilo, nebo právě i ten orangután je tam taky zajímavý z těch opic.
1: Takže to je
2: no
1: Ústí.
2: Tak jsme navštívili i děčínskou zoologickou zahradu, ta je trošku menší.
1: Tam totiž mají grizzlyho, myslím, že tam mají.
2: Ano, to jsem chtěla říct, no. Že právě mají zajímavost, že tam je velký grizzly medvěd. A zase mají tam i menší klokany, jako druh, jo, klokana, takový menší je. No, takže to je taky taková zajímavost, no, takže... Když máme rádi zvířata, tak máme kam chodit, no. Teď bych se jako chtěla podívat zase znovu třeba i jednou do té pražské, že jo, po těch letech toho dětí, že to už je všecko obnovené zase, že jo, ty výběhy a to.
1: Novinky a
2: no,
1: tak.
2: A no právě, je to už rozsáhlejší taky ještě víc, anebo do nějaké zoologické zahrady právě, jak tady jmenovali posluchači, jako na té Moravě, že tam mám v Ostravě kamarádku. A pro je i hezká v Plzni, no, takže i tam vlastně bych taky se chtěla ještě, no. Že
1: no žádná není šeredná, vidíte.
2: No, protože ty říkám, ty zvířata jsou roztomilí, i když musí být v těch klecích nebo v těch výbězích, ale prostě lidi je mají rádi. Akorát, hejte, teď jsem zaslechla letos, že někdo v té ústecké zoologické zahradě, to musím zmínit, nějaký vandalové házeli tam jabka nějak ve špendlíkama, jo, někam do výběhu, no a prostě tak takovýhle vylomeniny tam dělají, jo, že chtějí vyloženě těm zvířatům ublížit, tak to jako se mi nelíbí, no, že takhle se chovají, jo, ta mládež, jo, nebo...
1: No to je neomluvitelné, nějaký... no, zvíře se prostě nemůže bránit.
2: No, že... právě, no, že takhle je ohrožují na život. A jo, i vlastně krokodýlovi hodili nějaký kam cihlu nebo něco, asi přinesli asi, jo, nebo jestli tam někdy bylo rozstavěno. A normálně mu hodili na hlavu a oko mu jedno zničili, no. Takže tohle to jsem slyšela v rádiu, že hlásili, jo, takhle, že co se letos stalo v tom Ústí.
1: Tak snad to bylo na dlouhou dobu naposledy takový incident.
2: No, no, takže jako přeju jako všem prostě, kdo mají rádi zvířata, aby navštěvovali ty zoologické zahrady. Já jsem jednou dokonce z knihkupectví viděla takovou menší knížečku, kde byly prostě všechny vypsané ty zoologické zahrady u nás v republice, jo, a i prostě otvírací doby a jo, různý takový informace o těch zoologických zahradách. No, jenom jsem si ji prohlídla, potom jsem asi já nevím, až za 14 dní zase šla do toho knihkupectví, chtěla jsem si ji koupit a už nebyla, no, takže to mě mrzelo, ale tak člověk si to dneska najde na tom internetu, no, všechno jako tak, že informace máme potom, že ho bude čerpat.
1: Děkujeme za pozvánky na sever Čech, do Děčína, no, no. Chomutova i Ústí.
2: Krásné, no, i ta Ústecká, jo. Jo, i ten Chomutov, jsou to krásné zoologické, takže až někdo bude mít chuť se sem podívat do našeho kraje, takže...
1: Děkujeme, děkujeme. Paní Iveto, ať se vám daří a zeptám se, máte ráda Karla Gotta?
2: Mám ráda, no. A ještě můžu pozdravit paní Noru.
1: No, pozdravte, paní Noro, zdraví vás
2: že
1: paní Iveta.
2: Ano, mám ráda, když povídá a nevím, jestli už dneska byla.
1: Ne,
2: ale nemyslím si. Ale krásně mluví, jo, jak prostě, jak pohádku, jak ten příběh různě vypráví. A jenom jí chci sdělit, že já jsem v dětství taky měla špice bílýho pejska, jo, že ona taky jako měla, takže i já jsem tohleto zvířátko měla, no, tak jenom to jsem chtěla sdělit.
1: Paní Iveto, ptal jsem se, protože Karel Gott nás teď čeká a vy se mějte moc pěkně. Nashledanou.
2: Ano, mě taky, nashledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Úterý 29. září. Posloucháte Noční linku z Pardubic. Dnes na téma zoologické zahrady. Zase nahlížím do toho, co jste nám napsali. Vždycky chci, aby zaznělo každé vaše zastavení u daného tématu. Tak teď třeba paní Jana, moc zajímavá slova tady vidím. Zdravím linkaře a ráda bych kromě zoologických zahrad připomněla oceanografické muzeum v Monaku. Tam je to perfektní. Ve velkém akváriu v suterénu je asi 4000 druhů ryb a paryb, včetně žraloků, a přes 200 čeledí bezobratlých. Zajímavá je ta budova, stojí na skále nad mořem na útesu 85 metrů vysokém. Také jsem dvakrát navštívila Mořský svět na pražském výstavišti, to je o mnoho menší, ale za návštěvu stojí. A také připomenu papilonie, motýlí domy třeba v Praze, Brně nebo Ostravě. Tuším, že i ve Vídni něco takového je. Snad nevadí, že jsem toto téma rozšířila, píše paní Jana. Ba naopak, to chválíme, že jste to zase vzala z jiného konce a tiše všichni závidíme, že jste v Monaku tuhle nádheru viděla, protože většina z nás tam asi nebyla. Tak co tu máme dál? Ještě se nám ozval pan Pavel. Byl jsem v několika zoo, a to i v té pražské Trojské, která byla pěkná. Byl jsem v Lešné, Brněnské, Jihlavské, byl jsem v zoo v Chomutově a ve Dvoře Králové. Všechny zahrady byly fajn, akorát nemám rád, když je to hodně do kopce nebo hodně roztažené, takže od jednoho výběhu jdete celkem dlouhou cestou, kde nic není, než narazíte na další výběh. Taky děkujeme, pane Pavle, i za váš příspěvek do Noční linky. No a za okamžik už se zase s někým z vás telefonicky spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvíli bude půl jedné. Buďte pozdravena, paní Jano v Plzni, která jste se dovolala do noční linky. Jsem rád, že to máme tak pestré. Západní Čech jsme to ještě neměli. Dobrý den.
1: Dobrý večer, jste teda brzké ráno spíš.
0: No jasně.
1: Zdravím všechny posluchače noční linky i vás. Já jsem ráda, že jsem se konečně dovolala po nějakých dnech, které ono těžko se jako dovolat, protože je nás asi strašně moc.
0: Celá republika.
1: Jsem ráda. A co se týče témat, my tady máme nádhernou zoologickou zahradu, máme tady lvy berberské, tu máme tady tučňáky, řeku, motýly, máme prostě tady teďka tak krásná zoologická, udělaná krásná zoologická zahrada. Hmm. Pak tady máme kousek od Plzně u Toma v Lecích. A nebo v Plasích je taky malá zoologická.
0: Ano.
1: A potom tady ještě máme nedaleko Šlovic, tak tam jsou ty koně, ale právě, že lidi tam nosí to pečivo. Mm-hmm. A to by prostě, ty koně prostě, jako co jsou tam ty volný, tak oni si vlastně sami, nebo jim tam prostě jako dovezou jako jídlo, ale prostě krmit je prostě tím pečivem, to je prostě nebezpečné.
0: Jasně,
1: prostě
0: jasně, jsem rád, zvířata. Že jste to připomněla. Jinak, no. Co se týká plzeňské zoo, ještě jsem se dočetl, že tam jsou komočtí varani.
1: Ano, taky, ano, máme komočtí varany a pak tady máme hrošíky, ještě žirafy, no prostě, no a měli jsme tady spoustu těch medvědů a vlastně pan, no, natočil vlastně
0: pan Chaloupek.
1: Pan Chaloupek, ano, ten natočil s těma medvíděma, který tady taky byli. No takže prostě máme tady jako krásnou a jako všechny zoologické zahrady, když jsou udržované a jako lidi se o ně a vlastně díky tomu, že opravdu ty lidi se o ty zvířátka jako starají a jako klobouk dolů, protože ono jako to taky není jako jednoduchý prostě se o ty zvířátka postarat, že je to vlastně celoročně, takže prostě je to jako náročný. Ale co se týče jako těch dalších zoologických zahrad,
0: ano.
1: Tak už byla tady zmíněna Liberecká, Ústí, byli jsme i vlastně na, potom tady na jihu, Ohrada, jestli znáte, v jižních Čechách.
0: Ano.
1: A Hluboká je taky taková menší zoologická zahrada. Ale jako srdcovka, tak je Jihlavská zoologická zahrada.
0: Jak to, čím si to zasloužila, že té patří vaše srdce v Jihlavě?
1: No, my jako už jsme tam jako s vnučkama. Ještě teďka se teda chystáme s tou druhou, ale s tou první jako jsme tam byli dvakrát. Prostě jsou tak, prostě ty menší zoologické zahrady jsou mnohem hezčí. Nemám proti pražské ani Dvoru Králové, ale prostě je to moc rozlehlý. Prostě je to jako náročnější. Ale tuhle ty menší zoologické zahrady, tak prostě, no, a nám se prostě strašně líbí právě hlavně v té Jihlavě.
0: Dobře, děkujeme za tip. Ještě mě napadá, když jste z té Plzně, tak kousek to máte do Německa, jestli jste i překročila někdy hranice do nějaké německé zoologické zahrady.
1: No, to spíš jako dcera, nebo tak ty jako spíš jako jezdí takhle mimo. Ty byly říkána na nějakých těch delfínek, nebo někde.
0: V Norimberku
1: tady.
0: Možná, že jo?
1: No, ano.
0: No, to tam je nějaká delfíní laguna.
1: No, to vím, že jako ty spíš jezdí jako za hranice. Já už se takhle nevydávám, ale jako tohle to už jsme si jezdili. Akorát mě mrzí ještě Zlínská zoologická zahrada, tam bych se bývala chtěla podívat.
0: Tu každý chválí, ale že nečekal takovou krásu.
1: Tam jsme se ještě v Brně a v tom jsme taky, že na kopečku jsme byli v Olomouci, ale jak jsme tak ještě tuhle ten kousek prostě nemáme projetej.
0: No tak ať na to dojde. Nenechte si to ujít.
1: Ještě bych se tam ráda právě podívala, takže jako tuhle ty ještě dvě zahrady mi jako tak nějak schází.
0: Držíme pěstě, ať výlet vyjde.
1: A u vás v Pardubicích kromě koníčků tam zoologickou nemáte?
0: Tady je pohádková zahrada, to je spíš takový výběh pro zvířata, tam se starají. A pak Býtovany u Pardubic, no prostě Pardubický kraj nemá takovou tu v uvozovkách kamennou zoologickou zahradu.
1: Jo.
0: Ale my to máme kousek do Dvora Králové, k sousedům do Královéhradeckého kraje.
1: Kousíček přesně.
0: Ta to vynahradí tou velikostí.
1: Ano. Takže dáme slovo ještě dalším posluchačům, aby ještě mohli vyjádřit.
0: Ještě se někteří určitě ke slovu dostanou.
1: Opravdu, jako říkám, ty zoologické zahrady, když se opravdu o to ty lidi starají a udržujou, takže je to moc, jsou moc krásné.
0: Chválíme a zdravíme všechny provozovatele.
1: Zbytek noční služby.
0: Díky.
1: Mějte se hezky.
0: Vy taky.
1: Někdy zase naslyšenou.
0: Buďte pozdravena v Plzni, taky. Ať se daří. Dobrou.
1: Taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Díky vám, posluchačům Noční linky, už jsme procestovali celé Česko, dokonce jsme se vydali i třeba do Polska nebo na Slovensko. Naším dnešním tématem jsou zoologické zahrady a svůj příspěvek do diskuze má i paní Soňa Odkrnová, tak vás pěkně zdravím.
1: Já taky zdravím všechny a chtěla bych říct, byly tady nějaké příspěvky, procestovali hodně těch zoologických zahrad. Já teda kromě ostravské, zlínské a v Olomouci jsem nenavštívila, ale chtěla bych říct, že můj manžel byl velký chovatel exotických ptáků.

0: ty děti, ano, chodili se tam aj sousedí, nebo tak nějak na to, ale pěkné na tom bylo to, že třeba ty Ari, ty velký, mm-hmm. oni se naučili sem tam nějaké slovo mluvit normálně. A měli jsme psa, který se jmenoval Nero. A my vždycky na něho, Nero, pojď sem, a oni to furt opakovali. Nero, Nero, jo. A
1: pes poznal?
0: Jo, a jednou přišli jako k naší bráně, řeknu to tak, jak to je, byli to cigáni a sbírali to staré železo, že?
1: Uh-huh.
0: A teď ti ptáci, oni byli fakt hlídači jak psi. A teď viděli někoho cizího u té brány, jak tam na nás volá, a oni, Nero, Nero, a ten jeden z těch černých říká, to není možné, jak oni víjou, že já se jmenuju Fero.
1: Jo, takhle. Tak jste se všichni společně zasmáli.
0: Tak jo, no a nejvíc se teda naučí ti žaci, ti se teda nejvíc naučí mluvit. Uh-huh. A nejenom, že třeba řeknou ahoj nebo tak, ale oni opravdu napodobijou ten tón tého hlasu. Jo, to, co slyšíjou, když se ráno vstalo, přešlo se, ty jsme měli teda vevnitř okolo nich, tak oni vždycky už, dobré ráno, jo.
1: No tak to byla zábava. No a povězte, paní Soňo, neprojevila třeba i někdy nějaká zoologická zahrada zájem o ty kousky od vašeho muže?
0: Jo, dneska už to vlastně už nemá nic, už to všechno prodal, uh-huh. zdravotní problémy a tak, takže už tady všechno, všechny ty...
1: A ostatním chovatelům prodal, nebo třeba zoologickým?
0: Chovatelům, protože se jezdilo na burzu třeba, dejme tomu, do Přerova, uh-huh. jo, a vůbec ti známí, co tak chovali, takže se to všechno prodalo. A ještě jsem chtěla říct, jako největší takový zážitek, ne přímo ze zoologické, ale bylo to z Brazílie, kde vlastně on se chtěl jít podívat furt na ty ptáky, jak to tam žije, jak to tam je. Mm-hmm. Jo, takže prostě vidět ty zvířata, já nevím, třeba jsme tam půl hodiny čekali na lenochoda, který tam někde na stromě visel, až se pohne, jako jo, takže tady to a potom tady ti ptáci různí, tak já nevím, tukán a tady právě ty Ari, který tam měli svoje zázemí, svoje budky, a to už jsem jednou říkala, jak ten náš vedoucí toho zájezdu šel, ježišmarja, tam jsou ti velcí ptáci, a prostě šel k těm jejím budkám a to jste měl vidět, jak ho prohnal,
1: jo,
0: tak ta Ara, protože měli mláďata a uh-huh. jak jich porovnal. No,
1: dobře.
0: A my teda doma taky ty Ary, pokud neměli, nezahnízdili, tak vám přiletěli na ruku, jo, nechali se krmit a tak. Hmm. Ale potom, jak měli vajíčka a vlastně sehnout ty mláďata, tam se nedalo pomalu vejít. Jak
1: tak bylo zlé, rozumíme.
0: Mm-hmm. Jak byli agresivní, jak se prostě, no, hlídali si, že jo, ty svoje, ty svoje mláďata. Takže tak jsem chtěla jenom takový...
1: Děkujeme, paní Soňo, zdravíme takový ke Krnovu a ať se vám daří, pozdravujte.
0: Vám taky a všem, ať se daří a ať cestujou na ty zoologické zahrady a to, protože je to opravdu krásné se dívat na ty zvířata.
1: Tak jo, jo, tak dobrou.
0: Dobrou noc nebo dobré ráno.
1: Ano.
0: A naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou jak dubovej kmen vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. Kraj klid však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když

0: Celý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u starých spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
3: Vladislavem Vodičkou jsme strávili uplynulých 5 minut, abychom si v zápětí popovídali s paní Marií od Hradce Králové, která vydržela na telefonu a už se slyšíme. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, už vás slyším. Velice mě to překvapilo z zoologické zahrady, protože když byly děti malí, to už je 60 let, A tak jsme měli v Královém dvoře strýčka, máminýho brata, jezdili jsme tam. Častější byly návštěvy tam, jinak jsme byli v Pražský i v ty Liberecký. A jednou nás napadlo, protože děti měli doma morčata,
3: ano.
4: A my měli snad 20 malých morčátek. Tak jsem se tam dovolila optat, co s tím, protože my bychom to nezabili. Ježiši, toto přivezte. Představte si, že nám dali možnost odemykání brány bokem a my tam kdykoliv mohli přijet a tou bránou si projít. Když byly morčátka, jsme je přivezli. A když jsme tam byli poprvé, tak já myslela, že jim to dáme zadarmo. A představte si, oni nám dali asi 300 korun tenkrát, což byly velké peníze a úplně jsme z toho byli vedle. Takže jsme si tam jezdili sami, protože jsme zvířata milovali, teda naše děti milovali surikatky, to jako...
3: Jo, ty tam jsou, ty tam jsou.
4: Ano, to
3: úplně
4: byla
3: přesně
4: nádhera.
3: Vím, kde.
4: No, to byla nádhera. A tak my jsme šli na kafe a děti si chodili po zoologické zahradě. Bylo to moc pěkný tenkrát.
3: A poslyšte, ta morčata skončila tam kde?
4: No, já nevím, oni mě to neřekli. Já jsem si myslela, jestli tím nekrmili něco.
3: No já taky právě, ale že byste dostali za to 300 korun za jedno.
4: No dostali jsme opravdu, my koukali, jak to my, prostě my to nezabili, nebo bychom to nezabili. A nevím, prosím vás, proč mě to zaplatili tenkrát. A už si nepamatuju, jak to bylo dál.
3: Že byste tam... třeba chtěli vidět později, jo? Nebo tak?
4: Ne. Když jsme je tam dál pak vozili, tak už vám nevím, jak to. Ale to jsme byli... Nemůžu si vzpomenout na toho pana ředitele, i s tím jsme nakonec mluvili, co tam byl tehda. Mm-hmm. A tenkrát přijde s nějaký zvířata velký, ale nevím odkud, jestli... Ne, koně ne, ale bylo to něco jiného. Ale pak to mělo nějak slintavku a vím, že strejček vždycky říkal, on to tam zakoupil, nebo to a ještě nám sem přivez slintavku. To je jediné, co si z toho pamatuju. Ale je to moc pěkný a jsem ráda, že jsem se dovolala. Jste moc hodnej a mějte se tam moc hezky.
3: No moc vás zdravíme do Hradce nebo k Hradci z Pardubic a děkujeme za příspěvek plný morčat. Dobrou noc.
4: Dobrou noc, děkuji moc. Naschledanou.
3: Naslyšenou.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: plán.
1: Teď máme v plánu popovídat si s paní Anou, která udělá tečku za dnešním tématem, tu telefonickou v noční lince. Vítejte.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak paní Ano, co máte na srdci, co se zoologických zahrad týče?
2: No tak mému srdci nejbližší jsou spíš ty zoologické zahrady, které jsou na Moravě. Uh-huh. Konkrétně ta ostravská, jako je velmi pěkná. A potom několikrát jsem navštívila Lešnou, vlastně to je u Zlína.
1: Ano, ano.
2: Ta se v průběhu let jako velmi jako spravila, jako, protože jsem byla několikrát jako v průběhu jako asi tak z těch 50 let. Potom rádi jsme jezdívali na Svatý Kopeček u Olomouce. No a velmi mě překvapila, když jsme byli na jižním Slovensku a do Budapešti je celkem blízko, až tak hodina cesty.
1: Takže Maďarska.
2: Tak jsme jezdívali do Budapešti. Uh-huh. A tam je vlastně pěkný podmořský svět udělaný v rámci jako zoologické zahrady.
1: Dobře, tak jste to tak pěkně jako pojmenovala, co kde mají. Ta ostravská je vám teda nejblíž, kdybyste měla teď udělat reklamu, když jste od Ostravy, jo? Tak co byste tam doporučila v té ostravské vidět?
2: No já teď jsem tam delší dobu nebyla, ale tam jako nádherně, ale spíš jako než ta ostravská se mi líbí jako ta Lešná, ten, jako toho Zlína, jako, protože tam je ten zámeček, je tam jako, takže je to tam jako fakt jako je to tam jako nádherné, jako.
1: Dobře, no tak paní Ano, děkujeme za moravskou tečku v dnešní noční lince, nebo Slezskou tak trochu. Mějte se pěkně.
2: Vy taky nastanou.
1: Dobrou noc. A ještě tady přečtu vzkaz od posluchačky Ivety. Zdravím všechny. Byla tu řeč snad o všech našich zoo, ale pro nás je jednička zoo Plzeň, i když jsme navštívili několik zoo v zahraničí. Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Španělsko. Nesmím ale zapomenout na žehušickou oboru bílých jelenů. Zoo Koutek u zámku Žleby a Chleby. Ve Chlebích se pomalu zoo neustále rozrůstám. Má jednu výhodu i pro děti, že mohou s těmi zvířátky být v přímém kontaktu. Dobrou noc. No tak děkujeme, paní Iveto, i za tenhle příspěvek. Musím říct, že teda těch písemných příspěvků, ne že byste nevolali, to jste volali celou dobu, ale těch písemných příspěvků dnes bylo hodně. Ani na jednu stránku monitoru v počítači se mi nevyšly, tak díky za to, že jste se takhle zúčastnili. Dali jste nám dobré tipy v dnešní noční lince, která míří do finále, je to tak, nedá se svítit, ale vlastně už dnes po 23. nás čeká další noční linka, takže se těšte, dívám se na koho, na Janu Chládkovou a téma vztah na dálku, tak to je před námi už dnes po 23. Ať se vám daří, hezky se do té vlastně už nesváteční atmosféry, do toho úterka vyspěte a zase někdy naslyšenou v noční lince se moc rád těší Zdeněk Novák.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle, nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně, on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rádi.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platí, když, promiň, já tě budu týkat, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Belského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Flek a tam si potykáme. A ten Flek našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste to říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počalo, všem zase jsem dopadl jako obvykle naprosto beznadějně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potýkali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hrozný, že jo, a že oni říkali, ne, je dobrý, a že on řekl, no jo, to je můj syn, jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky dá říct.
2: Asi zcela jinak než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růživě ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak, byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak než amatérskou zájmovou činnost. Takže on ve mně pak nacházel takové splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garconce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní, paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský, a pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašné věci. A tím mu ovšem zkazila celý den. A tatínek jaksi potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo, všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo, tato.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmrnc, řekla bych sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou mini rodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den, Karle. Tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba než je dnešní a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, člověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát Hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova Husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát Hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát Hajaja, Hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho Hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho Hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, teda taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde Hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
5: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí mocné.
6: Očividně vám to prospívá.
5: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
6: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
5: Bývalo.
6: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
5: Je to příjemná a poučná cesta.
6: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
5: K doktoru Dilimbertovi.
6: O, kolega?
5: Ne zcela, zubní lékař.
6: Ale potíže?
5: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
6: Včelas?
5: O, nikoli věk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
6: Ale cože živé?
5: O, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
6: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
5: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
6: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
5: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
7: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
6: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
7: No jistě, jsou živí.
5: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
7: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
6: A proč právě tyhle motýly?
7: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
6: Jedovatí motýly?
7: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
5: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
7: U motýlů je to vskutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hilésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
5: Zajisté.
7: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hilésia.
5: Zabijí?
7: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hilésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
6: Životu nebezpečnou?
7: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
6: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
7: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
6: Tak toho motýla neznám.
5: Je to housenka, milí Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
7: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
6: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
7: Myslíte?
5: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
6: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
7: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
5: Záhada toť výzva. No,
7: snad pro vás.
5: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
7: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
8: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
7: Podíváme se. Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
8: Musíte vrtat?
7: Trochu, ale nebude to bolet.
8: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
7: Nerozumím, co si tedy přejete, pane?
8: Dohodnout s vámi menší obchod.
7: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
8: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, kterých vám léta chodil, teď ji potřebuje.
7: Nechápu.
8: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to... No...
7: Transplantáty, myslíte?
8: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
7: No a proč, nepřišel sám?
8: Nemůže.
7: Jeho jméno, prosím?
8: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
7: Chápete, pane, mou situaci?
8: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
7: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
8: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
7: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
5: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
7: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
5: Jak vypadal ten člověk?
7: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
5: Ale?
7: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
5: Odmítl jste?
7: Naléhavé případy neodmítám.
5: Kdy přijde?
7: Zítra v 17:30.
5: Vyjednal si ten termín?
7: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až pod večer.
5: Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
6: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
7: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
5: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
7: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
5: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
7: Se zločinem?
5: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
7: Co byste mi tedy radil?
5: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
7: Nechápu, co má společného.
5: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
7: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
5: C10H12O4, vidíte, Watsone. Jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
6: Slíbil jste tu radu, Holmesy?
5: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
7: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
8: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
7: Nebylo třeba.
8: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
7: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
8: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Ale pistole má zatraceně lehkou spoušť.
7: Jak si přejete, pane?
8: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se jde mi... tvůj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
9: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
8: Jakou roušku?
9: Co jí máte kolem krku?
8: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
9: Máte ji zasunutou až pod límcem košile.
8: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
9: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
8: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
9: Přece naschledanou, pane.
5: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
6: Zase?
5: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
6: Opravdu?
5: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky Buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
6: Jsou to snad ty majky?
5: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
7: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
5: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách daleko víc než v těle.
7: A komisař?
9: Pojďte dále, pane komisaři.
10: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
5: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
10: A můžete mi říci, pane Holmes...
5: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
7: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
10: Znáte dobře toho pacienta?
7: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
10: To je zvláštní, parbleu.
5: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
10: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
5: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
10: Pravděpodobně.
7: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
10: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
5: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
10: Cože?
7: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hilézy a jejich tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. Aha, pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
10: Parble, ale já stále nerozumím.
5: Roušku, na níž byly chloupky Hileziu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
10: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
5: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
10: Pánové, mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
6: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
10: Proč?
6: No trochu masti na bolesti od majek.
10: Oho.
6: Ten muž vám bude vděčný.
7: Proti Hilézium se mi to velmi osvědčilo.
10: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
5: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
10: Oh, lala.
5: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
10: Skutečně? Nedávno začal bolet.
7: Budu se těšit, pane komisaři.
10: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
11: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení, a potom volá bezradný.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo

0: že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těchto hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák vedoucí myšotechny chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy jukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. A bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
1: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
0: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
1: To je krása, učiněný koncert, povídá Pérko a v

0: vděčně se podíval na Damiana a v tom se lekl. Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká: pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour. Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá: mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export? Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži. To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá. Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo, kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko, ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města. Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky. Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec. A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu. Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
1: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
0: Není proč, zabručel Pérko.
1: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď.
0: Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
1: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí, povídá Damián a počítal na drápkách do 7.
0: V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
1: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
0: A bylo 12.
1: To je co?
0: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí. Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
1: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
0: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
1: Necháme jejít ještě koč 15 minut, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo,
0: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 12:45 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
1: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiane, na 100 myší.
0: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 5703 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se: co budeš dělat teď, Damiáne? A kocourek Damián povídá:
1: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny. Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme

kocour Damianek, a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny a já zase klukoviny, přijdeš někdy k nám. Mě na půdě v kufříčku na hračky, budem se kočkovat na zahradě, schovám se ti do ponožky, a kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš